to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už dnes po 19. hodině. To mají daný pane inspektor, že

Posovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom, když poví cestně, takový podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek. Jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem. A že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije. Nebo žil. Možná, že teď už je v Národním divadle. Tak, že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, umoudřil, naopak, pardon. Že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba... Na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je? Běž, běž, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven.

0: nikdy neřekl, ale...
1: Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas. Ten si vzal hodinky, já šel pod vodu, jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody, je to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili... Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a... Jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich

poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilby, tele, lopatku, masku, pušku, bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamník, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slámy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu. Pardon, pardon, pardon.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí, na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a señorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Kdo asi tak dneska u nás v české kotlince zná jméno Benjo Peterson? No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo, něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.
2: S tebou, Matildo, se na vandr dám.

Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen ostátem uznávaných svátců. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny, zdržují se členové rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklízet do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít i spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohod našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů.

biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, když nepracuju? A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu mu rozbít hubu. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by otce mohl zadržet. Naopak my, děti, jsme tento návrh přijali s nadšením, neboť na lakomce ty Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu Váhu k pultu, když ho otec Lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomněl. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožert, ačkoliv ho pohled do otcové brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně, ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají něco uzenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky z nahoře. Jako pilné včelky. Stiblík za brávora. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím, že ty jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš, a vykročil k lednici. Stiblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost! Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen. Zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chuť, ať se na hoconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: duše.
1: No. Já už vím, kdy to bylo.
2: No.
1: Já vám to připomenu.
2: No.
1: Karty.
2: Karty? V Monte Carlu, nebo...
3: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
2: Nevěl jste, ne?
3: A vy jste tam byl někdy?
2: No jo, taky ne. No,
3: tak jak jsme se tam mohli vidět?
2: No jo, to je pravda, no. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
3: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
2: U kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím,
2: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
2: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
3: A splnilo se vám to?
2: No tak částečně, jo, jo.
3: Jak to částečně?
2: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
3: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
2: Jo, taky dvojčata?
3: No,
2: to je vlastně víno, co to je.
3: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
2: Prosím vás, a trefilo vás něco?
3: Oženil jsem se.
2: Jo, no. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
3: Když jsem se oženil...
2: No jo, to je pravda, no, no.
3: Ale manželka čeká dítě.
2: Jo, a máte na někoho podezření?
3: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
2: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
3: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
2: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
3: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
2: A jo, hezká, no, ano. To je tady to s tím závojem, ne?
3: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
2: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
3: Taky jak já bych v závoji vypadal.
2: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
3: Neříkejte.
2: Jo, nějaký Anče Julčový.
3: Anče, ale to je ona.
2: Jo.
3: Za svobodná Anča Julčová.
2: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
3: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
2: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
3: A komu zase, komu?
2: No, Anče Julčový.
3: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
2: Že jo, no, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
3: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
2: Ano.
3: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
2: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
3: No, teď jsem si ji vzal.
2: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
3: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
2: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
3: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
2: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
3: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
2: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
3: To je snad jedno od kdy, ne?
2: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
3: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
2: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spadl jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
3: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
2: No tak. Jo, tak to taky, jo.
3: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
2: Jo.
3: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
2: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
3: Plešatý, no? Ale ne tak, takhle.
2: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
3: A kde jinde?
2: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no. Že jo, samozřejmě.
3: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
2: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
3: Takže to konečně chápete.
2: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
3: Pro pána krále, jaký jedno zás?
2: Tady to leví, bych řek.
3: Ale přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
2: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
3: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
2: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
3: No podobnější si není právě žádný.
2: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
3: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
2: jo,
3: že?
2: Jo, takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
3: Je to jasné.
2: No, já už myslím.
3: No, já rozumím. Jsem se lek, že jak si...
2: Ne, ne, já rozumím, jakože v obě dvě, že si jsou podobní jedno,
3: přesně,
2: já rozumím.
3: Tak,
2: no, to, no, já jsem si...
3: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se. Ne. Trochu spěchám.
2: No jo, to nevadí, tak tady máte

0: tohle, ty dvojčátka.
1: Ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou teda. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

Relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jartále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už dnes po 19. hodině. To mají daný, pane inspektor.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
2: Tereza.
0: Znáte je?
2: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
3: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
4: Toulám se klínem skal. Tam u nebeských brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Rádio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u zubaře, protože dětí se zkaženými zuby je čím dál víc. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let skoro polovina dětí alespoň jeden neléčený kas. Na vině prý nebývá jen přidaný cukr. Nepřítelem je také častá konzumace jiných potravin, třeba i zdravých, například sušené ovoce. Čínské automobilky do 10 let zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by jen v Evropě měly vyrobit kolem 90 tisíc aut. Do roku 2030 chtějí výrobu zvýšit na 1 milion a v roce 2035 až na 1,5 milionu aut ročně. Jaká byla koupací sezona na Rolavě, to nám shrne Blanka Holoubková.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. 4 vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
1: Na Blešák se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Podle názvu by se zdálo, že někdo pěstuje blechy, ale není tomu tak. Chovatelské a bleší trhy se konají tuto neděli od 7 do 9 hodin ve Vyškově. Přijít můžete do chovatelského areálu u vlakového nádraží. Vstup je z ulice Svatopluka Čecha. Na ranních trzích lze koupit nebo nabídnout zvířata, chovatelské a zahrádkářské potřeby, krmivo, výpěstky, ale také věci z domácností. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy porazili Červenou hvězdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Po historickém obrotu tedy postoupili do hlavní fáze. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: čtyři.
1: Je.
0: Tak, ne, já jsem nechtěl říct. 4478 metrů, to je nadmořská výška hory Matterhorn, o které se zpívalo v té předcházející písni od Pavla Brimera a Fešáku. Já musím prozradit na Kačku, že na tom Matterhornu byla.
1: Proto jsem chtěla začít,
0: jo,
1: právě.
0: Takhle,
1: já jsem s tou horou letos jako
0: spojená.
1: Extrémně spjatá. No tak my jsme nebyli samozřejmě na Matterhornu, protože tam jako vyleze málo kdo. To, když si představíte, to je prostě velmi v podstatě špičatá hora, ano, s takovou zalomenou špičkou. My jsme byli nejblíže Matterhornu, co to šlo. A když jsme scházeli dolů, tak jsme zpívali Matterhornu právě tuhletu písničku. Jak kdybyste chtěli vědět, jak to je veselé s mým chlapcem zpívat tuto píseň a jak jsme byli rozjaření, tak se podívejte třeba na můj Instagram. No ale tak se radši nedívejte.
0: No ne, podívejte se, fakt to stojí za to, Kačka v polobotkách, že jo, a tak dále.
1: Ne, ne, já jsem měla dobré bodky, ale prostě to je tak fantastická písnička, která se tak náramně hodí. A mně se moc líbí, jak tam se zpívá Vyšli ráno z Bernu. Tak to je asi 150 kilometrů, jo, jako na ten Matterhorn.
0: Tak se to rýmuje z Bernu a došli k Matterhornu, že?
1: Já vím, no, ale to je trošku daleko. Bych řekla, že tam nedošli ten den.
0: Nemůžou zpívat, vyšli z Prahy nebo z Brna a došli k Matterhornu. To by nebylo ono. Tak, pojďme být trošku pragmatičtější. Máme tu pátek, čas 6 hodin 8 minut, v kalendáři je 28. srpen a svátek slaví Augustín.
1: Tak přejeme všechno nejlepší, kluci. Dneska je to jenom o vás a také samozřejmě o těch, kteří se toho 28. srpnového dne narodili.
0: No a samozřejmě také o muzice. Gert Brooks nebo Valdemar Vatuška. To jsou nejbližší hudební nabídky, které nás čekají ve vysílání Country Rádia. Pak už se podíváme na počasí a také, jestli je něco nového na silnicích.
1: Určitě. Budeme se věnovat i Augustínu a taky budeme v této hodině někoho probouzet. Pěkné dobré ráno vám od mikrofonu Country Rádia přeje Vladě Vlach a Katka Čepelíková.
0: Musíš říct přívlastek horolaskyně. Katka Čepelíková.
1: Matterhorn.
0: To je ti blízká.

0: Pro všechny Teresky a pro všechny, kdo znají Teresky, tak skoro pro všechny jsme teď hráli písničku od Valdy Matušky. Je 6 hodin a 14 minut a venku teploty výrazně vyšší než včera. Ovšem severní Morava, tak tam ne. Tak tam teda ne, tam je kolem 11 stupňů, jinak v tuto chvíli 15 až 19.
1: No ono se to má během dne srovnat a opět teda překročíme tu magickou třicítku, ale pro podrobnější zprávy občas si řekneme za chviličku. No, teď se podíváme na silnice, máme tu hlášen trošku problém s D6 mezi Sokolovem a Chebem. Buďte opravdu nadmíru obezřetní, protože u Kinšperku mezi 144. a 146. kilometrem jsou u dálnice osoby. Ano, celé shromáždění, v podstatě nejméně 6 osob, se vydalo na nějaký výlet. Pepa, Karel, Ruda, nevím. Takže dávejte si v tomto místě zcela vážně pozor. 144. až 146. kilometr mezi Sokolovem a Chebem na D6, chlapci.
0: Dávejte pozor, teď hrajeme Babiho Rivolu, u toho dávat pozor nemusíte.
1: Za chvilku počasí.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak se podíváme na sluníčko. Je tam už? Je tam nahoře
2: já
1: už?
2: Já si myslím, díval že v tuto chvíli, což je 6 hodin a 17 minut, tam je. Není tam teda dlouho, díval jsem se, ano, v 6 hodin a 9 minut tam vyšlo.
1: Já prostě řekl, já jsem myslel, jestli jste se díval nahoru na oblohu.
2: Jo, díval, ano, a já jsem to řekl, protože jsem to tam viděl napsaný, že tam vyšlo v 6 hodin a 9 minut,
1: ale Vladimír,
2: nemůžu zase si vzpomenout, kolik bude zapadat.
1: Takže Vladimír předbíhá, dobře, tak já zabíhám, 19.53, tak to bude čas, kdy sluníčko udělá fr a bude po pohádce.
2: Ano, a dneska nás bude celý den obdarovávat svým světem, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Ještě si řekněme ty rekordní teploty. Nejchladněji bylo v roce 1874 7,7 stupňů Celsia, 33,3. Vidíš to, stříkaček stříkalo přes 333 stříbrný stříkaček. Bylo v roce 1992.
1: No a jak to bude vypadat s počasím přes den, tak nebojte, vydržte, tuhle informaci taky pro vás máme, ale je důležité vám říct, kolik je stupňů aktuálně po venku. Je tam pěkně, musím říct, že parádní teploty, 19 stupňů, jenom ta severní Morava, ta nám to trošku jako jo, trošku nám to tady jako pokazila, že tam je kolem 10-11 stupňů Celsia. Ale co je hezké, tak tady máme jednu nejnižší teplotu, která je v České republice. Vládě, hádá?
2: Kvilda?
1: Tu teplotu hádej.
2: No, teplota 7,1 stupeň Celsia.
1: Kolik?
2: 7,1.
1: Ne, je 6,3, to jsi nemohl samozřejmě trefit a není to vůbec žádná kvilda, prosím tě. Je to Orlické záhoří, což je
2: Orlické přehrady.
1: To je Královéhradecký kraj. Tak tam mají takhle málo stupňů.
2: No, tak tady jsem byl úplně mimo, tak pojďme na ten dnešní den. Horko, větrno, bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
1: Když se mrkneme na sobotu, tak nás čeká bouřka, taky nějaký déšť a přesunou se k východu. Nejvyšší denní teploty 22 až 27.
2: No a ještě tu máme neděli. Nejvyšší teploty 24 až 28, na Moravě 30 stupňů, má být více slunce a klasické letní teploty.
1: Jaké?
2: Je tady napsáno klasické letní teploty, že mají být.
1: Jo, to obecně. Znamená třeba 24 až 28 může
2: třeba,
1: být?
2: Třeba, ano, to může být.
1: No tak bezvadný. Tak tolik tedy informace o počasí, ještě dáme nějakou pranostiku
2: ještě
1: na srpen.
2: Bychom mohli srpen.
1: Ještě tam budem.
2: Ano, ještě tam budem. Jak to víš? V srpnu úroda velká.
1: Jak to byla originální.
2: Jsem vymyslel. Já jsem tu pranostiku tady nikde nemohl najít. Ale v srpen úroda velká, to je dobrý. V případě, že prší teda.
1: No tak teď moc nepršilo. Ale bude.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přátelé, je krátce před 6:30, tak se mrkneme na vlakové koleje. Bez Družice, Pňovany, Hronov, Broumov nebo Budišov nad Budišovkou, Odry. Tak tady se nesvezete dneska a ještě po nadcházejících pár dnů. Co se polodenních vlakových výluk týče, tak tu máme pro dnešní den pouze jednu jedinou a týká se trasy Česká Třebová, Lanškroun. I tady pojedete autobusovou dopravou. Co se děje na silnicích, tak komplikace čekejte na D7 na 58. kilometru ve směru Praha-Chomutov. Máme tady kolizi dvou osobáků, na místo už míří policie České republiky a snad bude místo brzy dobře označeno. Hezké ráno a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílačka.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zdeňka Novotná si užívá důchod a pokouší se o návrat na politickou scénu v pražských Petrovicích. Známá je kvůli svému kurioznímu uvíznutí ve stromu, reportáži a následným virálům. Díky tomu se rodinný podnik jmenuje Hospoda u Báby pod kořenem. Soud potvrdil bývalému příslušníkovi státní bezpečnosti Miloši Knotovi 2letou podmínku. Podílel se na perzekuci studenta, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Později přibývání oblačnosti a později s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6 hodin 35 minut, dneska slavíme Augustýny, Gustíky, Gusty a Augustinky. Tak kluci, tak dneska je to úplně celý vaše. Tak toto jméno se vyvinulo z latinského slova Augustinus, šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu. Augustinus se překládá jako něco, co patří Augustinovi, nebo patří do toho rodu všech Augustinů. Jména pochází z latinského slova Augustus, které znamená majestátní, vznešený, je to prostě něco, co doma běžně nemáte, abych tak řekla. Tak v Česku jich máme překvapivě tisícovku, já bych čekala i míň.
2: Já bych čekal také míň,

0: Konec konců je to jméno, které je atypické, alespoň v tom ohledu, že pokud doma něco takového nemáte a máte-li doma Augustina, tak se můžete pyšnit tím, že doma máte Augustina. To znamená, že vybočujete z řady lidí, kteří doma nemají mnoho věcí, jako je Augustín.
1: Jestli jste to nechytili, já vám to zkrátím, tuhle tu mega dlouhou větu. Prostě jestli doma nemáte Augustiny, tak
0: jste ohodně přišli.
1: Tak jste ohodně přišli, nějakého si pořiďte a budete mít doma i něco vznešeného.
0: Tak, ženský ekvivalent je Augustína, no a jedna důležitá informace. Dnes máme Evropskou noc pro netopíry. Obecně se tvrdí, že netopíří noc je věnovaná našemu jedinému létajícímu nočnímu savci.
1: A je to jinak?
0: Není to jinak. Na mnoha místech v České republice se totiž lidé mohou setkat s živým netopírem za účasti odborníků, kteří nám o těchto zvířatech poskytnou mnoho informací a věřte, že budou velmi zajímavé. Takže pokud máte rádi jedinečný úkaz toho, že vlastně se jedná o noční savce, tak můžete dnes navštívit nějaké krásné prezentované povídání o netopírech.
1: Jo, a to kde? Kde to bude vádět?
0: Já si myslím, že třeba v olomoucké zoologické zahradě, tam je krásný pavilon, který je určen vyloženě netopírům, a pak, když si třeba najdete nějaké informace z olomoucké zoo, tak si myslím, že tam konkrétně by mohlo, říkám, by mohlo být otevřeno i s prohlídkou.
1: No, prosím vás, my si to zjistíme a pak vám to řekneme přesně, Vládě. Prostě teď to tahá z paty, viď, Vládě,
0: no, trošičku, co? No. Prostě jsi mi zaskočila otázkou.
1: Tak co je dál ve světě?
0: No, v Hongkongu, a to se mi hodně líbí, mají festival hladových duchů. Představ
1: co
0: si.
1: To znamená?
0: Tak je to nebezpečné, protože když je takový duch vyhladovělý, tak může být nebezpečný i pro nás neduhy.
1: A co neduchy. Takový duch žere, Vláďo?
0: Lidské charaktery třeba.
1: Moderátory.
0: No, ano, tak nejedeme do Hongkongu, ani vám to nedoporučujeme.
1: Hezké ráno přejeme.

0: Janáčka ve vysílání Country Rádia. Za chviličku už bude 6:45, tak vás možná zajímá, co si vzít na sebe. Koukáte do té skříně a říkáte si, krátký nebo dlouhý rukáv, sukni nebo kalhoty, jak to je teda?
1: Je to tak, že oproti předcházejícím dnům bych nevolil ani kalhoty dlouhé, ani nějakou košili s dlouhým rukávem, protože včera se to po ránu hodilo, ty teploty byly po ránu alespoň rozmezí od 9 do nějakých 13 na Moravě 15 stupňů. A dnešního rána už je to opravdu na košili nebo triko s krátkým rukávem, protože dosahují až 19 stupňů Celsia. No a přes den se dočkáme tropických teplot o hodnotě až 32 stupňů.
0: Ty Vladě, co když nemám košili s krátkým rukávem? Teď tam představ si toho bezradného člověka před tou skříní.
1: V plavkách.
0: Takže pokud nemáte košili, tak plavky.
1: Ano, přesně tak.
0: Ideálně jednodílné.
1: No, jedno.
0: Pro jistotu.
1: No, muži i ženy. Tak.
0: Hlavně muži.
1: Je něco nového na silnicích, je tam nějaký problém?
0: No, každopádně, silnice 57 mezi Novým Jičínem a Opavou, tak právě tady pracují silničáři. Je tam kývadlový provoz, řídí tam dopravu semafory a je tam zdržení aktuálně kolem 10 minut.
1: Tak s tím počítejte. Teď si dáme Johnnyho Cashe a za chviličku někoho z vás budeme prostřednictvím Country Rádia probouzet.
0: Takže Give My Love to Rose.
1: To je tohle hezký název. Jdeme na to.
2: I found him by the railroad track this morning. I could see that he was

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Máme tady jedno přání pro jednu dámu, která se svým mužem něco slaví.
2: Ano, mají tady krásné, teď nevím, jestli kulaté nebo půlkulaté výročí, ale každopádně...
1: Půlkulaté.
2: Půlkulaté, ano. Je to pětileté výročí. Jaké, řekneme si za chviličku. Každopádně probouzíme Helenku s nádherným přáním a krásnou písničkou od manžela Petra.
1: Tak uvidíme.
2: No.
3: Prosím.
1: Dobré ráno, tady je Country Radio.
2: Dobrý den, mluvíme s Helenkou.
1: To bych typla, že ne.
3: Bohužel Helenka je v práci.
1: Jejda, Helenka už je v práci a nechala doma telefon, nebo jak to teda je?
3: Ne, má ho v práci, ale bohužel nemůže ho zvedat,
1: jo,
3: protože dělá v domově důchodců a takže ho nemůže jít u sebe.
1: Jo, takhle, no tak ale my tady pro ní máme vzkaz asi od vás, ale.
3: Já vím.
1: Tak vám ho číst asi nebudeme.
3: Ale to bylo ve čtvrtek.
1: No jo, no, tak to víte, ve čtvrtek
3: já
1: nebo
3: vím,
1: v pátek.
3: Já vím.
1: Je tak, my jsme s ní chtěli mluvit, co teď s tím uděláme?
2: No, já mám takový nápad. My vám to přání, které jste napsal, a je to moc hezké, přečteme, protože pak, když byste ho zapomněl, tak můžete říct, že na Country Rádiu tohleto přání zaznělo a vy si ho můžete třeba ještě zopakovat. Co
1: takhle,
2: vy na to?
1: My ho spíš řekneme pro všechny, kteří třeba Helenku a vás znají, aby věděli, jak moc jste šťastný, že jí máte. Co vy na to?
3: Dobře, já budu hodně rád.
2: Tak jo. Lásko moje, velice tě miluji za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, za to, že jsi. A já jsem šťastný, že jsem měl to štěstí tě v životě potkat. Jsem prostě nejšťastnější chlap pod sluncem. To jste napsal fakt hezky.
1: Teda, Peťo, takhle jsme to ještě nikdy nečetli, vlastně tomu, kdo to napsal. Ale věřím, že k Helence se tohleto přání dostane nějakým způsobem. A nebo víte co, kdyby nám zavolala, až bude moct, až bude mít chvilku času, tak my ho znova přečteme.
3: Dobře, já to vidím rád.
2: Vy jste tady nespecifikoval písničku, kterou byste chtěl nechat zahrát. A vzhledem tomu, že jste napsal, jsem nejšťastnější chlap, tak jsme pro vás, jsme přemýšleli s Kačenkou, vybrali písničku od kapely Hobous, ze všech chlapů nejšťastnější chlap.
3: Ano, ano, já jsem to chtěl nechat na vás, jako aby se teda vybrali něco podle svýho uvážení, protože manželka má ráda spoustu písniček, takže já jsem chtěl, abych neubral těm druhým, tak to nechám na vás.
2: Jste opravdu skvělý chlap, takže buďte šťastný pořád, pozdravujte vaši paní, dělá záslužnou práci a ať nám opravdu zavolá, my to velmi rádi to přání přečteme, ano?
1: Aby věděla, jak strašně jste s ní šťastný, protože to si myslím, že je takhle, ví to, ale když to uslyší, jak pěkné přání jste jí napsal, tak myslím si, že jako pookřeje. A dneska budete mít teda parádní den. Oba dva.
3: No, snažím se jí to říkat, co to jde, no.
2: To děláte dobře.
1: No jo, ale teď už to vědí úplně všichni.
2: Ano.
3: No, děkuju.
2: Mějte se moc krásně, pozdravujte vaši
3: paní. Děkuji moc krát a přeju vám do dalších let hodně posluchačů a aby to pořád klapalo tak, jak to klape. Každou chvíli vás poslouchám a vás v autě zapnutýho, takže já prostě country miluju, takže vlastně vy jste moje rádio.
2: Děkujeme.
1: To je moc milý, tak přejeme krásný pátek, mějte se hezky, tady jsou Hobous.

0: to se nemůže stát, že by tady Vláďa zůstal sám.
1: To se nemůže stát, že by tady Kačka zůstala sama. No a teď to takhle krásně uzavřeme. Nemůže se stát, že by někdo z nás byl sám, a nemůže se stát, že vy, naši posluchači Country Rádia, byste byli po ránu krátce před 7 hodinou sami.
0: Stačí vždycky zapnout ten správný knoflík na tom správném rádiu a jsme u vás. Jsme u vás, snídáme spolu s vámi, jsme i v koupelně spolu s vámi klidně, že? Všude, prostě všude po celém bytě, kde si nás zapnete.
1: A nejsme v tom sami, třeba v té příští hodině s námi společně, třeba i v té koupelně bude skupina Rangers.
0: Tak se tam všichni vejdeme, to nevím.
1: Podle toho, jak mají velkou koupelnu.
0: Jak mají velké nástroje.
1: Ano.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jednou novinkou pro šoféry. Po výměně auta si budeme moci nechat registrační značky. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout na výdejních boxech. Změnu už schválila vláda. Platit by mohla pravděpodobně od poloviny příštího roku. Pohonné hmoty opět o desítky haléřů zdražily. Cena naturalu stoupla v průměru o 40 haléřů na 42 korun a cena nafty o 81 haléřů na 45 korun 80. Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší. Benzín o 8 korun a 20 haléřů na litru, nafta o 13,30. O neposlušných turistech teď Blanka Hloubková.
2: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
1: O jednom kurýrovi, lumpovi, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Kradl a teď mu to pěkně spočítají. Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriozní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak je poloprázdné vracel zpět. Mladíka už obvinili z podvodu, hrozí mu až 5 let vězení. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Navzdory písničky Matterhorn slétneme zase k nám do českých luhů a hájů a jsme skromnější, protože nám stačí takové ty nižší kopce, které určitě splňují taková ta kritéria Vysočiny. Tak to byla písnička Vysočina v podání kapely Rangers. My už jsme krátce po 7 hodině raní, abychom byli přesní 7 minut po 7.
1: Já jsem si vždycky myslela, že tahle písnička je o té štangli salámu.
0: No, vždycky, může to jak vidím, být, je to úhel pohledu.
1: Vždycky, jak vidím tu Vysočinu, tak si vždycky vybavím tam špajzu, jak tam pěkně visí na tom provázku.
0: Počkej, ale to spolu úzce souvisí, protože jdeme-li na nějaký výšlap do krásného kraje, do krásné přírody Vysočiny, tak tu Vysočinu si sebou můžeme v podstatě vzít.
1: Fakt?
0: S chlebem jako svačinu. No.
1: Neříkej, jako na háček si ji přivěsíš za batoh.
0: Ne, před sebe, jak jdou ti oslici s tou mrkví.
1: Máš to, počkej, na takovém tom provázku.
0: A ono nás to motivuje k rychlejší chůzi.
1: Jo, jo, pořád já řekl,
0: no, a ono pořád nic.
1: A pořád nedosáhneš, jo, jo, tak můžete vyzkoušet třeba o nadcházejícím víkendu, jestli jdete na nějaký výlet.
0: Ano, čeká nás muzika, Fade Hill, tak je tu bude Tony Lenhardt, podíváme se na silnice, trošku se mrkneme na počasí, no a nebudou chybět ani data v datech.
1: Určitě, tak se podíváme, kdo má dneska narozeniny a já to vím, že dneska slaví Shania Twain. Mm-hmm. Kolikáté narozeniny prozradíme za chvíli.
0: Zůstaňte s námi, ať se vám dobře poslouchá přes Country Rádia Kačka a Vláďa.
1: Tady je Fade Hill, Mississippi Girl.

0: Annie Linhart v našem vysílání s Japonečkou. Tak teď už bez Japonečky, za to s počasím, které souvisí s dnešním dnem a konkrétně s touto hodinou. Tak jak to po venku vypadá, když otevřete dveře, tak by vás mohla praštit taková teplá teplota. Vysoká teplota.
1: Přesně, vysoká teplota, taková jako teplejší, než byla včera v těch předcházejících dnech. Ano.
0: Určitě, protože aktuálně po venku kolem 19-20 stupňů Celsia, severní Morava, musím říct, že i Jeseníky, tak tam je kolem 10-12 stupňů.
1: Jak to vypadá na silnicích? Máme tu důležitou informaci z 57. Je to směr z Opavy na Nový Jičín, zde je omezení u Kajlovce za Hradcem nad Moravicí. V obou směrech zde jsou kolony zhruba na 10 minut.
0: Tak to zvládnete, nebojte. Do 10 minut tady budou taky data v datech v našem vysílání, teď ale Buty a jejich František.
1: Tak keď se vám dobře poslouchá, za chviličku pohled do historie a krásné ráno vám přeje z Country Rádia Kačka a Vláďa.
0: Máme pátek 28. srpna, tak si hezky s námi užijte.
1: Hezký den.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: Tak co se všechno 28. srpna napříč historii událo? Důležitá informace pro všechny milovníky trolejbusů, tak psal se rok 1936, protože v Praze v tento den a v tomto roce byl slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz na území dnešního Česka. Pravidelný provoz pro veřejnost byl zahájen o den později.
2: Tak, podíváme se na narozeniny. V roce 1960 se narodila Magdalena Wagnerová, což byla spisovatelka, která napsala několik scénářů, například seriálu a celovečernímu filmu Saturnin, napsala také spoustu rozhlasových her a pohádkových seriálů. Byla také dramaturgyní mezinárodního vzpomínkového projektu Winton Train.
1: V roce 1908 se narodil Robert Merle, francouzský spisovatel, literární historik a překladatel. Proslul zejména utopickým sci-fi románem Malevil.
2: V roce 1945 se narodil slovenský herec a politik Milan Kněžko. V létě 89 podepsal petici několik vět a v říjnu 89 se vrátil jako první titul Zasloužilý umělec, protože nesouhlasil s politikou komunistického režimu.
1: Psal se rok 1965, kdy se narodila kanadská country a popová zpěvačka Shania Twain.
2: Shania,
1: no tak ale tam slangově říkají Shania. Tak, patří mezi nejpopulárnější zpěvačky country a popové hudby, především ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Pravidelně se také umisťuje v anketách o nejpřitažlivější ženu planety.
2: Takže dneska 61. narozeniny, ano. Přejeme všechno nejlepší. Rok 1993, toho dnešního dne zemřel český herec, bavič, recesista, komik, humorista a hlavně imitátor a břichomluvec Antonín Jedlička, známý jako strýček Jedlička.
1: Tak to byl pohled do historie, to byla dnešní data v datech, no a my si tu oblíbenou krásnou zpěvačku dáme právě teď.
2: Takže Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, za chviličku v našem vysílání.
3: Let's go, girls.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 7:30 pěkné dobré ráno. Tak Dolní Poustevna Bad Schandau, Vsetín, Půchov, tak to jsou jen některé z vlakových výluk, které vás dneska čekají. Další najdete na webu českých drah čd.cz. Co na silnicích? Bouralo se v Jablonci, v Podhorské ulici, taky v Olomouci, ve Střední Novosadské a ještě jedna informace, ta přišla ze silnice číslo 11, přímo v Havířově, na Karvinsku se také bouralo. Tak s tím počítejte, bude tady nějaké zdržení při pátku. To není nic nového a neobvyklého. Dáme si zprávy taky počasí a Vabyho Daňka, Outsider Waltz. Za malý okamžik, pěkný den. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
3: Country Radio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobish Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Já bych se dneska vypravil sem, ne, tady už jsem byl mockrát, tamhle, no to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
7: Prej, řidič 3x nepřipoután bezpečnostním pásem.
8: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku,

0: 13 let. Na trati nedávno začaly jezdit motorové jednotky RegioFox. Z celkového počtu milionu žáků bylo v minulém školním roce na českých základních školách skoro 8% dětí z ciziny. Nejčastěji jde o ty z Ukrajiny. Nejvyšší poměr pak zaznamenala Praha, kde cizinci představovali 18% všech žáků. V Česku podle Bezpečnostní informační služby přetrvává riziko využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážím, útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve své výroční zprávě. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Později přibývání oblačnosti a později s přeháňkami, místy, bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: My jsme vždycky rádi, když se přidáte k nám a přidáte se k rannímu otazníku a přispíváte vašimi příspěvky do tématu, které tady vždycky každý den zvolíme. Ano. Tak jinak tomu nebylo ani včera, kdy jsme tady krátce po 9:45 zvolili téma, které souvisí s...
2: Se včerejškem, ano, včera jsme měli Mezinárodní den milovníků banánů a ty banány, to bylo to primární, o čem jsme hovořili, nebo na co jsme se ptali.
1: No tak, co z banány děláte, ano. Jakým způsobem je nejraději jíte, jak je zpracováváte, jestli je to prostě taková ta klasika, z jedné strany nebo z druhé strany prostě to rozloupnu
2: a, jo,
1: a jedu. Já si pamatuju, že třeba v 90. začaly strašně frčet obaly na banány. Vzpomínáš si na to,
2: když
1: se začaly prodávat obaly na banány? Prostě vypadalo to jako banán, ale v plastu. A bylo to přesně taky takhle trochu zahnuté,
2: ano.
1: A nosil se v tom banán do školy.
2: Jo.
1: No jasně, protože když dáš banán do tašky, tak co se s ním stane?
2: Ale to já bych mohl vyprávět

0: příběhy, protože na základní škole, já už jsem to samozřejmě mnohokrát řekl, když jsem dostal vždycky výjimečně banán a sehnal se, tak jsem si ho dal do tašky, na to jsem poskládal učebnice, blbě, že jsem na něj zapomněl, takže ten banán tam byl 14 dní, až jsem přišel na to, že vlastně z rohu tašky mi kape nějaká neidentifikovatelná
1: hmota. A to je ono, tomu se právě ano, předcházelo tímto obalem.
0: Knížky a sešity, všechno tím bylo nasáknutý, takže prostě takhle skončil banán v mé školní tašce.
1: Určitě nebyl jeden jediný, a myslím, že mnoho tašek bylo potřísněno banány, které tam zůstaly nějaký delší čas, ale na to právě sloužily tyhle ty pěkné obaly. Tak jak ty banány nejraději jíte?
0: Napsal nám třeba Jindra, ten příspěvek se mi moc líbí, ten píše banán syrový nebo lehce nedozrálý, v závorce nejlepší je malý kubánský, ofritovaný, na plátky nakrájený, super, nepoznáš od pečených brambor.
1: No, ale já myslím, že u banánu je velmi důležité jako vychytat tu správnou zralost, protože přesně, jak říká, že je trochu jakoby takový jako zelený, tak to tak jako různě vrže a někdo to jako dost nemá rád, když ten banán ještě jako není.
0: Jasně, ale když ho pak takhle teplně zpracuješ, tak to může být docela fajn. No, napsal nám Libor, to je krásný příspěvek, ten hovoří za vše, je vtipný. Banány jim nejraději oloupaný.
1: Skutečně, ale jsou lidé, jo, kteří to jedí i takhle celý, i zvířátka, ano. Některá sní banán i se slupkou. Tak napsal nám Petr, že ho vloží do úst a kouše, no tak ale, tak co pak vy nevíte, že se zpracovává i tepelně, ale no tak.
0: Další velmi štipný příspěvek, pro nás bezzubé starce ideální banánový koktejl.
1: Jí, ale počkej, napsala nám Aneška, že ho má nejradši, když si banán vidličkou ano. pěkně rozmačká a přidá si k tomu zakysanou smetanu. No tak ty jo, a to může být docela dobrý.
0: Jo, tuhle variantu jsem nikdy neskoušel, ale může to být fajn, takhle krásně se tam snoubí ty chuti té kyselosti a té sladké příchuti toho banánu. Tak to byly některé příspěvky, na které se včera nedostalo, my vám za ně moc děkujeme a pokud vás motivovali k tomu, že byste si třeba na snídaní nebo na sváču mohli vzít banán, tak některé z těch typů jste se dověděli právě teď.
1: Já třeba doporučuji tady od Ivy, ještě prostě banán s čokoládou, vaječným koněkem a šlehačkou. Jako na snídani myslím si, že úplně to není vhodný, jo, ale jako dezertík odpoledne ke kávičce.
0: No, to si taky pamatuju. V mlíčňáku jsme jako malí chodili na banán, který byl politý čokoládou, byla tam šláčka a k tomu kopeček zmrzliny.
1: A jak jsi si pomlsával?
0: Perfektní. Guilty under ticker size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you, the cracked bills

0: Tak jak to vypadá s počasím? Krásné teplo dosahující na mnoha místech až 20 stupňů teď krátce, nebo respektive ve 7:45. No a teploty dnes až 32 stupňů má být horko, větrno a bouřky.
1: Tak horko jako v peci možná teďka aktuálně zažíváte, pakliže jste na D6 směr Karlovy Vary Praha 77. kilometr. Tak možná vás to překvapí, ale místo aut na vozovce jsou tam i kozy. Jo, je tam stádo koz dokonce. Tak opatrně, jako fakt zvolněte, to je teda velmi nebezpečná situace, snad si je brzy někdo odchytí.
0: Tak tolik něco z dopravy, tolik něco o počasí. Teď už Věra Martinová a Jukebox a za chviličku tu budeme mít jednu známou osobnost, její jméno budete hádat.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No jasně, že to poznáte. A jestli ne, tak, tak to pozná někdo jiný.
2: Ano, tak těch možností, které to poznali celá řada. Pět otázek, pět odpovědí a my jdeme na to.
1: Tak.
2: Já se tě budu ptát, jestli můžu.
1: No tak začni.
2: Čím jste chtěl od dětství být?
1: Já jsem ve 13 sněl o výpravě do Afriky, ale jinak jsem taky chtěl být kovbojem.
2: A co jste tedy nakonec vystudoval?
1: Architekturu.
2: Aha, tak to jste od těch dětských snů celkem odpočil, jo? To se vám příliš vzdálilo.
1: No, vlastně jsem nakonec nebyl ani architektem, ale zpěvákem.
2: Tak já doufám, že alespoň úspěšný, pane architekte.
1: Jo, byl jsem jedním z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších českých zpěváků rock'n'roll a country, který zdomácněl světové hudební hity na české scéně.
2: Třeba?
1: Veď mě dál, cesto má, nebo o ruby, nechtěj mi lásku brát.
2: Tak já si myslím, že díky těm odpovědím mohou mít naši posluchači jasno. 210 323 333 telefon, na který můžete volat právě teď.
1: Country Radio, hezký den.
3: Dobrý den, Karel Douba, zdravím vás.
1: Karle, moc vás zdravíme, tak povídejte.
3: Já si myslím, není to Pavel Bobek?
1: No.
2: Bylo tam trošku pochybnosti z vaší strany.
1: Jo, cítili jsme tam ty otazníky prostě v tom hlase. A proč jste trošku váhal?
3: No, nebyl jsem si jistý, zase už to je trošku delší dobu a Pavel Bobek je zpěvák, takže že by na něj přišla řada takhle pozdě. Tak, ale zkusil jsem to, no.
2: Jo, aha. Dělal jste to dobře.
1: No, paráda, tak Pavel Bobek to rozhodně byl. I když vlastně ty indicie byly takové, jo, jakože úplně se té hudby netýkaly, až ta poslední otázka. No. A to byl záměr.
2: No, já si teď budu malinko pochlebovat. Já si myslím, že náš posluchač to věděl už v první odpovědi, že sněl o výpravě ve 13 letech do Afriky.
3: Co? To ne, já zase přiznám, že ne. Yes. Až ten architekt, ta třetí otázka, abych to viděl tam jako.
1: Myslím, že jako v české populární hudbě je málo architektů, kteří zpívali a byli takto
2: chtěli
1: jen
2: ve 13 do Afriky, že? Ano. Tak gratulujeme.
1: Tak gratulace od nás veliká, zůstaňte na lince, máme pro vás pěkný dárek. Teď už vandr do 50. Super. A Zlatokoptom.
2: Velmi jednoduché to bylo, krásné. Tak muziku si vychutnáme právě v tuto chvíli.
1: 7.50.

0: BFLM, PSVZ, to si pamatuju ze základky.
1: OPBH.
0: A ano, ano, ČSAD, ČD, jo, a spoustu PKO a tak dále. To by těch zkratek mohlo být hodně. Konec konců, ty zkratky nám krásně osvětlil Ivan Mládek se svým Benjamin Dent v té předcházející písni.
1: Sama zkratka, člověk ano. Občas se, viď, ztratí, jak to vlastně je, jak vlastně tu zkratku přeložit. Třeba takové zoo, že? Málo kdo ví, jak to vůbec jako vzniklo.
0: Vůbec netuším, ano, no. Přesně tak. No. Pavel Bobek, to už bude téma, které nás čeká v příští hodině, ale ještě než tu budeme mít zprávy, tak tady máme jednu skvělou písničku od jedné skvělé kapely.
1: Rekonvalescence Hlavu zvedne v našem vysílání, tak hezké ráno.
2: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u zubaře, protože dětí se zkaženými zuby je čím dál víc. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let skoro polovina dětí alespoň jeden neléčený kas. Na vině prý nebývá jen přidaný cukr. Nepřítelem je také častá konzumace jiných potravin, třeba i zdravých, například sušené ovoce. Čínské automobilky do 10 let zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by jen v Evropě měli vyrobit kolem 90 tisíc aut. Do roku 2030 chtějí výrobu zvýšit na 1 milion a v roce 2035 až na 1,5 milionu aut ročně. Jaká byla koupací sezona na Rolavě, to nám shrne Blanka Holoubková.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. Čtyři vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
1: Na Blešák se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Podle názvu by se zdálo, že někdo pěstuje blechy, ale není tomu tak. Chovatelské a bleší trhy se konají tuto neděli od 7 do 9 hodin ve Vyškově. Přijít můžete do chovatelského areálu u vlakového nádraží. Vstup je z ulice Svatopluka Čecha. Na ranních trzích lze koupit nebo nabídnout zvířata, chovatelské a zahrádkářské potřeby, krmivo, výpěstky, ale také věci z domácností. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili Červenou hvězdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Po historickém obratu tedy postoupili do hlavní fáze. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tak teď nevím, jestli, aby vás to nepopletlo, nedělní ráno není.
2: Dneska máme páteční ráno, ano.
1: Naštěstí.
2: Naštěstí, protože na tu neděli se určitě všichni těšíme, konec konců jako na celý nadcházející víkend, ale ještě než se tak stane, tak si pojďme užívat toho dnešního 28. srpnového dne. Třeba i v té další hodině při poslechu Country rádia.
1: Přece jenom to páteční ráno si myslím, že je výrazně pozitivnější než nedělní, protože když je nedělní ráno, tak už si říkáte, no ty jo, zítra zase do
2: pondělí,
1: práce.
2: Pondělí, jo, nesnáším ten den, že jo. No, jasně, takže je pátek.
1: Pátek, nebojte se, zdůrazňujeme, podtrháváme, stučňujeme, je pátek, užívejte si ho spolu s námi, chystáme pro vás za chviličku info o počasí, také se podíváme pod lupu na jednoho skvělého člověka, ano, o kterém byste měli vědět víc.
2: Kterého určitě bez pochyby znáte a také určitě víte a znáte, že kolem 8:45 budeme zpívat, respektive zpívat budete vy, protože je tu pravidelná ranní soutěž, která se jmenuje Dospíváš to.
1: No, ale možná, že budeme zpívat taky.
2: Já bych byl moc rád, kolikrát se nám to taky stane, že jo? Protože radíme nebo pomáháme našim posluchačům, když si neví příliš rady.
1: No a nebo když prostě chceme taky zpívat.
2: My si to prosadíme, nebojte.
3: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: horko, větrno, bouřky, ano, tak to jsou stručné informace, které se vztahují k tomu dnešnímu 28. srpnovému dni. Přes den teploty vystoupají na 32 stupňů, no a má být oblačno, polojasno od západu k večeru, později přehánky.
1: Horko jako v peci.
0: Ano, přesně tak. Teď po ránu kolem 20 velmi příjemné teploty.
1: No to jo, ale bude hůř. Bude hůř zejména, pokud budete třeba pracovat někde venku.
0: Ano.
1: Jo? Ať už to bude vaše práce, tak to samozřejmě je horší. Když pracuješ na zahrádce, tak si můžeš vybrat. Jo? V tom stínu můžeš se trošku nějak chránit, ale jestli pracujete někde po venku, tak vás zdravíme. Budete to mít dneska trošku náročnější, tak hlavně nezapomeňte doplňovat tekutiny. Mrkneme se i na silnice D8 za Litoměřicemi. Čeká vás tam komplikace. Je to směr Ústí Praha, 43. kilometr, hasiči tam aktuálně hasí hořící auto, čeká vás co nevidět nějaké omezení provozu. Zatím to jede.
0: Teď už si dáme muziku, o tu nejbližší se postará Robert Křesťan, kapela Druhá tráva, píseň Tanečnice, no a za chviličku nás čeká již avizovaný pořad pod lupou.
1: Tak to je písnička o mně.
0: Tanečnice, mohlo být ještě v závorce Tanečnice zpěvačka.
1: Tanečnice, přesně tak, je špatně napsané.

0: pod lupou.
1: Ty jsi se trochu zbláznil.
2: Nezbláznil.
1: Jsme ve vysílání.
2: Snažím se být břichomluvcem a snažím se napodobovat zvířátka.
1: Vůbec ti to nešlo. To asi proto, že nejsi Antonín Jedlička, tak, o kterém si budeme povídat. Šlo o strýčka Jedličku, pamatujete si ho, ne všichni?
2: No je.
1: Narodil se 18. února roku 1923 a opustil nás toho dnešního dne, když se psal 93. rok. Šlo o českého herce, baviče, recesistu, komika a humoristu, imitátora a také břichomluvce.
2: Strýček Jedlička, nebo chcete-li Antonín Jedlička, se narodil jako nejstarší ze 6 dětí. Jeho první dětská role, a to je zajímavé, byl Skokánek v Lišce Bystroušce v Národním divadle. Později následovaly dětské role ve Vinohradském divadle. No a jako strýček začal v roce 1948 s divadelkem Strýčka Jedličky.
1: Jednalo se o hravého a tvořivého člověka, který uměl nejenom zpívat, ale také napodobovat tisíce různých zvuků pocházících jak z přírody, tak i mimo ní.
2: No a jsme u toho. Antonín Jedlička natočil množství různých zvuků, pazvuků a ruchů v mnoha českých filmech a rozhlasových pořadech. Tak například, jestli si pamatujete na krásný film Adela ještě nevečeřela, tak tam namluvil mlaskání legendární masožravé rostliny.
1: Jo, tak ano, vidíš jo? To. Prošel několika pražskými divadly. Uranie, divadlo 5. května, Pražské dětské divadlo. A mezi lety 38 až 71 nastudoval také 13 rolí v Národním divadle. Účinkoval i na vánočních besídkách pro děti.
2: V roce 1948 byl strýček Jedlička jmenován zasloužilým umělcem. Byl nositelem řádu dětského úsměvu a laureátem Haškovy Lipnice.
1: Skonal na tenisovém kurtě. Neuvěřitelné.
2: Tak, tolik vzpomínka na břichomluvce, skvělého člověka, milovníka dětí, Antonína Strýčka Jedličku.
1: Teď už Pavel Brimer a jeho Cadillac.
2: Hezké ráno.
3: Mám velký trampotin, v podniku klenoty, mají tam na prodej, pojetej vůz.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno v 8:30, Dolní Postebna, Bad Schandau, Hronov, Broumov, Bezdružice, Pňovany nebo Nymburk, Kopydlno. To jsou vlakové výluky na těchto trasách, které potrvají minimálně dnes, ale možná i zítra, tak s tím počítejte. Podrobnosti potom najdete na webu Českých drah. Pokud tady pojedete vlakem třeba na nějaký výlet o víkendu, tak se to vyplatí sledovat. Podíváme se dále i na situaci, která panuje aktuálně na českých silnicích. Tak komplikace čekejte třeba ve Stráži nad Nisou na Liberecku. V ulici Podstrání máme tam dopravní nehodu. Když se podíváme na nějaký zásadnější tah, tak D55 na exitu 51 ve směru na Bzenec máme havarované vozidlo. Průjezd je možný, ovšem budete tam muset trošku zpomalit. Mrkneme i do Prahy, protože tady se bouralo v ulici Českobrodské, kde to tedy trošku komplikuje situaci. Máme tam v sobě dva osobáky a začíná se to tam malinko štosovat. Tak s tím počítejte. Přejeme šťastnou cestu, za chviličku také zprávy počasí a z muziky Michal Tučný.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Zdeňka Novotná si užívá důchod a pokouší se o návrat na politickou scénu v pražských Petrovicích. Známá je kvůli svému kurioznímu uvíznutí ve stromu, reportáži a následným viralům. Díky tomu se rodinný podnik jmenuje Hospoda u Báby pod kořenem. Soud potvrdil bývalému příslušníkovi státní bezpečnosti Miloši Knotovi dvouletou podmínku. Podílel se na perzekuci studenta, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Navštěvníci Beskyd i obyvatelé si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až oblačno. Později přibývání oblačnosti a později s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na dnešní oslavence. Jak to dneska s těma Augustínama vypadá? Budou dneska slavit a hodně? V hojném počtu?
2: Já si myslím, že určitě, protože těch Augustínů je necelá tisícovka, což je jméno, které značí o tom, že je oblíbené. I když já osobně ve svém okolí třeba žádného Augusta, Augustínka nebo Gustíka nemám.
1: Musí se více rozhlížet. V Česku jich máme kolem tisícovky. Ano. Jméno Augustín se vyvinulo z latinského slova Augustinus. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu a překládá se jako ten, kdo patří Augustínovi, anebo ten, kdo patří k rodu Augustínu. Jinak se překládá jako majestátní, vznešený, možná ten, co má trošku nosánek nahoru, ale jako oprávněně.
2: Jo, tak oprávněně v souvislosti se svým jménem, že jo?
1: No jasně, tak. Jasně, vůbec mu to nemějte za zlý, on za to nemůže.
2: Ano, pokud bydlíte v okrese Jaroměř nebo v okolí Jaroměře a víte, kde jsou josefovské louky, tak vás tam zveme v rámci dnešní Mezinárodní noci pro netopíry na unikátní prohlídku, která bude komentovaná. Ano, protože právě dnes máme Evropskou noc pro netopíry. Na mnoha místech v České republice, konkrétně na tomto místě, se můžete setkat s živými netopíry za účasti odborníků, kteří vám o těchto zvířatech poskytnou mnoho informací a věřte, že to bude velmi zajímavé.
1: No, to je strašně ale malinký zvířátko. Viděl jsi ho někdy?
2: Viděl jsem ho i naživo a dokonce jsem chodil nějakými jeskyněmi v dolech, bývalých uralových dolech, kde ti netopíři jsou, a fakt jsem od nich byl třeba 5 cm a prohlížel jsem
1: si. Já myslel, že jsi od nich byl potřísně.
2: Ne. Do ložnice jednou mi vlítli netopíři. Jsem to vážně a teď naložu opravdu.
1: Ty jo, ale to je paráda. Tak kdybyste chtěli o netopírech vědět víc a o dalších akcích, které se nekonají jenom tam, kde říkal vládě, tak se podívejte na stránky netopířinoc.cz a tam je spoustu akcí, na které můžete dneska, konkrétně dneska vyrazit, protože dneska je Evropská noc pro netopíry.
2: Ano, tak to zní trošku strašidelně. Strašidelně to mají i v Hongkongu, protože tam mají ku příkladu festival hladových duchů.
1: Ty, tam bych dneska vůbec nevycházela ven. Strašně bych se bála.
2: Stačí ti netopíři, ti jsou vlastně neškodní. Poraněný koleno.
1: A Pacifik v nevysílání Country Rádia.

0: polítky s ličníkem, pofoukat, osušit, zalepit a zase běžíme dál.
1: Tak, no, co se týká běhu, tak vůbec jako takového zpomalení se dočkáte na D8, to jsme u dopravy z Ústí nad Labem do Prahy na 38. kilometru před sjezdem na Doksany, je neprůjezdná silnice v souvislosti s požárem, fotovoltaiky jsou zde hasičské vozy, takže v tomto místě buďte opatrní.
0: Určitě dávejte pozor i na vysoké teploty dneska, určitě se zásobte dostatkem vody, abyste byli hydratovaní a ne dehydratovaní. Dneska totiž teploty budou mezi 28 až 32 stupně Celsia.
1: No a za chviličku tu máme soutěž Dospíváš to, takže předtím si dáme ještě Nezmary, no a pak už se těšíme na vaše zavolání na telefon 210 323 333.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dospíváš to?
1: A my se i dnešního dne těšíme na vaše krásné pěvecké umění, na vaši odvahu a na to, že si s námi dospíváte kousek písničky, kterou jsme pro vás na ten dnešní 28. srpnový den vybrali. Je to velmi jednoduché, věřte, my už tu ukázku známe, poslechli jsme si a bude to pro vás, jak se lidově říká, fakt brnkačka.
2: V podstatě nám budou stačit jenom 3 slova.
1: Ano, je to tak.
2: Protože ta písem potom končí.
1: No, a nebudeme napovídat, to už je jenom a jenom na vás. Byli bychom rádi, kdybychom vám mohli pomoct, protože touha po zpěvu evidentně u Kačky je mnohonásobná.
2: Je obrovská, ale takhle primární jste vy a my se už těšíme. Koho teď přivítáme na lince? Dobré ráno.
1: Haló, slyšíme se?
2: Haló.
1: To je vždycky zvláštní, když zazvoní telefon. A teď si to asi ten dotyčný nebo dotyčná na poslední chvíli rozmyslí a řekne
3: Halo?
1: Si...
2: Haló, dobré
1: ano,
2: ráno.
1: Nerozmyslí.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady je Olga, zdravím.
2: Olgo, tak přijeme krásné ráno. Jste připravena, rozespívána?
3: No, něco jsem zkoušela tady v autě si rozespívávat.
2: Jo, zkuste teďka, ukažte, jak jste se rozespívávala.
3: Zelený, modravý, svírada, právě.
2: Jo, byste si, jo, ano. No krásný.
1: Tak, aby vám to vydrželo na závěr té dnešní ukázky, jdeme na ni.
2: No, připravená?
3: No nazdar. No,
2: no nazdar. Tak uvidíme, jdeme na to.
4: To jen to sladký dřevo, lékořice, lékořice, samá lékořice,
3: lékořice. Samá lékořice.
2: No, no, no, a je konec. Jo, a tam je tečka a ta písnička končí. A vy jste hvězda, hvězd největší. Gratulace. No krásně se vám to podařilo. A víte, čím to bylo?
1: Že jsme vám pomohli.
3: Ne. Tím rozespíváním.
2: Tím rozespíváním, no, přesně. A to vám teda pomohlo. A znáte tuhletu písničku jako celou? Dokázala byste třeba začít od začátku? Zpívat.
3: Ne.
1: Rozhodl jsem se.
3: Potřeba bych to první slovíčko.
2: Rozhodl jsem se.
3: Se léčit lásku s lékořicí.
1: Objednám si
3: aspoň tisíc. Kousek.
2: Odnoží.
1: Ne kousek, tisíc odnoží.
3: Tralala.
2: Hele, tisíc je kousek, je to báječný. Umíte to od začátku i od konce. Je ten prostředek.
3: Já jsem zpívala, ale ono to mi totiž dochází ti slovíčka, ale jak zpívá Neckář, tak zpívám s ním.
1: Tak
3: ale
1: si to společně teďka zaspívejte s Vaškem Neckářem, protože lékořici si pustíme celou.
3: Tak super.
2: Přesně, ten prostředek, ten už si nechte třeba do auta nebo tam, kde právě teďka jste a my věříme, že ho umíte perfektně, tak gratulujeme.
3: Díky.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou. Láska.

0: Krásným pochodovým krokem jsme stoupili téměř do 9. hodiny raní. Za chviličku tu budou zprávy a také počasí, no a po celé už tu budeme mít dnešní páteční dopoledne.
1: Bude tady Valda Matuška, kamarádi Táborových ohňů, a stihneme i Tonyho Jocha báječnou píseň Na stopu.
0: Hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u piva, protože plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 70 haléřů na půl litru. Cenu ležáku Pilsner Urquell pivovar mění poprvé od roku 2023. Budějovický Budvar zatím zdražování nerozhodl. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboni letos kvůli suchu nebude. V rybnících totiž chybí 40% vody. To je asi 30 milionů krychlových metrů vody. Co bude v budoucnu se Škodou Fabii, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Krize gigantu Volkswagen se začíná propisovat do mladoboleslavské Škodovky. V Česku oblíbený model Fabia je na seznamu ukončených projektů. Výroba nebude zastavena, ale nepřijde následník. Situace kolem tvrdých úsporných opatření koncernu se má rozhodnout v Německu příští týden. Zatím prý není důvod k panice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: K letošní sklizni se vrátí Luděk Savana Urbánek.
3: Zase taková bída to není, když bývaly velmi dobré roky, sklidili zemědělci v úrodných částech Zlínského kraje až 10 tun obilí z hektaru. Letos to bylo kolem 8 tun, někdy i méně. Důvodem bylo především velké sucho, které panuje. Zemědělci však říkají, že čekali horší výsledky s ohledem na letošní počasí. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě, plný neřestí.

0: Na stopu jsme se ocitli díky předcházející písni, a to díky Tony Jochovi. Ještě předtím tu byl Valdemar Matuška, to všechno od dnes čas. Tady si troufám tvrdit s Kačenkou, že ten čas, který máme aktuální, 9:10, definitivně odnesl i dnešní páteční ráno.
1: Páteční ráno je fuč, ale je tady dopoledne. Ano. A páteční dopoledne je zase pozitivnější než ráno, protože to jsme blíž k tomu odpoledni, to znamená k začátku víkendu. Pakliže jste aktuálně v práci nebo máte nějaké povinnosti, které vytrvají třeba do odpoledne, tak vězte, že krátí se to krátí.
0: No a navíc vám to určitě bude rychle utíkat díky vysílání Country Rádia, díky písničkám, které jsme si pro vás připravili a které vás určitě chytí za srdíčko a budou vás motivovat v té pozitivní náladě na již nadcházející víkend.
1: Ano, pěkně ji rozvíjejte tu náladu a pěkně do ní zapojte i ostatní členy rodiny anebo vaše kamarády, jen ať spolu s námi také poslouchají Country Rádio a jsou tak dobře naladěni jako vy.
0: Augustin slaví dnes svátek, no a pochopitelně také nebude v této hodině chybět ani téma dnešního takového speciálního pořadu, který se jmenuje
1: Co se vám vybaví, když se řekne, a teď tam jsou tři tečky, a ty tři tečky my doplníme jedním speciálním slovem. Počkejte si na to, jakým.

kolik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: netopír? Ano, netopír, tak určitě vás napadá celá řada nejrůznějších věcí, ať už jsou pozitivní, negativní, ať už je máte rádi, ať už vás vzbuzují odpor, ať už jste se s nimi setkali tam či onde, anebo vůbec. Třeba vás také může napadnout, že vám může sát krev. I když to jsou spíš upíři než netopíři. No, netopír ne.
2: Netopír se jak krev.
1: No tak když má třeba velký hlad a nelapá mušky.
2: Jo. No. No tak schválně, co se vám vybaví při tomhletom slovu? Třeba jste vždycky chtěli doma chovat netopíry.
1: Ano. Jo,
2: to podle mě jako teda nejde úplně. Můžete je maximálně možná mít třeba někde zacuchané ve vlasech, omylem ale. A nebo je můžete mít možná na půdě někde.
1: No a prohlédnout si je můžete třeba v olomoucké zoologické zahradě, kde je takový speciální pavilon na netopíry. Byl jsem tam a moc se mi to líbilo. Jsou to vlastně jediní létající savci. A proč jsme tohle téma zvolili, nebo tuto otázku, respektive toto slovo? Protože dneska máme Mezinárodní den nebo Evropský den pro netopíry.
2: No, takže se koná po celé republice celá řada akcí s tímto podtextem a v hlavní roli tedy dneska netopír, takže taková okřídlená myška. Tak jsme zvědaví, co nám napíšete, když se vám vybaví slovo netopír. Teď už ale Hobous a poslední Jumbo Jet.
1: Také se vám dobře poslouchá při dnešní dopolední přeje Kačka a Vláďa.
3: Když se v baru židle na stůl dávají, nechoď ještě pryč, máš času dost. A neříkej, že muský šátkem mávají, to oni dělaj ptákům pro radost.

oči se neohlížej, co z komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, řem nad hlavou.

svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

0: Country rádiem na cestách.
1: Country rádio je tady připraveno, aby vás informovalo o tom, jaká vás čeká doprava. Tak počítejte s tím, že dneska vlaky nejezdí na trasách Nymburk, Kopylno nebo Vsetín, Půchov. A také počítejte s tím, že v Praze dneska začala taková pěkná výluka. Jo? Tramvajová trať bude dočasně přerušena na obratišti spojovací. Jde o MHD, takže to znamená linky 9 a 11 skončí u vozovny Žižkov a linky 31 od Vysočanské a Ohrady budou ukončeny v zastávce Kněžská Luka. Tahle ta výluka potrvá do 12. září letošního roku. No a co na silnicích? Máme tady nějaké komplikace, tak zkuste hádat. Liberec, Sukovo náměstí, právě tam máme dopravní kolizi. V Jablonci se bouralo v ulici Na Svahu a když se koukneme na ty hlavní tahy, tak D55, exit 51 ve směru na Bzenec, tam máme dopravní nehodu a bouralo se i na D1 ve směru na Ostravu na 194 km. Přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
2: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Co se vám vybaví, když se řekne netopír?
1: Ano, tak my jsme zvolili toto slovo zcela záměrně, protože dnes máme Mezinárodní noc pro netopíry. Akce je zaměřená na ochranu netopírů. Nejrůznější akce se konají na přelomu srpna a září. Teď je to aktuálně teda na toho 28. srpna. A to v desítkách států celého světa. Tak tam se můžete na těch akcích seznámit s nejrůznějšími netopíry, můžete si o nich popovídat a tak dále. A můžete se vypravit na taková místa, jako třeba na hrad Schellenberg nebo netopíry z hradu Zornštejn můžete sledovat, nebo netopíry třeba z hradu Bítov. A těch akcí je na území celé České republiky víc než dost.
2: To se mi líbilo, jak jste řekl, že to je netopír z hradu toho a toho.
1: Ano.
2: To bylo jako dříve, jak byli prostě páni spolužic a bezdružic. Víš, jak ty přívlastky. Tak dobře, tak jenom si připomeňme, že těch netopírů existuje celosvětově. Kolik bys tak tipnul, Vláďo?
1: Kolik druhů?
2: Kolem
1: 2000 druhů.
2: No, kolem 13 000 druhů letounů. A v České republice si představ, že jich žije
1: 3000 druhů.
2: Jo, z 1300 to určitě.
1: Jo,
2: takže 27 druhů letounů. Jo. 27 druhů, to je neuvěřitelný. Mně přijde jeden jako druhý, ale protože se v nich prostě nevyznám, ale měla bych asi zajít taky na nějakou takovouhle výpravu, která
1: určitě
2: se dneska koná.
1: Já si myslím, že to stojí za to. Každý z nás má určitě nějaké zážitky z netopíry a já se přiznám, že když jsme byli na chalupě, spali jsme u otevřeného okna najednou do místnosti a opravdu si nevymýšlím, vlítlo takových 8-10 netopírů. Kroužili tam, lítali tam. Bylo to možná v době jejich hnízdění, koukal jsem tady opravdu jako na to puk, ani jsem se nehnul a měl jsem z toho takové obavy, ale ve finále krásně lítali, vyhýbali se všemu a zase z toho okna vylétli velkou rychlostí. Tak jak tam vlétli, tak zase vylétli.
2: To je dobře, hlavně, že se tam nikam nezamotali, třeba tobě do vlasů, že?
1: Přesně tak.
2: Jsi tam pobíhal, aha, pomoc,
1: bych přišel do vysílání, potom se máš natáčí, ne, to jsou netopíři.
2: Jsou takové nové ozdoby. Tak co se vám vybaví, když se řekne netopír?
1: Tak napsal nám třeba Karel, ahoj Katko a Vláďo, jestli pak víte, že netopír je brutopír minus tarapír. Ano, já to s Kačkou samozřejmě víme, protože to je tuším část textu od Mirka Černého v písni Čarodějka Chvějka, kde se objevují tyhle ty zkratky, jako třeba, já nevím, váh, váha, nor, norka, kup, kupa, že jo, a tak dále. Je tady toho strašně moc, jedlík, jedle, nebo duch, duchna, jo, a tak dále. Takže tam je netopír, tapír, minus prutopír.
2: Jo, tak jsem se ztratila, ale dobře, jdeme dál, protože tady příspěvek od Tomáše, mě se okamžitě vybaví Batman, strážce Gotham City, který proměnil strach z netopírů v symbol spravedlnosti. No jasně, to je podle mě zásadní.
1: Ano, tak napsal Václav, ten také reaguje samozřejmě na Mirka Černého, co se mi vybaví při slovi netopír. For netopír je samec nebo samice od netopíra. Netopír je samice, to znamená čistá váha. Samec je brutopír, to znamená i s pytlem.
2: Dobře.
1: Neto, bruto.
2: Dobře, já bych tady měla výherní, který se mi moc líbí, protože je i takový jako trošku poučný, nevěděla jsem vůbec. Eliška napsala, že zatímco na západě byli netopíři historicky spojováni s čarodějnicemi, v čínské kultuře jsou symbolem štěstí, dlouhověkosti a prosperity. A podle mě oni z nich vyrábí nějaké věci, takže to vlastně není až tak pozitivní být symbolem štěstí a dlouhověkosti. Já si myslím, že z nich dělají nějaké tinktury, suší tam jejich křídla a něco taky tak podobného. No. Takže no, ale lepší se jich bát.
1: Tak, my vám moc děkujeme za příspěvky, přišlo jich nečekaně víc než dost a je vidět, že každý z vás má jiný odlišný názor a líbí se mi takové to přirovnání k Batmanovi, že jo, a jiným věcem k písničkám Mirka Černého. Je to prostě úžasné slovo, které se dá nejrůznějšími způsoby okomentovat.
2: Určitě, je to taky krásné zvířátko. Dneska se o něm můžete na mnoha místech v Česku dozvědět víc. Hledejte stránky třeba netopíří noc.cz.
1: Ano, teď už to má sklus a píseň A pak.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: než jí otřít slzy a zahnat jí stesk.
1: Country Radio. Nejvíc country

0: Denisa Marková zpívá o tom, že je zamilovaná. Teď tu máme kapelu Kamelot a krásnou písničku Země antilop, a to krátce před hodinou desátou.
1: No a v desátou už přijde Milan Schmidt, provede vás dopoledním i odpoledním vysíláním, tím pátečním 28. srpna.
0: Kačka Vláďa přeji krásný víkend a v pondělí bude 6. se na vás budeme opět prostřednictvím Country Rádia těšit na slyšenou.
1: No a to bude oslavné vysílání.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jednou novinkou pro šoféry. Po výměně auta si budeme moci nechat registrační značky. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout na výdejních boxech. Změnu už schválila vláda. Platit by mohla pravděpodobně od poloviny příštího roku. Pohonné hmoty opět o desítky haléřů zdražily. Cena naturalu stoupla v průměru o 40 haléřů na 42 korun a cena nafty o 81 haléřů na 45 korun 80. Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší. Benzín o 8 korun a 20 haléřů na litru, nafta o 13,30. O neposlušných turistech teď Blanka Hloubková.
2: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do Českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
1: O jednom kurýrovi, lumpovi, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Kradl a teď mu to pěkně spočítají. Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriozní případ své rázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak je poloprázdné vracel zpět. Mladíka už obvinili z podvodu, hrozí mu až 5 let vězení. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Po 10. hodině už vám bezvadné páteční dopoledne přeje Milan Schmidt, Jitka Vrbová a Beatlesák Ringo Starr nám zahájili tuhletu hodinku a já vám hned prozradím, co nás čeká dál. Tak samozřejmě tulácká stezka, to je jasné. No a v kukátku Country Rádia připomenu takovou událost, respektive takovou akci, která se koná tento víkend a je nejen pro příznivce kumštu a divadla, no prostě poslechněte si sami a pokud máte volno, tak kdo ví, třeba vás naše nabídka zaujme. Z muziky Pavel Bobek, Radim Flendra, Lucka Vondráčková, Pavel Didovič a nebo Grošáci s Pavlem Kajzerem. Dobrý den.

0: FM Country Rádia.
1: Další kukátko Country Rádia bude pro všechny, kteří mají rádi kumšt, protože na telefonu je Matěj Petrák, herec, mim, akrobat a tvůrce zajímavého projektu. Já vás zdravím, pane Petráku, dobrý den.
2: Dobrý den, taky zdravím.
1: Já když vidím ten nápis Tézová loď, tak úplně nevím přesně, co si pod tím představit. Tak řekněte, o co tam vlastně jde?
2: Ano, já tam mám takové dvě roviny k tomu názvu. Jedno je přímo Tézová loď, což je taková takový, ne že myšlenkový směr, ale taková myšlenková otázka. Tézeus, který plul na své lodi, postupně musel nahradit každou součást té lodě.
1: Ano.
2: A když doplul zpátky, tak je otázka, jestli je to ta stejná loď. A pak je další část té otázky, a to je, když bychom vzali všechny ty staré součástky a složili z toho zase tu loď, tak která je ta pravá.
1: Aha.
2: A celý ten festival vlastně při vzniku, tak vznikal tak, že jsem dostal termíny napříč celým měsícem a navrhl jsem, že z toho můžu udělat festival. Takže to byl takový festival, nefestival, nakonec se z toho staly takhle vcuknuté 3 dny, opravdový festival. A další věc je, že je to festival pro umělce na pomezí toho profesionálního vystupování. Takže jsou tam jak studenti, tak už etablovaní umělci. A pro ty studenty je to, často to jsou teda absolventi, kteří zrovna začínají a chybí jim takový ten prostor pro to, aby mohli hrát. A to je to, co za mě nejvíc potřebujou.
1: Předpokládám, že ten festival je normálně pro veřejnost, čili kdo by měl zájem, může se přijít podívat. Je to tak?
2: Je to tak. Jsou tam představení pro děti, je tam koncert. Myslím si, že každý si najde čas.
1: Já jsem koukal, pantomima, fyzické divadlo, loutkové divadlo, koncert, workshopy a další program. Jsou nějaké stránky, kde bychom se mohli zorientovat třeba a našli jako nějaký úplný soupis, třeba případně i program?
2: Ano. Tézová loď festival je na Lodi tajemství, takže když si dáte loďtajemství.cz, což je Loďtajemství bratří Formanů, která je na Výtoni, tak tam najdete program festivalu,
1: aha,
2: nebo si zadejte Tézová loď 2026 na Facebooku, kde je událost, případně na Instagramu na profilu.
1: Takže teď už víme, co a jak, a teď to nejdůležitější. Řekli jsme, že to se nakonec vytvořilo jako 3denní akce, ale neřekli jsme, kdy konkrétně. Takže kdy se můžeme přijít podívat a přesně tedy v kolik hodin kam?
2: Ano, již tento víkend, takže 28.
1: ano,
2: až 30. je to od pátku do neděle a v pátek začínáme v 7 hodin, kde zahájíme festival a hned následuje představení, taková klaunérie, jak pro děti, tak pro dospělé.
1: Aha.
2: A hnedka navazujeme takovým komponovaným večerem, kde jsou pantomimické etudy, někdo tam stepuje, někdo zpívá, někdo improvizuje tanečně, je to mix, takový kabaretní večer. A pak to pokračuje až do té neděle, který festival tam zakončíme koncertem Panoptikum skupiny.
1: Možná by stálo za to ještě i dodat, že vlastně to umění tam je všudy přítomné, že navíc je tam i vernisáž obrazů také součástí
2: ano,
1: toho.
2: Ano, ano. Jana Polívky, syn Boleslava Polívky, který zrovna jsme měli hovor a bude mi přivážet ty obrazy a bude to na palubě. Zároveň na palubě je bar, je tam grill a kdyby někdo chtěl, tak je tam i takový svep oblečení, že někdo si může přinést svoje staré kousky, vyměnit za nějaké, které tam za to nesl někdo jiný, takový second hand.
1: Dobře, no tak děkujeme moc za pozvání, pane Petráku, to zní krásně pro milovníky kumštu, ale i pro zvědavce, kteří by chtěli nahlédnout na to, jak to vlastně vypadá. Jsou dveře otevřeny od 28. do 30. srpna a já jenom dodám, že tedy všechno ostatní najdete na stránkách Lodi tajemství divadla bratří Formanů. Je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: Moc vám děkuji, ať se vydaří a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Když se dívám na polodenní výluky, tak na dnešní den vidím pouze jednu jedinou, a sice česká Třebová Lunch Crown, tak tam se bude přesedat během dnešního dne na autobusy. Počítejte prosím s tím. No a teď se pojďme podívat na dálnice. Myslím, že doprava vypadá takhle po ránu relativně klidně, žádné velké havárie nikde nevidím, ale pozor na nejrůznější nebezpečí, protože třeba na D1 na 48. kilometru ve směru na Prahu je na vozovce padlý strom. Tak pozor na to, tam objíždějte a projíždějte opatrně. D11 ve směru na Prahu výjezd

0: je trošku složitější a dnes tam tedy počítejte s hustější dopravou. Předmět na vozovce, ten padlý strom skutečně stále platí a upřesňuji tu vzdálenost, je to 47,5 km ve směru na Prahu. Tolik tedy informace z dopravy pro tuto chvíli, přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio.
2: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes vám prozradím, kde hledat šifru pro nalezení pokladu nesmírné ceny. Cesta k němu je ukrytá v obraze svatého Xaveria v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Tento fascinující oltářní obraz namaloval v roce 1750 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolává směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi. Hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce, ve kterých svírá krucifix. Nad svatým Xaveriem se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a alegorické postavy, které se chystají odnést světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo, ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem na prosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1873 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Hlavní postavy Arbesova příběhu stráví noci pátravým pozorováním plátna a nakonec se podle získaného plánu vydají kopat do lesů za Prahou. Klíčem k šifře nejsou tajná písma či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledu jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrz okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené šero kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Tak tohle byla naprostá novinka ve vysílání Country Rádia, písnička Nebe počká, a já o tom něco vím, protože jsme ji nahráli s kapelou St. Johnny na naší novou desku, která se jmenuje Mercury 75, ale takovou zajímavostí je, že vlastně celá ta deska je v angličtině a my jsme si říkali, že pro naše příznivce tady v Česku a zejména v Country Rádiu bychom mohli některé ty písničky, které jsou hodně ve stylu country, naspívat a nahrát i česky, takže St. Johnny naspíval česky právě písničku Nebe počká a také písničku Hombre, no a hudební režie s vedením Country Rádia byli tak laskaví, že nám písně zařadili a nám to udělalo velikou radost a to jsme si tedy poslechli v naprosté premiéře píseň, kterou samozřejmě najdete ale v té originální verzi i na naší nové desce. Jinak, když jsem vás takhle navnadil třeba aspoň trošičku na kapely, které hrají aktivně festivaly, tak teď po 11. hodině nás čeká dopolední káva s mladší takovou kapelou, která se jmenuje Meziměsto. Hraje folk, ale takový moderní, tak to bude povídání, ale ještě předtím předpověď počasí, no a také pochopitelně kulturní pozvánky, což s tím koresponduje, protože pokud teď momentálně hrajeme kapely, které jsou aktivní a vystupují na festivalech, kdo ví, možná některou z nich ještě na některých festivalech, na které vás budeme zvát, můžete také zaznamenat. Takže nenechte si jít pozvánku od Teresky, nejprve ale předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek v dartech, písek v obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Přesně tak, hosty mám s sebou ve studiu. Dnes to nebude o country, bude to o folku, o moderním folku. A po poměrně dost dlouhé době tady vítám v Country Rádiu zástupce kapely Meziměsto, tedy Janu Bílíkovou a Ondru Podešvu. Je to tak. Ahoj.
2: Ahoj, Milane.
3: Krásné
2: ahoj.
3: Ráno všem posluchačům Country Rádia.
1: Tak já vás taky zdravím a musím se samozřejmě zeptat jednak, co je u vás nového, co děláte, co kapela, protože fakt jsme se neviděli, no já bych to odhadoval jak dlouho, no takhle, to snadno odhadnem, vaše předchozí CDčko, kdy vyšlo?
2: Tak, my jsme ho vlastně vydávali někdy 5-6 let zpátky, no, takže to bude už ono. To bude poměrně dlouhá doba, ale všichni jsme stále mladí a krásní, Milane,
1: ano,
2: takže je to v pořádku.
1: Ano, dokonce včetně mě, teda mladí nevím, ale krásní jsme určitě.
2: Tak, určitě.
1: Tak jo, takže my jsme se teda skutečně neviděli 6 let, takže kapela Meziměsto, která mimochodem soutěžila i v Talentu Country Rádia.
2: Ano.
1: Velmi úspěšně. Úspěšně, protože jste se dostali do té desítky, což je samozřejmě úspěšnost.
2: To je super.
1: A co se tedy u vás stalo nového, co se týče sestavy a třeba i co se týče koncertování? Prostě co je nového za těch 6 let?
2: Tak sestava stále zůstává stejná, protože všichni jsme hrající přátelé, takže to je super. Mm-hmm. No a dneska jsme ti tady přišli i představit vlastně nové CDčko, mm-hmm. které jsme dali dohromady, které se jmenuje Pramen, co neuteče.
1: Ano.
2: Dávali jsme si na něm hodně záležet, dělali jsme ho dlouho a teďka máme radost z toho, že ho můžeme konečně představit i posluchačům a ostatním návštěvníkům třeba těch našich akcí.
1: Jasně. Tak já ho představím samozřejmě i jako album týdne, protože jste kapela, o které vím, že hraje velmi kvalitně, takže vím, do čeho jdu, i když jsem ho v podstatě ještě neslyšel, to album, a pochybuji, že by mě překvapilo nějak nemile, takže určitě ho představím. Pramen, co neuteče, už ho vidím i před sebou, opět moc pěkný obal. A zeptám se takhle, kdy to album vyšlo? Nebo jestli už vůbec vyšlo, nebo je to úplná novinka?
3: Fyzicky vyšlo zhruba tak před měsícem, takže bych řekla, že vlastně držíš úplnou novinku, elektronicky zatím vyjde, takže těšíme se, co na to řeknou posluchači.
1: No, já se taky těším i na to, co na to řeknu já, protože si to rád poslechnu s chutí, opravdu se na to těším. Já už jsem samozřejmě četl nějaké zmínky o tom a zaujala mě ta zmínka, že pořád je to folk, ale tentokrát trochu modernější. Modernější v jakém smyslu? Zvukově nebo jak modernější?
3: My jsme vlastně, tohle CDčko je trochu jiné, trochu jsme se zvukově posunuli, ten folk zůstává takovým naším domovským žánrem, ale každá ta písnička je lehce jiná, občas zabrousíme lehce do roku, lehce do popu, lehce do nějakého balkánských rytmů nebo šanzonu, ale...
1: Tomu jste měli mimochodem sklony už na tom předchozím CDčku.
3: Myslím, že to dělá harmonika nebo akordeon Vojty Rohlíčka, takže tohleto CDčko je zase o trochu jiné, ale ten folk tam prostě zůstává.
1: Pořád zůstává, prostě ty texty, k tomu se ještě dostaneme, budeme si o tom povídat. Já myslím, že z toho, co jsme řekli, jinak teda v kapele nic novýho není, nikdo není těhotný, nikdo není nemocnej, naštěstí doufám, všichni zůstali. Nový kytaristé si nekoupili, který by stali za zmínku?
3: No, myslím, že jedna kytara přibyla.
2: Jo. Ondra o tom nerad přibyla, mluví. No, protože...
3: Ale jinak zůstáváme ve stejné sestavě a jsme tomu moc rádi a vlastně myslím, že Meziměsto jako takové by s novými členy bylo úplně jiné, takže my chceme opravdu být těch pět kamarádů, který prostě jezdí a hrajou ty svoje naše písničky.
1: To mě moc těší, to, co říkáš, a jinak Ondro, prosím tě, když říká Jana, že o tom nerad mluvíš, to můžeš klidně říct, to, co se řekne v rádiu, to zůstane v rádiu.
2: Výborně. Tak já ti tady, Milane, řeknu, já ti tady napráším, jo, že kapelami, protože já jsem hrál dlouho na kytaru, kterou jsem si sám postavil a po nějaké době už mi kapela naznačila, že je to sice hezké, že mám vlastní kytaru, ale že možná ten zvuk by mohl být o něco kvalitnější.
1: Tady vlak nejede prostě.
2: Tak. Takže já jsem si teda byl donucen koupit novou kytaru, ale musím říct, že jsem s ní hrozně spokojený a že takhle dobře jako mám teďka, takže to bych určitě nepostavil. Takže...
1: Jasně, reklamu dělat nebudeme, ale kdo přijde na koncert, tak uvidí, na co hraješ.
2: tak, přesně tak.
1: Tak jo, jak to zní? Předpokládám, že nová kytara už je na té nahrávce.
2: Ano, přesně
1: jak
2: tak.
1: To zní, si poslechneme hned teď. Pustíme si první písničku vlastně premiérově, tedy v Country Rádiu. Jmenuje se Alex. O čem je?
2: Alex je takový vlastně, to je vlastně příběhová písnička o tom, že partner, řekněme, odchází, potřebuje dojít na nějakou pouť a ta partnerka si říká, jestli kdy a jak se vrátí.
1: Zajímavý. Pojďme si poslechnout. Takže kapela Meziměsto a ukázka premiérově z alba Pramen, co neuteče.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Když jde blizár,

hvězdu vřít, o níž jsem snil cestou dlouhou přes 100 mil a jen 10

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže apat, schromil ho ten věčnej chvat.

vyzvívaj k Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A pokud posloucháte od 11 hodin, tak už víte, že těmi zajímavými hosty jsou hosté ze skupiny Meziměsto, a sice Jana Bílíková a Ondra Podešva. Poslechli už jsme si písničku, která se jmenovala Alex. Před námi je další, já představím 4 písničky v tomhletom pořadu a slíbil jsem to jak vám, tak našim posluchačům, že to album představím i jako album týdne a není to za tak dlouho, je to 6. září, takže to je celkem rychle, rychlý nástup 6. září v neděli večer. No, ale pojďme teď k tomu albu, ať trošičku víme, o čem se bavíme. Takže, kolik je tam písní, jak jste na tom autorsky, jsou to, předpokládám, všechno vlastní věci, to u vás je základní předpoklad.
2: Na desce Pramen, co neuteče je 13 písniček a všechny ty písničky napsal náš kapelník tady Ondřej Podešva.
1: Aha.
2: A tohle CDčko je zajímavé v tom, že takovým společným tématem, někdy více, někdy méně, je voda. Proto se to jmenuje Pramen, co neuteče.
1: A proto i ta modrá barva toho
2: přesně
1: alba.
2: Tak,
1: a
2: přesně jasně. Tak. Celé CDčko vlastně začíná vodou, deštěm a končí taky takovou řekou. Takže pokud by někdo chtěl v tom hledat v každé písničce vodu, tak si myslím, že se mu to podaří.
1: Tak není to vysloveně vodácké album, ne?
3: Není, určitě.
1: Jste vodácká kapela.
3: Ale vlastně se mi moc líbilo, že se našla nějaká spojující linka, jo, která to celý prováže a přijde mi to takový ucelený, kompaktní, právě tím to je fajn. No. A jak se ptal na ten počet, tak je tam vlastně 13 písniček. My jsme jednu z nich už natočili předtím jako single, a protože se nám líbila moc ta spolupráce, tak jsme nakonec vlastně řekli, jo, tak to by chtělo. My jsme tak jako pokukovali trošku, že bychom nějaký CDčko chtěli natočit, protože přece jenom jsme měli, máme za sebou vlastně 10 let společného hraní, teď už nastupujeme do té další desítky a tak, takže jsme si říkali, že by to chtělo nějak oslavit a ono to CDčko přece jenom pořád pro ty kapely si myslím, že je takovou medailí za to, že se opravdu zase něco podařilo, nějaký takový milník na té cestě, jasně, prostě společný muzikantský. No.
1: No počkej, a teď mi řekni teda, vy jste se odhodlali, že to natočíte, vlastním nákladem jste to natočili.
3: Ano.
1: Mimochodem, když vlastní náklad to mě zajímá, tak jako kolik jste ji nakonec nechali udělat těch CDček?
2: CDček jsme nechali udělat 500, aha, a pak máme i flešky, a těch je 200.
1: Na to se schválně ptám, protože teď momentálně třeba, teď jsem to měl minulý týden Marty Johnsona, a ten říkal, že už prostě to CDčko nechce, že opravdu už jako to nikdo nechce, ty CDčka. Na druhou stranu třeba s mojí kapelou jsme teď natočili CDčko a budeme dělat CDčka, protože mně to zase připadá, já za sebe si říkám, když přijdu na ten koncert a ta kapela se mi líbí, tak já si chci odnést jako vlastně nějakou památku, tak něco mít v ruce. Mně ta fleška furt připadá jako, že jsem si odnes rentgen domů. Jako
2: to je přesně, o čem jsme, Milane, přemýšleli, že sice CDčko teďka si může pustit málo lidí, ale naši fanoušci nebo lidi, co nás mají rádi, tak nás chtějí i tímto podpořit. A to je vlastně taková cesta, že mají něco od nás, mají něco v ruce, je to hezký.
1: Tak a je to hezký na pohled.
2: A zajímavé je, že
1: na to, no,
3: můžou se tam, promiň, můžou se tam i dočíst spoustu věcí o těch, o těch vlastně, o té kapele, že jo, o těch písničkách, třeba si můžou přečíst ty texty. A to, co se podařilo udělat vlastně, je to, že má tam každý kartičku, takže pokud nemá kde si pustit CDčko, tak si může ty písničky stáhnout.
1: Hezky.
3: V MP3 může si to poslouchat v autě, jo.
1: Jasně.
3: Máme třeba informace o tom, že když jedete třeba do Chorvatska, je to 10 hodin, to CDčko si krásně můžete 10krát prostě přehrát, jasně,
1: jo.
3: Cesta zpátky zase 10krát, prostě může to být taková příjemná cesta, jo, s kapelou mezi město.
1: Jasně. No, to je dobrý návod, myslím, ano, to si musím zapamatovat, tohle to jako doporučení. No jasně, no a hezky to vypadá, vidím, že je tam fotografie, jak říkáš, texty a všechno tohle. Spojovací moment, tedy voda. Kdo psal texty? To si psal taky ty, nebo ty si psal i muziku, i texty, nebo jak je to?
3: Jo, já jsem psal i muziku, i texty, a aranže jsou vlastně taková společná práce celé kapely. To, to vůbec nejde za mnou, to jde opravdu za každým členem, každý si tam vymyslí trošku něco jiného. Je úžasný vidět třeba Janička s Vojtou, který na sebe vlastně slyšejí, protože jeden je akordeon nebo klavír, Janička hraje na housle, takže oni si tam ty sola tak jako vzájemně vlastně upravujou ještě. Je to moc hezký vlastně vidět, jak ta písnička vzniká.
1: My si poslechneme další, jmenuje se Planety, je charakteristická pro to album, nebo no vlastně to jsme si už řekli, že nedá se říct charakteristická, protože každá je trošičku jiná. Tak co bychom k ní řekli?
2: Je to písnička, kterou zpívá Vojta Rohlíček, což je jeden ze tří našich hlasů. Jeden hlas jsem já, druhý je Ondra a třetí je Vojta Rohlíček. A tahle písnička je taková víc vyprávěcí, víc o tom textu. Je daleko klidnější než ten Alex, takže ten rozdíl mezi tou první a druhou písničkou bude velký.
1: Ryzí folk.
3: No, možná jo. A zároveň, Milana, je to taky o tom, že my jsme s Vojtou oslavili my dva 40, takže jsme v takovým tom polovičním věku a potřebujeme trošku jako nějak promyslet, jak to bude do budoucna a podobně. I o tom je ta písnička Planety.
1: Jak to bude do budoucna, tím můžu při písničce vyprávět.

Dívám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat, a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

pro který spát se nedaří. Jestli nahoru, zda koukám na ně sám, nebo je nás víc, co jim v hlavě haraší. Teď ve tmě úžasle hledám ty planety, v tom ze tmy kroky zaznívaj. A další pár

0: S Country rádiem na cestách.
1: Naše povídání na chviličku přeruším a podíváme se na dopravní informace. Koukneme jak na koleje, tak také na dálnice, tedy jestli se mnou bude kamarádi technika, už se stalo, takže jedeme na to. Co se týče kolejí jako takových, tak z těch neplánovaných mimořádných událostí stále ještě přetrvává technická závada na trati v úseku Ledečko z Ruč nad Sázavou na trati 212. Je to logické, hodně pršelo a podemletá trať, takže tam se to opravuje, bude to ještě nějakou dobu trvat. Odhaduje se, že někdy v polovině příštího týdne by mělo být všechno v pořádku. Do té doby samozřejmě je nutné počítat s tím, že náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Ledečko z Ruč nad Sázavou a také v obráceném směru. Teď se pro vás dívám i na dálnice. Tam nás to zajímá, teď je pátek a pomalu končí prázdniny, takže asi doprava bude houstnout. Na D8 na 48. kilometru ve směru na Ústí došlo k dopravní nehodě. Teď se tam uklízí vozovka. Mělo by to být bez zranění, všichni vyvázli v pořádku z té nehody a vypadá to jenom na menší zdržení. Ovšem o kousek dál, ve směru na Ústí nad Labem na 48,5 kilometru, jsou hlášena další tři vozidla v sobě, takže tamto místo je nějaké hodně zvláštní dneska, tak dávejte pozor, pokud jedete po D8 se tímto směrem. No a na D1, tam je všechno celkem dobře průjezdné dnes, ale u Olomouce na 285. kilometru ve směru na Ostravu stojí odstavené auto, tak tam dávejte pozor, nebo ne u Olomouce, ale v oblasti Olomouce na dálnici D1, odstavené osobní auto, porouchané, tak ho objíždějte opatrně. Jinak vypadá teda D1 až jako neuvěřitelně klidně, doufejme, že to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Jirko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak dospívala Věra Martinová a dostali jsme se do druhé poloviny pořadu Dopolední káva, kde hosty jsou mý přátelé z kapely Meziměsto, a sice Ondra Podešva a Jana Bílíková. A začali jsme vlastně mluvit o tom CDčku. V souvislosti s minulou písničkou jsme zmiňovali jednoho z dalšího člena a vlastně jsme nepředstavili ještě. A ti, kteří vás teda nezaznamenali třeba před těma letama, kdy jste tady byli, tak pojďme představit kapelu kompletně.
2: My jsme začínali jako trio, Ondřej Podešva, Jana Bílíková a Vojta Rohlíček, kytara, housle, akordeon a klavír. Mm-hmm. Později k nám přišel Adam Vojtěch, který hrál na kachon a teďka nově i v tom CDčku i na pódiích se představuje s bicíma. Mm-hmm. A jako poslední příchozí je Petr Gritz, mm-hmm, na baskytaru a je to velmi zajímavý a já jsem tomu moc ráda, protože je to můj

0: tatínek a já s ním hraju moc ráda s tatínkem.
1: Vážně, no to, tak, jo. Hele, a to je skvělý, no to, tak nevím jak pro tebe, ale pro tátu je to určitě skvělý.
0: Ne, je to pro nás oba opravdu skvělý, protože on k nám přišel vlastně tak jako náhodou, protože když jsme křtili druhé CDčko před těma 7 lety, tak nám vypadl basák a já jsem tak jako seděla na schodech a plakala jsem, že nemáme basáka. Přišel táta a říká, hele, já se to naučím a prostě za týden vzal basu a naučil se to a už nám zůstal.
1: Fakt?
0: Jsme moc
1: no
0: rádi.
1: Tak to je super. No tak vidíš, to je taková kuriozitka. Já jsem měl taky možnosti zahrát se svým synem v jedné kapele a je to pro každého toho tátu, je to fajn a já nevím, jak moc to vnímají takový ty hvězdy velký, ale třeba ta spolupráce Míša Leicht a Bert Leicht jako ve forehandu, tak to je fantastický, protože prostě to společné cítění jako a ten atak, který tam je prostě tím, jak se znají vzájemně, tak to je famózní teda. Takže věřím tomu, že to může být přínosný pro kapelu.
2: Jo, jo, já myslím, že on, Petr, jednak je výborný muzikant, jednak na sebe určitě slyšíme. Petr je neuvěřitelný v tom, jak zodpovědně k tomu přistupuje. Myslím, že asi nejzodpovědnějíc tak jako z nás muzikantsky.
0: Nejvíc cvičí, no.
2: Jo, to určitě. A je teda, musím říct, Milane, krásný pozorovat, víš, tu otcovsko-dcerovskou dynamiku. Víš, že někdy je to jako otec a dcera a někdy je to jako basák a zpěvačka.
1: Jasně.
2: Jo, a tam už se nastavují jasné hranice, kudy ano, kudy ne.
1: Aha,
2: máme takovou hlášku, která někde vznikla, když jsme dělali nějakou písničku a ta byla jako tati tady ne, jo, takže tu máme jako tradiční takovou, ale jinak samozřejmě jako Petr je skvělý basák a výborně myslím, že zapadnul, přestože nás přece jenom dělí trošku věkový rozdíl,
1: jasně,
2: tak si myslím, že zapadnul k nám opravdu jako výborně.
0: Oni ty věkový rozdíly jsou nejenom směrem od nás k Petrovi, ale i vlastně k Adamovi Vojtěchovi, který je od nás třeba 7-10 let. Ten rozdíl věkový je velký, ale i tak jsme schopní si rozumět, těšit se na sebe, mít se rádi a to musím říct, že je něco, čeho si na klucích moc vážím, že prostě jsme spolu i po těch 10-11 letech moc rádi.
1: Hele, muzika je skvělý jazyk jako pro komunikaci a ten věkový rozdíl fakt nehraje roli, naopak. Ještě musím říct, teda to už určitě táta zaznamenal, vám to možná neřekne, ale přisede se trošičku jako upír, já to znám, já hraju s mladýma klukama a dává mi to tu energii, prostě ono to fakt funguje, jo. Ono člověk, je to, jak se říká, vlezeš na pódium, přestanou tě bolet zuby, tak v tomhle případě, kdy hraješ s těma mladšíma, tak nejenom, že přestanou, ale jako kdyby začaly růst vlasy, prostě, jako, je to fakt,
2: To já bych ocenil třeba docela.
1: Vem nějakýho mladěse. To víš, si po 40, co ti mám vyprávět.
2: Jasně, no, tak musím toho Adama trošku vysosat teda, nebo nevím. Jo.
1: No a zajímavá další věc je, shodou okolností, my jsme tady teď se bavili, když hrála písnička o talentech country rádia, zmínili jsme Elišku Kotlínovou, tak právě Eliška Kotlínová má v kapele taky tátu a taky hraje na basu.
0: Hezký.
1: Takže to je vlastně, taky je vidět, že to není zase až tak neobvyklé. No, jo, takže.
2: No abychom to ještě zamotali, tak Adam, není to teda ten Adam Vojtěch, který myslím, že Adam Vojtěch, ale Adam vlastně býval mým studentem na gymnáziu, takže já už jsem si ho vyhlídnul na tom gymplu a vlastně, když maturoval, tak jsem mu dal jasně na výběr, jestli chce jít do kapely nebo a odmaturovat nebo ne, takže.
1: Jasně, spojené nádoby.
2: Adam chtěl nakonec.
1: Jo, nakonec ku podivu chtěl. Byl ochoten se naučit i hrát. Jo?
2: Tak, ne, on už hrál předtím.
1: Jasně, legrace na cáska. No tak jo, takže tím jsme představili už kompletně kapelu Mezi město. A než se budeme loučit, tak nás čekají ještě dvě písničky, přičemž teď tedy jsme vybrali Naposledy píšu řádky. Co k ní říci?
2: Já myslím, že to je taková intimní záležitost, tyto písnička, kterou zpívá Janička a myslím, že to je jedna z takových našich opravdu na tom CDčku nejintimnějších, tak doufám, že si ji posluchači užijou.
1: Tak jo, pustíme si ji.
0: My jsme nemluvili o Vojtovi vůbec.
2: No tak ale byli jsme si...

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Tak a my jdeme do finále, přátelé. Dopolední káva, máme 11 hodin 47 minut. Mí dnešní hosté, kapela Meziměsto, konkrétně Jana Bílíková a Ondra Podešva. Představujeme tak trošičku okrajově album Pramen, co neuteče. Jak jsem říkal, celé album, pokud máte rádi moderní folk, si můžete poslechnout příští neděli v pořadu Album týdne, pravidelně každou neděli od 23 hodin, protože se hraje celou hodinu muzika od jednoho interpreta, tak tedy skutečně jen pro ty, kteří to chtějí slyšet, tak od 23 hodin další album týdne, zatímco teď v neděli 30. vás čeká Marty Johnson a jeho album Všem holkám, tak 6.9. to bude Meziměsto a Pramen, co neuteče. Tak, tolik tedy pozvánka na samotnou muziku tady v rádiu, ovšem tím, že to album je opravdu hodně čerstvé, tak předpokládám, že vy k němu budete dělat nějaké křty a hlavně také asi koncerty, viď? Tak povídejte.
2: No určitě, my už teďka se snažíme na těch koncertech občas dát tak jako ochutnat některé ty písničky, ale vlastně všechny by měly zaznít potom na těch třech křtech, které chystáme, a to je 21. září v Praze v Malostranské besedě, 29. září v Liberci a 15. října v Pardubicích v Doli klubu.
3: Mm-hmm. A ještě chystáme Brno, ale termín a místo upřesníme.
1: Dobře.
2: No, a tam máme vždycky nějaké kmotry, které bychom chtěli požádat, aby trošku jako vyslali to CDčko do světa. Chceme ho tam představit vlastně komplet, tak jak jsme ho nahráli a tak, jak ho umíme zahrát teďka. A doufáme, že se prostě bude líbit a že se bude prodávat a že bude dělat radost všude možně.
1: No jasně, tak proto to člověk dělá. Když mluvíme o těch kmotrech, můžeme naznačit? Aspoň naznačit, nebo?
2: Těmi kmotry jsou vlastně lidé jednak, kteří s náma na tom nějakým způsobem spolupracovali, nebo kteří s náma byli mentálně, bych řekl. Takže jsou to naši kamarádi, jednak blízcí lidé, kteří s náma třeba jezdí, takový ty jako meziměstský haligens, prostě takový ty naše ultras.
1: Jasně.
2: A pak jsme požádali třeba manžele Palaščákovi, aby nám to prostě odkmotrovali a tak. No.
3: Nebo třeba Vendy Vytiskovou, zdravíme do Pardubic.
1: Jasně, já zdravím Peťu Palaščákovou taky na dálku. No tak ano, jste v dobré společnosti, vidím, že to máte všechno zmapovaný, připravený. Jinak mimochodem, možná pro naše posluchače, tohle to jsou křty, které budou, ale vy jistě máte nějaké stálé štace nebo místa, kam rádi jezdíte, kde vystupujete, teď neberu festivaly, ale beru kluby, kulturáky a tak dále. Kde vás nejčastěji můžeme vidět, slyšet?
2: Tak já myslím, že v Pardubicích máme takovou tu tradiční baštu, což je Doli klub, tak tam jezdíme moc rádi. V Praze to trošku střídáme, musím říct, podle vlastně možností a podle toho, na co se zrovna cítíme, jestli to bude intimnější nebo tak.
1: Tak zmínil jsi Malostranskou, tak to je nádhera, to je určitě, tradice.
2: To rozhodně, a to je, musím říct, i takový osobní závazek vůči tomu místu, to rozhodně. Ale hráli jsme i na dalších místech, divadlo Karla Hackera a podobně, tak to bylo taky moc fajn. V tom Brně...
3: Tam moc rádi hrajeme v Café Prach a jsme rádi, že nás tam Michala taky zdravíme. A právě tam bychom, doufám, že to klapne dělat i ten křest někdy listopad, prosinec.
1: Pěkný místo, moc pěkný, krásná atmosféra a letní akce, to leto z Café Prach, to je nádhera.
3: Ano.
2: Taky jsme měli možnost si tam zahrát, za což jsme byli velmi vděční, protože opravdu tam se vždycky sejde taková příjemná parta lidí a je to moc fajn.
1: Mimochodem, jak se to krásně uzavírá, Michal vydal album, že jo? Nebo momentálně asi bude...
2: Myslím, že
3: bude vydávat. No, my jsme si vydávat. Vlastně mentálně alba vyměnili, protože v tom Brně jsem mu to album dávala a on říkal, jo, já ti dám to naše album příště. A já jsem říkala, moc se těším.
1: No já se taky těším, až Michal přijede a představíme jeho album, protože zase Nevermore Cosmonaut, to je prostě dobrý. A jeho paní Lada Šimíčková, tak její muzika, no to prostě, no jste v dobré společnosti. Dobře, no takže tím jsme pozvali na křty, řekli jsme si i místa, kde vás můžeme vidět a nakonec prostě jenom řekněme stránky, kde asi všichni si můžou dohledat úplně všechno, anebo Facebook, nebo cokoliv, kde vás prostě najdeme.
3: Nejvíc informací najdete na našem Facebooku, to je Facebook a dáte si tam Meziměsto, anebo na našich webových stránkách www.meziměsto.cz.
1: A tam bude určitě i program, kde vás můžeme vidět, tak, kontakt, objednávání CDčka, všechno s Sapkům Prás.
3: Kdo by chtěl CDčko, napište mi buď na Facebook nebo na mail, moc ráda pošlu. Mm-hmm.
1: My si dáme poslední písničku jako ochutnávku, samozřejmě, jak jsem řekl, 6. září je možné si vychutnat album celé, dáme si písničku Šípky, je k ní potřeba něco říci?
2: Písnička Šípky je vlastně o tom, že někdy bychom měli těm lidem, které jsme dlouho neviděli a chtěli jsme jim něco říct, tak je škoda, že jsme jim to vlastně neřekli. Takže...
1: Tak to je téma silné.
2: Tak, ano, tak.
3: Ano, to... A myslím, že je to naše s Ondrou taková srdcová záležitost. Hmm.
1: Trošku jste ťali do živého teď. Ano, hodně často o tom člověk přemýšlí a zrovna včera jsem si vyčítal, že jsem jednomu kamarádovi nestihl říct úplně všechno a bohužel ta možnost pominula. Takže neváhejte lidi a sdělujte. No,
2: tak,
1: a
2: buďte spolu, mluvte
1: přesně
2: spolu.
1: Přesně tak, buďte spolu a buďte s námi, protože jsme dobrá parta, ve které můžete slyšet kromě jiného i Meziměsto. Já vám děkuji za návštěvu, mějte se hezky a ahoj.
2: Ahoj. Díky, ahoj.
4: Zase držíš mě zkrátka, já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů Celsia.

0: Fly Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u zubaře, protože dětí se zkaženými zuby je čím dál víc. Podle Světové zdravotnické organizace má do věku 9 let skoro polovina dětí alespoň jeden neléčený kas. Na vině prý nebývá jen přidaný cukr. Nepřítelem je také častá konzumace jiných potravin, třeba i zdravých, například sušené ovoce. Čínské automobilky do 10 let zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by jen v Evropě měli vyrobit kolem 90 tisíc aut. Do roku 2030 chtějí výrobu zvýšit na 1 milion a v roce 2035 až na 1,5 milionu aut ročně. Jaká byla koupací sezona na Rolavě, to nám shrne Blanka Holoubková.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. Čtyři vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
1: Na Blešák se teď vydáme s kolegou Savanou.
3: Podle názvu by se zdálo, že někdo pěstuje blechy, ale není tomu tak. Chovatelské a bleší trhy se konají tuto neděli od 7 do 9 hodin ve Vyškově. Přijít můžete do chovatelského areálu u vlakového nádraží. Vstup je z ulice Svatopluka Čecha. Na ranních trzích lze koupit nebo nabídnout zvířata, chovatelské a zahrádkářské potřeby, krmivo, výpěstky, ale také věci z domácností. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Plzně v odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy porazili Červenou hvězdu Bělehrad doma 5-1 po prodloužení. Po historickém obrotu tedy postoupili do hlavní fáze. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

No, panečku, to je jako pohlazení. Vlasta Redl, co když? To je písnička, kterou mám opravdu moc rád. Mně vždycky připadá při ní celý svět takový optimistický. Takže Vlasta Redl a co když? To byla píseň, která nás dovedla až do 9:00 po 12:00. Milan Šmid vám přeje krásné poledne a kapela Meziměsto už je pryč, ale co ještě není pryč, tak je soutěž, kterou máme před sebou, ve které soutěžíme celý tento týden, prakticky s výjimkou jedné polední siesty, která byla věnována obrovské hvězdě, která zesnula, a sice Dolly Parton. Tak kromě tohoto dne jsme každý den zatím soutěžili o poukázku na 500 korun na 30. hrnčířské trhy Beroun, které budou 12. a 13. září na Husově náměstí v Berouně a taky v přilehlých uličkách, třeba Kolářská ulička, ta se promění v pestrou přehlídku hrnčířů, keramiků, kteří sem tradičně už přiváží to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. Co si budeme povídat, prostě ručně vyrobený džbánek, to je nádhera, na to se nejenom dobře kouká, ale pochopitelně, když jdete pro pivečko, tak to přijde i vhod. Takže pokud byste chtěli být třeba na 30. berounských trzích, tak vám to mohu jen a jen doporučit, a navíc někdo z vás opět v této soutěži, tedy během dnešního dne, během následujících chvil, získá poukázku na odběr zboží v kterémkoliv stánku s keramikou na 500 korun. Jakým způsobem se k tomu dostat, asi znáte vy, pravidelní posluchači. Těm nepravidelným řeknu pouze to, že nám zaspívají teď Michal Tučný, Brontosauři a Lokálka. Zaspívají tři písničky, různé, ale v nich bude jedno společné téma, které musíte najít. Těch témat tam může být více, ale my hledáme jedno konkrétní společné téma. Kdo na čísle 210 323 333 po odehrání třetí písně řekne to téma správně, tak ten získává zmíněnou poukázku. Tak jo, takže příjemný poslech, hodně štěstí, dobrou chuť k obědu, no a tady je Michal Tučný.

0: Tak lokálka, charakteristická píseň, pochopitelně nadsázka v každé písni téhleté skvělé hradecké party. No a to byla poslední písnička, která dozněla v rámci soutěže. Takže Michal Tučný, Brontosauři a lokálka ukryli nějaké to tajemství, které vám může vynést poukázku na 500 na berounské hrnčířské trhy. Telefon má číslo 210 323 333 a pojďme, někdo už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, Michal Němec u telefonu.
0: Dobrý den, Michale, odkud nám voláte?
1: Volám z Prahy.
0: Z Prahy, tak doberou na kousek, tam se dá dojet úplně krásně. Takže teď jde jenom o to trefit správně to téma, které tam hudební dramaturg zamýšlí. Tak co vy na to, co jste tam objevil?
1: Od Michala Tučného se domnívám, že to je osada anebo parta okolo ní.
0: Jasně, je to osada, je to tak, Michal Tučný, Brontosauři i lokálka zpívali o osadě, dokonce Michal Tučný, i když zpíval Nejlíp umím slibovat, tak tu osadu tam ukryl v textu a jinak Brontosauři osadní píseň a lokálka osadu a osadu. Já myslím, že je to celkem jasné, tleskám vám, poukázka na 500 patří vám, takže mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano? Tak jo, gratuluju, gratuluju. A my pokračujeme dál, přátelé. Pavlína Jíšová a Druhá tráva. To byla skvělá spolupráce. Já mám to album strašně, strašně rád. Prostě, dokonalé. Goblen je jedna z těch písní, kterou opravdu rád poslouchám. Pak tu mám Malina Brothers a Návrat, krásná písnička. A dáme si i třeba ještě Texmeny, Pacifiky, Epidemii. No je tam toho hodně. K tomu všemu snad dobrý oběd, to je pochopitelně záležitost vaše, tak si nechte chutnat a příjemný poslech přeji.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Posloucháte polední menu, já teď koukám do kalendáře 28. srpen a také Augustín, to je jméno, které je tam dnes napsáno a Augustín dnes slaví svátek. Musím říci, že ani Augustína jsem nikdy nepotkal žádného, aspoň si nejsem vědomý, ale pochopitelně dá se předpokládat, že přeci jen nějaký by mohl poslouchat country rádio, takže mu přejeme všechno nejlepší, posíláme písničku od Pacifiku, no a jestli vy nějakého Augustína znáte, tak nezapomeňte s gratulací, dnes je pátek, takže ideální stav, užijte si to.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Už máte, přátelé, program na dnešní večer. Já už ano, jedeme s kapelou St. Johnny hrát koncert, a dokonce takový výjimečný, protože tam s námi bude hostovat Matěj Ptaček, což je vynikající hráč na foukací harmoniku, bluesman jak řemen, takže na to se opravdu moc těším. K tomu se asi ještě v průběhu dne dostaneme, ale já o tom chci mluvit hlavně proto, že jestli nemáte žádný plán na dnešní večer, tak já vám ho mohu vytvořit. Pokud jste byli třeba na oslavách 35, tak vás jistě zaujalo vystoupení kapely Patrola Šlapeto, no a právě tihleti pardálové, tahle ta partička se podílí na pořadu, který můžete dnes poslouchat, a sice pokud vás zajímají staropražské písničky a příběhy ze staré Prahy, tak dnes po 19. hodině máte možnost slyšet další díl. Tak si to nenechte ujít.

0: Polední menu právě teď končí, 13. hodina dohrazila i dnes v pátečním odpolední. No a co nás čeká po 13. hodině? Žalmana spol, Hrána v trávě, parádní písnička, která určitě zazní také při vzpomínání na Lochotině. To jste konec konců slyšeli asi ve vysílání Country Rádia. 19. září se bude zažívat znovu Lochotín a Žalman bude u toho a vy můžete být také. Dále nám zahraje i Radek Tomášek. Ale do té doby, než se dostaneme k těmto písničkám, tak nás čeká ještě předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia. Takže dobrou chuť těm, co stále ještě obědvají, a pojďme už se pomalu ale jistě chystat na další hodinku ve vysílání Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou. Teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Začneme jednou novinkou pro šoféry. Po výměně auta si budeme moci nechat registrační značky. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout na výdejních boxech. Změnu už schválila vláda. Platit by mohla pravděpodobně od poloviny příštího roku. Pohonné hmoty opět o desítky haléřů zdražily. Cena naturalu stoupla v průměru o 40 haléřů na 42 korun a cena nafty o 81 haléřů na 45 korun 80. Ve srovnání se stejnou dobou v loňském roce jsou paliva výrazně dražší. Benzín o 8 korun a 20 haléřů na litru, nafta o 13,30. O neposlušných turistech teď Blanka Hloubková.
2: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do Českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
1: O jednom kurýrovi, lumpovi, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Kradl a teď mu to pěkně spočítají. Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriozní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak je poloprázdné vracel zpět. Mladíka už obvinili z podvodu, hrozí mu až 5 let vězení. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2-2 v soutěži končí. A fotbalisté Jablonce v odvetném utkání porazili Glasgow Rangers 1-0 po prodloužení a postoupili tak do hlavní soutěže. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak už jsme tedy za 13. hodinou. Žalmana spolu skutečně zaspíval Rána v trávě, Radek Tomášek zase Jižní vítr. A než se dostaneme k další muzice, tak také pohled na informace, které přijdou v této hodince. Já vás pozvu na nějaké víkendové pořady. A když jsem se vás ptal, jestli už máte program na dnešní večer, tak bych se mohl zeptat, jestli máte program na zítřejší večer, protože pokud ne, tak by vás možná mohla zajímat pozvánka, kterou uslyšíte v kukátku Country Rádia, protože Hanka ze skupiny Náplava z Ústí nás pozve na hezký festival, takový obnovený. No prostě poslechněte si tu pozvánku a kdo ví, možná vyrazíte. Jinak z muziky tedy Marty Stewart, dvojtaky dělák Tomáško, Jarda Samson Link anebo Carlin Carter.

0: do mých dlaní v té pláni zelený.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Festivalová sezona pomalu, ale jistě končí, ale stále ještě je kam vyrazit. Například Hanka z kapely Náplava nám teď řekne, kam můžeme už tento týden. Ahoj, Hanko.
3: Ahoj, Milane, zdravím všechny posluchače. Ráda bych vás všechny pozvala na takový minifestiválek tuto sobotu 29. od 14 hodin k nám do Janova nad Hřenskem a bude se to konat v areálu hotelu U zeleného stromu.
2: Na koho se můžeme těšit? Co tam uslyšíme? Co tam uvidíme?
3: Tak já myslím, že budou zastoupeny všechny žánry. Budou děčínští harcovníci, co by country, ústecká Náplava, trampská muzika, bude ústecký šrot, což je taková v podstatě jazzová country nebo jazzový bluegrass, bude pražská sekvoj, což je klasický folk a zavírat budou litoměřická Kamna, která hrají všechno, veškeré styly plus ještě navíc irské balady.
2: Takže je to pestré opravdu a v podstatě pro každého, tak nám prosím, Hanko, ještě jednou zopakuj, v kolik hodin a kde přesně máme být?
3: Tak byli bychom rádi, kdybyste nás přišli podpořit, protože se jedná o 16. obnovený ročník festivalu, který se jmenuje Janovská bedna v Janově nad Hřenskem v sobotu 29. srpna o 14 hodin.
2: Moc děkujeme za pozvánku, měj se krásně, zdravím celou kapelu a ahoj.
3: Děkujeme moc krát a mějte se moc pěkně, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Mám tady informaci o tom, že je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Plzeň, hlavní nádraží Přeštice a v obráceném směru. Je to na trati 170 Klatovy Plzeň Rokycany Beroun a došlo tam k poruše trakčního vedení. To je ten důvod, proč je zavedena náhradní autobusová doprava. Na dálnici D11 mezi 55. a 56. kilometrem ve směru na Hradec Králové je nějaký předmět na vozovce. Vypadá to na ten upínací pás v jízdním pruhu, takže projíždějte opatrně, ať se nám nezamotáte. Jinak další zpráva je z D2, 6.5. až 5.5. kilometr ve směru na Brno, tam došlo k dopravní nehodě, osobní auto s nákladňákem jsou v sobě. Myslím, že to tam uzavřené, ano, vypadá to tak, exit 11 je momentálně odkláněna doprava, takže tam s tím prosím počítejte, bude to tam komplikované. Koukám pro vás i na dálnici D5, která je hodně frekventovaná a která už teď hlásí na posledních 4 kilometrech ve směru na Prahu kolonu vozidel, která se bude pravděpodobně prodlužovat s přibývajícím časem, takže tam se připravte na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Jak jsem slíbil, budu vás také zvát na nějakou akci, takže pozvu vás na Paring Country Rádia, což je naše taková parádní disciplína. Jsem rád, že se na tom můžu podílet, že připravuji program a vlastně vás tam mohu velmi často také provázet tou plavbou. Je to moc fajn, moc příjemné. A co mě překvapilo, tak náhradní termín Alana Mikuška, který je tuto neděli 30. srpna od 18.30, ještě není vyprodán, což je tedy opravdu velmi zvláštní ukazatel, protože na Alana většinou bývá vyprodáno velmi, velmi rychle. Nevím, co se děje. Možná ten termín, jak je to na konci prázdnin, tak vás to trošku zaskočilo. No, chci tím říci to, že pokud byste se chtěli ještě připojit, tak ta možnost je si lístky ještě stále kupovat. Na našich stránkách najdete odkaz, jakým způsobem to udělat. A skutečně tenhle ten náhradní termín je vlastně poslední večerní plavbou letošního roku. Tuto neděli v 18.30 Alan Mikušek a jeho hezké písničky, které hraje vlastně na Parníku Country Rádia a vždycky, když tam je, ať už je to jeho spolupráce s Petrem Kocmanem, nebo s Frantou Nedvědem, nebo s Michalem Tučným, tak většinou se k tomu vrací, hraje pochopitelně i svoje solové věci a hraje leckdy pro pobavení i třeba Beatles nebo jinou podobnou muziku zahraniční. Třeba si pamatuju, že velmi pěkně hrál písničku od Johna Denvera. No, je to moc příjemné a opravdu kvalitní muzika, tak jestli chcete, připojte se. Jinak pokud už nemáte čas a pokud byste uvažovali o nějaké plavbě ještě v letošním roce, no tak pomalu se to uží, pak už budou nedělní plavby zářijové, které jsou od 14 hodin. Vojta Nedvěd vyprodaný, Petr Kocman vyprodaný, na Mirka Palečka 20. září ještě jsou nějaké vstupenky a také na 27. září na Honzu a Jindřišku Brožovi. Potom v říjnu, tak tam je to dokonce už od 11 hodin a to už jsou takové ty plavby, které jsou uvnitř a v menším počtu lidí, ale také velmi příjemné, takže můžete být u toho. Jindrake jak v neděli 4. října, Honza Vančura s Davidem Fiedlerem v neděli 11. října, v neděli 18. Míša a Bert Leichtovi, velká energie, kapela Forehand, vlastně část, velmi pěkné a krásný koncert bude určitě i 25. října od 11 hodin Tony Joch a Karel Macálka a jejich přátelé. Pak tam je ještě listopad, Sichravo a Jana PS, k tomu se dostaneme samozřejmě v dalších měsících, to už bychom hodně, hodně předbíhali. No a teď jako ukázka a zároveň pozvánka už na tuto neděli Petr Kocman a Alan Mikušek.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country
1: Radio. Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Smím pár přátel mít, tak krásná písnička na závěr téhleté hodinky, před námi předpověď počasí, další pozvánky za kulturou, určitě si poslechněte s chutí. No a co nás čeká dál? Mirek Hofman, Holky jdou a Jana PSH, když jsme u Jany PS, nezapomeňte, že také Jana PS jako vítěz talentu Country Rádia má svoje místo na parníku Country Rádia a bude uzavírat letošní sezonu. Ale to už opravdu zase hodně předbíháme, i když na druhou stranu, proč to odkládat, jestli byste se chtěli vypravit na tuhle tu skvělou zpěvačku a její milou kapelu, tak už teď si můžete kupovat lístky. Jinak v té příští hodině pochopitelně Kukátko Country Rádia, pochopitelně také Tulácká stezka a další muzika, příprava na víkend prostě se vším všudy. Teď už pojďme na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou, teploty 22 až 27 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz. Odkaz kultura.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Skvělá skladba The Mavericks, Here Comes the Rain, doznívá pomalu, ale jistě 13 minut po 14. hodině a to vás zdraví Milan Schmidt, přeji vám krásné páteční odpoledne, připomínám znovu tu láckou stezku, se kterou zůstáváme v Praze, ale taky muziku, kterou budou zpívat třeba Vítek Tučný, Home Free, anebo už teď Petr Spálený, který zpívá Trápím se, trápím, no jen to ne, pro boha, nikdo z vás by se neměl trápit, jste v dobré společnosti, ve společnosti krásné muziky a country rádia, takže zvesela.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Po nějaké době vítám zase ve vysílání Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak prázdniny nám utekly, tak co bude dál?
2: Na poslední srpnovou sobotu, to je 29. Jsme připravili trasy hvězdicového pochodu do Troje. Tam totiž v areálu Trojského zámku se pořádá konec léta v Troji. No a Klub českých turistů se přidal k tomuhle happeningu a nabízí možnost si před jeho návštěvou se trošku projít.
1: Jasně.
2: Všechny trasy mají start od 9 do 11. Místa startu jsou vždycky u stanice metra a je to stanice Davidská, Palmovka a Ládví. No a na každém místě je výběr tras od 6 kilometrů až třeba i do 18. Prostě možnost se projít a kromě toho je připravená i okružní trasa přímo od Trojského zámku, ta je kratší, ta je 6-kilometrová. No a potom až do odpoledne je v areálu Trojského zámku sportovní a kulturní program.
1: Takže nabitý program na rozloučení s létem, pojďme ještě jednou tedy zopakovat, hvězdicový pochod.
2: Ano, hvězdicový pochod, na konec léta v Troji, sobota 29. srpna, start od 9 do 11 hodin na stanicích metra Davidská, Palmovka a Ládví.
1: Petře, děkujeme za pozvánku, no a je to tady zase lidé, kteří mají rádi pohyb, určitě se těší na vaše další pozvánky v průběhu následujících týdnů, tak já se těším také, mějte se a brzo naslyšenou.
2: My se taky těšíme na posluchače Country Rádia na všech pochodech Klubu českých turistů. Naschledanou.

zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace, jako vždy před 15. hodinou připomínám polodenní výluky, které ještě trvají. Dnes je to jenom jeden úsek, a sice Česká Třebová Lanškroun. Počítejte zatím stále ještě s přesedáním do nějakých 16 hodin. Koukám pro vás i na dálnice teď v tuto chvíli. Aktuálně se situace jeví tak, že máme problém na D6 na 33,5 km ve směru na Karlovy Vary. Došlo tam k dopravní nehodě osobního auta. D11 hlásí mezi 14,5 a 15 kilometrem kus pneumatiky na vozovce, i tady projíždějte opatrně. D11 na 59. kilometru ve směru na Hradec Králové také hlásí dopravní nehodu. Za zatáčkou v levém jízdním pruhu stojí dvě auta, řidiči se pohybují v levém jízdním pruhu, dále se dobržďuje a vybočuje. Zatím je to bez kolony, ale pozor, nebezpečná situace, takže počítejte s tím, že se tam musí zpomalit. Na D1 na 182. kilometru ve směru na Brno je nehoda dodávky a nákladního auta. A ta brání provozu, takže tam se také připravte na nějaké problémy. No a ještě vidím D2, 6. až 5,5 km ve směru na Brno, také dopravní nehoda osobní a nákladní auto v sobě, neprůjezdní pravý jízdní pruh. No, začíná toho být trošku víc, konec konců doprava housne, připravte se na zdržení například i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy, kde máme v tuto chvíli nějakou kolonu, má zhruba stále asi 4 km, ale bude se pravděpodobně prodlužovat. Plynulosti dopravy nepřispívá ani ve směru na Plzeň na 36. kilometru odstavená dodávka. No a pak také ještě práce, kde se staví, a sice mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov, ale také v obráceném směru, počítejte s tím, že se zdržíte. To samé platí také mezi 121. a 120. kilometrem ve směru na Rozvadov. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Rádiu oslavíme 6 let společného vysílání.
3: Cože, to není možné, že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
2: No, je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
3: Aha, takže moment, tím chci říct, že to všechno chystám já?
2: No tak jasně, a kdo jiný?
3: Tak to jo. Těšte se na svoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
2: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou. Country Radio.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes vám prozradím, kde hledat šifru pro nalezení pokladu nesmírné ceny. Cesta k němu je ukrytá v obraze svatého Xaveria v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Tento fascinující oltářní obraz namaloval v roce 1750 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolává směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi. Hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce, ve kterých svírá krucifix. Nad svatým Xaveriem se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a alegorické postavy, které se chystají odnést světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo, ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem na prosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1873 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Hlavní postavy Arbesova příběhu stráví noci pátravým pozorováním plátna a nakonec se podle získaného plánu vydají kopat do lesů za Prahou. Klíčem k šifře nejsou tajná písma či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledu jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrz okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené šero kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: i ten ti dám.
1: Tak to bychom tedy měli, přátelé, moje páteční vysílání v tuto chvíli končí, po 15. hodině se na vás těší Miloš Keller, přeji vám krásné odpoledne, pokud byste se chtěli dnes ještě potkat a vidět, ta možnost je, já už jsem to naznačoval, se skupinou St. Johnny hrajeme na opravdu parádní akci, která se jmenuje Muzikanti na tahu, je to hospůdka na tahu v Ostrově u Stříbra a hrajeme tam společně s Michalem Vili Sedláčkem a jeho kapelou a taky společně s Matějem Ptáčkem, kterého doprovodíme my právě s kapelou St. Johnny. Takže to bude, já myslím, pěkná akce, kterou si společně užijeme, tak dnes večer se můžeme vidět, pokecat, dát si třeba něco dobrého a hlavně si poslechnout pěknou muziku. Jinak, co se poslouchání týče, tak v neděli další možnost se slyšet ve 23 hodin pravidelné album týdne. Tentokrát se album jmenuje Všem holkám a na svědomí ho má Marty Johnson. Velmi příjemná romantická muzika, takže poslouchejte. No a jinak se těším v pondělí na slyšenou pochopitelně v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky. A teď už za chviličku Miloš Keller. Předtím samozřejmě ještě předpověď počasí a další zprávy.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou, teploty 22 až 27 stupňů.

0: Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u piva, protože plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudu a tanků, část plechovek a některá lahvová piva o 70 haléřů na půl litru. Cenu ležáku Pilsner Urquell pivovar mění poprvé od roku 2023. Budějovický Budvar zatím zdražování nerozhodl. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboni letos kvůli suchu nebude. V rybnících totiž chybí 40% vody, to je asi 30 milionů krychlových metrů vody. Co bude v budoucnu se Škodou Fabii, to zjistil Luboš Dvořák.
2: Krize gigantu Volkswagen se začíná propisovat do mladoboleslavské Škodovky. V Česku oblíbený model Fabia je na seznamu ukončených projektů. Výroba nebude zastavena, ale nepřijde následník. Situace kolem tvrdých úsporných opatření koncernu se má rozhodnout v Německu příští týden. Zatím prý není důvod k panice. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: K letošní sklizni se vrátí Luděk Savana Urbánek.
3: Zase taková bída to není, když bývaly velmi dobré roky, sklidili zemědělci v úrodných částech Zlínského kraje až 10 tun obilí z hektaru. Letos to bylo kolem 8 tun, někdy i méně. Důvodem bylo především velké sucho, které panuje. Zemědělci však říkají, že čekali horší výsledky s ohledem na letošní počasí. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
0: Sport.
1: Poslední prázdninový víkend bude patřit fotbalu. Hrát se bude 6. kolo šance ligy a pozve na něj náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jednoznačným šlágrem víkendu bude derby pražských S mezi Spartou a Slavií. Ta má zatím o 2 body více a v nové sezóně ještě neprohrála. Utkání na Letné začne v neděli ve 20 hodin. Předtím v 17 hodin se hraje také severočeské derby mezi Teplicemi a Jabloncem a ve stejný čas změří síly ještě Plzeň se Slováckem. Od 15 hodin je na programu zápas Slovanu Liberec s Hradcem Králové. 4 zápasy se odehrají už v sobotu a hned 3 začnou v 17 hodin. Bohemka hostí Mladou Boleslav a Pardubice Artis Brno. Brněnská Zbrojovka hraje doma se Zlínem. V sobotu ve 20 hodin je na programu duel ostravského Baníku proti olomoucké Sigmě.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

0: milovat budem.
1: Dobré páteční odpoledne, u mikrofonu Country Rádia je Miloš Keller. Tohle byla skupina Epidemie a nahrávka s názvem Milé děti. Za chviličku Don Williams, Miluška Voborníková, Valdemar Matuška, Míša Leicht, Emilu Harris nebo Texmeni s Vráťou Vyskočilem. Také kukátko, pozvánka na zajímavou akci a dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabízím na úvod posledního prázdninového a posledního srpnového víkendu.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoje ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
2: Osadou mocný nechť hlas jme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název. A křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu. Ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem šecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS tiket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šelís.
1: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

0: Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy na dálnicích? D1 z Prahy do Brna, kolona začíná už u D0 a táhne se velmi pomalu až k opravovanému mostu Šmejkalka. Další kolona je potom před Brnem, začíná i pro osobní auta od Rosic. D2 na dojezdu do Brna, kolona začíná u Židlochovic. Stále ještě se odstraňuje nehoda osobního auta a kamionu. D8 z Ústí do Prahy. U odbočky na Litoměřice je průjezdný pouze jeden pruh kvůli porouchanému kamionu. A D5 na dojezdu do Prahy, kolona je od 4. kilometru až na Pražský okruh, rozjíždí se to až za Ořechem. D7 na dojezdu i výjezdu z Prahy okolo letiště, krátké kolony ve směru z Prahy od Evropské, ve směru do Prahy od Tuchoměřic. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá? Tohle byl Martin Javůrek a Strojvůdce. Za chviličku Marie Rotrová, řekni, kde ty kytky jsou. Písnička z roku 1975. Česky textovala Jirina Fikejzová, autorem je Pete Seeger. Potom Pavel Bobek a Robert Křesťan. Ještě není tma z října 2007 a možná se dostane i hned na trojici Henku Williamsů.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Hned trojice Henku Williamsu zpívala mu Witover a ještě se nám vešli Hoptropáci se Silnicí, ale co se týče muziky, už je to teď opravdu všechno. Teď bude Tomáš Adamec na řadě, má informace o počasí a také o tom, co se kde stalo, zpravodajství po 16. A potom Michal Tučný nebo Willy Nelson začnou tu další hodinku. Tomáši, pojď na to.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou, teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Záchranné stanice hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili skoro 3000. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty. Zatekání v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci odhalila kontrola opláštění budovy. Horní laminátová část pláště budovy je podle odborníků v dobrém stavu. Kovové opláštění v nižších patrech je ale narušené. Plášť je tedy potřeba postupně obnovit. Luděk Savana Urbánek má informaci pro milovníky sportu.
2: Ve středu 2. září pořádá Vsetín ve spolupráci s partnerskými organizacemi v areálu základní školy Trávníky a jeho okolí 6. ročník Dne sportu na Vsetíně. Jeho cílem je představit veřejnosti širokou škálu aktivit, kterou nabízejí místní sportovní kluby, a také motivovat děti a mládež ke sportu. Luděk Savana Urbánek, Vsetín.
1: A ještě něco pro milovníky letadel a letectví všeobecně.
3: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně připsali další výhru a viděli i náš sporták Petr Plintovič.
4: České volejbalistky si v posledním zápase základní skupiny poradili 3-0 na sety s Bulharkami. Češky tak zakončili skupinu se 4 vítězstvími a 1 porážkou na 2. místě. V pondělním osmifinále vyzvou Švédky.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Tohle byl Willie Nelson a nahrávka s názvem Made in Texas roku 2024. Za chviličku Pacific, Olympic nebo Johnny Cash. Kukátko, tak v něm bude vodácké zpravodajství. Obvykle vám jej nabízí kolega Milan Schmidt s Mílou Pražákem. Tentokrát jsem se toho ujal já. A také spirituál kvintet Tomáš Průša nebo Kapitán Kit. Dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny jako obvykle dvě pozvánky. Jednak k víkendovému a jednak k večernímu vysílání Country Rádia. Ještě jednou dobré odpoledne, dobrý poslech a úspěšný vstup do posledního prázdninového víkendu s Country Rádiem.
1: Dokud tráva bude růst, řeky

0: Vlkem Country Rádia.
1: Vodácké zpravodajství je pravidelnou součástí vysílání Country Rádia. Obvykle se s Mílou Pražákem povídá kolega Milan Schmidt. Tentokrát jsem jeho úlohu převzal já. Mílo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: No a co máš z hlediska vodáckého a z hlediska třeba stavu vody na řekách na srdci a zajímavého pro naše vodáky?
2: Tak, vodáky určitě bude zajímat, jak je to s vodou, protože určitě zaznamenali, že přes naší milou Vlas přecházejí přehánky. Ty přehánky se zdají být jakž vydatné, takže i na místě, kde jsme měli málo vody, přece jenom to půjde minimálně k tomu, aby se dalo plout. Máme dvě řeky, které byly takové na minimu, nebo pod minimem, to byla Sázava a Lužnice, tak vypadá to, že aspoň některé z úseků, jak na Sázavě, tak na Lužnici budou splavné, zejména v tom středním toku. Jinak docela hezkou vodu má jezera, tam napršelo docela dost. No a díval jsem se i na naší milou Ohři a Ohře má také vody dost. Na Vltavu se dá vyrazit, na Berounku se dá vyrazit. Je to na tento víkend pro vodáky spíš, kteří mají sebou pláštěnku, protože budou přehánky, ta voda půjde malinko nahoru, ale zase není třeba se obávat z toho, že by byly nějaké povodně, aspoň když jsem se díval na ty predikce, tak by to nemělo být nic nebezpečného, voda trošku nahoru půjde, ale chce to mít sebou pláštěnku a chce počítat s tím, že hold člověk občas může zmoknout, jinak je to poslední víkend o prázdninách, takže doporučuji ještě vyrazit na vodu.
1: Říká na vlnách Country Rádia Míla Pražák, já mu za tuhle potěšující informaci, zejména pro vodáky, děkuji. No a vyrážíš ty někam na vodu?
2: Tak, to vlastně souvisí s tím, co vlastně i s Milanem vždycky na co zveme, vždycky najdeme nějakou akci, na kterou bychom měli pozvat. A to je teď jedna vodácká akce, na kterou já se nebudu se účastnit, ale pojedu se tam podívat a případně zafandit. A to je právě na Ohři, kde se jede takzvaný duatlon. Jestli pak víš, Miloši, co to duatlon je?
1: Já jsem o tom duatlonu tuším slyšel, když jsme spolu byli na folkové Ohři, ale už si to, Mílo, nepamatuju.
2: Nevadí, tuto sobotu od 9 hodin registrace v Sokolovské loděnici a je to taková zajímavost. Duatlon je to proto, že jsou to dvě disciplíny, závodí se na koloběžce, jede se proti proudu po cyklostezce a to do Kinčperka nad Ohří, tam se přesedne do kánoje a po Ohři se pluje dolů, což je docela zajímavé, protože ne vždycky je to tak, že ten, kdo je výborný na koloběžce, je i stejně tak dobrý na kánoji. Koloběžku si může každý přivést svojí, byť jsou i v půjčovně. Na kánoji se potom závodí ty, které jsou v půjčovně, aby byl stejný typ.
1: Ještě jednou, kdy se startuje a je možno se nějak dopředu přihlásit, nebo stačí přijít na start?
2: Tak, je možné se přihlásit i přes stránky www.dronte.cz anebo je možné i přijít na start, pokud bude dostatek lodí a je to v loděnici Sokolov, tábořiště Dronte od 9 hodin registrace.
1: Pozval Míla Pražák, já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a aby ta voda tekla. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country
1: Radio. Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám kdy

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy na silnicích a na dálnicích? D1 na dojezdu do Brna od Prahy, kolona je od Rosic i pro osobní auta. Pokud se probojujete Brnem, tak kolony pokračují dál kvůli omezení u Rohlenky. Počítejte s dalším zdržením ve směru na Ostravu. D8 ve směru na Ústí, kolony jsou mezi 22. a 27. kilometrem a ve směru na Prahu od Ústí mezi 41. a 38. kilometrem. To je u odbočky na Litoměřice. D5 postává na dojezdu k Pražskému okruhu, kolony se rozjíždějí až za Ořechem. Magistrála jede v Praze velmi pomalu kvůli opravám Hlávkova mostu a také pracem u hlavního nádraží. Počítejte s kolonami i na křižovatce Vypich v Praze 6, a to v podstatě ze všech stran, a také s velmi pomalu jedoucí východní části Pražského okruhu v okolí odboček na D11 a D10. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
4: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuký.

Český sajrajt napadá. Ještě že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

byť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pámbu, jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pámbu, jste mi nevzali.

Tak tohle byl Morgan Wallen a nahrávka s názvem La Somebody, písnička, která na konci loňského roku vedla americkou countryovou hitparádu. Za chviličku Jitka Vrbová, Kalifornie mých snů, anebo také Vlasta Redl dvakrát, teď tuhle chvíli první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince a to k víkendovému vysílání Country Rádia. Sobota 29. a neděle 30. srpna bude mezi 8. a 17. hodinou ve znamení víkendového pokecu na téma, tak jaké byly ty letošní prázdniny. No a polední siesta mezi 12. a 13. hodinou bude mít společné téma, co se týče písniček Za volantem a řídítky. No a víkendovým vysíláním Country Rádia vás budou provázet Vítek Pěkný a kolegyně Jitka Koutná.

0: Babi Rivola, Rodné údolí, poslední písnička v této hodince. Co bude dál? Po 17. hodině písničky na přání, ty jste vybrali vy a v podstatě už je vybráno. V 18 hodin Čaj o 6. v druhé polovině hodiny jednak Rostě Čapek s tuzemským bluegrassem, potom také Vítek Pěkný s country pod kapotou a Koně na country rádiu v podání Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin pořad, který uvádíme vždy jednou za měsíc, tentokrát vyšla řada na staropražské a prvorepublikové povídání a písničky, tedy dostaveníčko s první republikou, které si chystá tým kolem patroly Šlapeto. Reprízujeme v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. A ve 20 hodin už večerní vysílání plné countryové muziky, korunované po 11. hodině večerní nočním country jamem sestaveným výhradně z klasické americké country. A protože vás tentokrát bude pátečním vysíláním provázet kolega Vítek Pěkný, tak v první hodině bude opět základní motto Country je všechno, co se vám líbí. A když zdůvodníte, proč se vám to líbí, tak vám to Vítek Pěkný třeba zahraje. A nezapomene taky na vítěznou písničku z Bonanzy. Tak to bude večer, teď je odpoledne, chvilka před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou, teploty 22 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Prázdniny končí a je třeba myslet i na mimoškolní aktivity. Zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku zaznamenalo 60% rodičů. Proti minulému školnímu roku se cena kroužku zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Americká společnost Meta se dohodla, že zaplatí až asi 18 miliard dolarů, tedy přibližně 373 miliard korun za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Zároveň provede změny pro jejich používání mladistvými. Skoro 30 států Spojených států firmu v roce 2023 obvinili z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost a zatajovala tyto dopady před veřejností. Teď se vrátíme zpátky do reality. Na cestách jižními Čechami je kolega Luboš Dvořák.
2: Když jsem mával Třeboni, tak do navigace jsem zadal Bechyně. A protože je léto, tak na hlavních i vedlejších silnicích se pracuje na jejich opravách. Do lázeňského města jsem nečekaně vpadl přes dráhu starého letiště a minul to ještě minimálně používané armádou. Samozřejmě doporučuji jízdu po Bechyňské duze. Jednoobloukový most tu stojí téměř 100 let se smíšeným provozem automobilové a železniční dopravy 50 metrů nad hladinou řeky Lužnice. Lidé tu žili od pradávna. Skalní ostroh, sevřený zářezy Lužnice a Smutné tu vytvořil bezpečné místo pro hradiště. Nyní tu stojí zámek, od kterého se v trojúhelníkovém půdorysu postupně rozrůstalo město. Výhledy do údolí od klášterní a zámecké zahrady jsou fotogenické, podobně jako z věže kostela svatého Matěje. Zázemí pro karavany a stany nabízí v údolí říčky Smutná resort Cihelna i s chatkami pamatujícími pionýrské tábory. Ale paleta ubytování je daleko širší. Od Bechyně zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Poslední prázdninový víkend bude patřit fotbalu. Hrát se bude 6. kolo šance ligy a pozve na něj náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Jednoznačným šlágrem víkendu bude derby pražských S mezi Spartou a Slavií. Ta má zatím o 2 body více a v nové sezóně ještě neprohrála. Utkání na Letné začne v neděli ve 20 hodin. Předtím v 17 hodin se hraje také severočeské derby mezi Teplicemi a Jabloncem a ve stejný čas změří síly ještě Plzeň se Slováckem. Od 15 hodin je na programu zápas Slovanu Liberec s Hradcem Králové. 4 zápasy se odehrají už v sobotu a hned 3 začnou v 17 hodin. Bohemka hostí Mladou Boleslav a Pardubice Artis Brno. Brněnská Zbrojovka hraje doma se Zlínem. V sobotu ve 20 hodin je na programu duel ostravského Baníku proti olomoucké Sigmě.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zahrajte prosím mé mamce paní Marušce Hrnčířové zpočátek k zítřejším 65. narozeninám písničku Svatební od Petry Černocké. Hlavně hodně zdraví a štěstí a pohody přejí Pavel s Dančou a vnuci Pavlík, Jiřík a Honzík.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím, dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Tak bude to pro všechny, pro pohodovou náladu a bylo by to od skupiny Netto, Roky jdou dál.
0: Dobře, zahrajeme Roky jdou dál za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Můžete prosím zahrát k dnešním narozeninám našemu kamarádovi a kolegovi Pepovi Novému, který už si užívá zasloužený důchod, písničku Hustej Joe od Michala Horáka a Sandry Novákové s přáníčkem. Milý Pepo, vše nejlepší k tvým narozeninám přejí kolegové a kamarádi Aleš a Jardám.

A městím se pišní Budweis, Třeboň zase rybníky, v Třebové tam majou pražce a svinový rychlíky. Sušice ty majou sirky, Děčín svoje přístavy, ve

0: natřání na Country Rádiu.
1: Milé Country Rádio, chtěl bych nechat zahrát k narozeninám mé manželce Alici Krobotové píseň Karlínský nábřeží. Ali, vše nejhlavně hodně zdraví, dodnes to bylo s tebou bez vaflám, doufám, že nám to ještě dlouho potrvá. A díky za vše, Radek a vnučka Tereska Zábřeh.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je, dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Tak, povídejte, pro koho to bude a co?
1: Ano, děkuju, já bych vás hrozně rád poprosil, Eagles Hotel California. Já bych písničku věnoval pro mě a kamarády, se kterými se zítra chystáme na výlet právě k vám do Prahy. Moc se těšíme po památkách a samozřejmě krásný víkend přeju všem posluchačům a také vám do Country Rádia. Jste prostě fenomenální rádio a děkujeme za to.
0: Tak děkujeme taky, Hotel California bude za chvilku. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Mějte krásně, krásný víkend, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosíme zahrát skladbu Waltz Across Texas pro naši Evelinku k zítřejšímu svátku. Milá Evelinko, všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, už se moc těšíme, že se v prosinci uvidíme a potom to všechno oslavíme. Moc tě zdraví, babička Jarka a bratr Máťa.

0: Country rádiem na cestách.
1: Kde jsou problémy na silnicích? D8 ve směru na Ústí, za Novou Vsí je kolona zhruba na 25 minut. Ve směru na Prahu D8 za odbočkou na Litoměřice rovněž kolona zhruba na 25 minut. 35 má dlouhou pomalu jedoucí kolonu ve směru na Moravskou Třebovou už od Kocklířova i přes tunel a potom do Moravské Třebové. A ještě Strakonická u Barandovského mostu je dopravní nehoda, kolona už je od Dobřížské, regulují se tudíž vjezdy do tunelu Blanka ve směru k Barandovu. Další doprava za hodinu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Druhou polovinu hodinky zahájíme hned trojicí e-mailů a vlastně jenom jednou písničkou, protože se nám tu objevilo několik e-mailů z interprety, které na vlnách Country Rádia slyšet nemůžete. Prosím o zahrání písničky od Jaroslava Šimka pro moji maminku Janu Strejčkovou, k jejím narozeninám. Děkuji, píše, odhaduji podle e-mailu Zaginka. Prosím o zahrání písničky pro pana Jaroslava Frýbla z Ronova nad Doubravou k jeho 66. narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí do dalších let přeje přítelkyně Marcela, psí přítel Bertík, Markéta, Pepa a vnoučátka Vítek a Stelinka. Opět interpret, respektive písnička, která na vlnách Country Rádia nezazněla. Tak dáme tohle. Prosím, zahrajte pro radost jakoukoliv písničku od pardubické kapely Meziměsto, píše Alenka, a já doufám, že Meziměsto potěší i předchozí dva obdarované.

si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití. A tak jsem stále sobě lodivod.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Pojďme za další dvojicí písniček. Prosím o zahrání písničky Chtěl bych ti pusu dát od Tomáše Bartouška skupiny Paralela. Bylo by pro mou paní se vzkazem všechno, co bych ti chtěl říct, je napsáno v této písni, píše Pavel. A ta druhá, prosím pro kamaráda tam nahoru, ten chlap, co tu chybí, pro vzpomínku k narozeninám, píše Jarka.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačno, později přibývání oblačnosti a postupně s přeháňkami místy bouřkami. Na teploměru je od 28 do 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až oblačno s doznívajícím deštěm, ojediněle s bouřkou, teploty 22 až 27 stupňů.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškenem bol.

0: pojede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
1: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách country rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin. Připraveny jsou dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Zdeňka Novotná si užívá důchod a pokouší se o návrat na politickou scénu v pražských Petrovicích. Známá je kvůli svému kuriozními uvíznutí ve stromu, reportáži a následným virálům. Díky tomu se rodinný podnik jmenuje Hospoda u Báby pod kořenem. Soud potvrdil bývalému příslušníkovi státní bezpečnosti Miloši Knotovi dvouletou podmínku. Podílel se na perzekuci studenta, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Návštěvníci Beskyd i obyvatelé si mají dát pozor na medvěda. O jeho výskytu informuje hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. O dodání nových bateriových vlaků na trať tzv. Posázavského pacifiku z Prahy přes Vrané nad Vltavou mají zájem 4 dopravci. Vybraná firma pořídí 13 vlaků, každý s kapacitou minimálně 140 míst, které bude provozovat 15 let. Na trati nedávno začaly jezdit motorové jednotky Regiofox. Z celkového počtu milionu žáků bylo v minulém školním roce na českých základních školách skoro 8% dětí z ciziny. Nejčastěji jde o ty z Ukrajiny. Nejvyšší poměr pak zaznamenala Praha, kde cizinci představovali 18% všech žáků. V Česku podle Bezpečnostní informační služby přetrvává riziko využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážím, útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve své výroční zprávě. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes vám prozradím, kde hledat šifru pro nalezení pokladu nesmírné ceny. Cesta k němu je ukrytá v obraze svatého Xaveria v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Tento fascinující oltářní obraz namaloval v roce 1750 František Xaver Palko. Dílo ve vnímavém divákovi vyvolává směs posvátné úcty a mrazení. Monumentální obraz zachycuje poslední okamžiky jezuitského misionáře svatého Xaveria na čínském ostrově Shangchuan. Umírající světec leží bezmocný a vyčerpaný na zemi. Hlavu má mírně zakloněnou. Jeho tělo je zahaleno do tmavého řeholního roucha, ze kterého ostře svítí jeho smrtelná bledá tvář a ruce, ve kterých svírá krucifix. Nad svatým Xaveriem se rozestupují temná mračna a skrze ně proniká božské světlo. Objevují se andělé a alegorické postavy, které se chystají odnést světcovu duši do nebe. Obraz působí nesmírně tísnivým až ponurým dojmem. Většina plátna je zahalena do těžkých, temných a zemitých tónů. Z této temnoty však šokujícím způsobem vystupuje světlo, ozařuje světcovu bledou tvář, hruď a ruce. Divák má pocit, jako by sledoval divadelní scénu nasvícenou reflektorem na prosté tmě. Nejzáhadnějším prvkem je samotný obličej Františka Xaverského. Palko ho namaloval s neuvěřitelným realismem. Oči světce jsou napůl zavřené, rty pootevřené, kůže má popelavý nádech. V šeru kaple svatého Xaveria působí tato tvář až děsivě živým nebo spíše autenticky umírajícím dojmem. Malíř prý tehdy studoval výrazy skutečně umírajících lidí, aby dosáhl tohoto efektu. A tak není divu, že lidé uvěřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj zahledí příliš hluboko. V roce 1873 vydal spisovatel Jakub Arbe své slavné romaneto Svatý Xaverius. Děj se točí kolem záhady tohoto obrazu. Umírající malíř do kompozice obrazu zašifroval klíč, otevírající cestu k obrovskému pokladu. Hlavní postavy Arbesova příběhu stráví noci pátravým pozorováním plátna a nakonec se podle získaného plánu vydají kopat do lesů za Prahou. Klíčem k šifře nejsou tajná písma či symboly, ale geometrické linie a celková kompozice obrazu. Důležité jsou směry pohledu jednotlivých postav, gesta rukou andělů a umírajícího světce, úhly, pod kterými dopadá světlo z nebes. Tímto spojením vznikne složitá síť přímek a trojúhelníků. Když tuto síť přenesete na tehdejší topografickou mapu okolí Prahy, linie se protnou v jednom konkrétním bodě. Arbesova fikce byla tak přesvědčivá, že po vydání knihy začali kostel navštěvovat skuteční hledači pokladů a dobrodruzi, kteří před obrazem trávili hodiny s lupou a zápisníkem. A pokud jsem vzbudil vaši zvědavost, což by mě samozřejmě potěšilo, tak mám pro vás ještě jednu radu. Barokní umělci nepracovali pouze s barvou, ale s přirozeným denním světlem. Okna chrámu svatého Mikuláše jsou rozmístěna tak, aby v průběhu dne osvětlovala konkrétní oltáře. Kaple svatého Xaveria se nachází v jižní lodi kostela. Když se slunce popolední stočí k jeho západu, začnou jeho paprsky skrz okna dopadat přímo do části chrámu, kde je náš obraz. Ostré odpolední světlo mezi 14. a 16. hodinou vytvoří fascinující podívanou. Prořízne přirozené šero kaple a dopadne přesně na místa, která chtěl malíř František Xaver Palko zdůraznit. Z hluboké temnoty obrazu tak doslova vystoupí kříž v rukou světce a jeho posmrtně bledá tvář, zatímco andělé v horní části plátna se rozzáří do zlatova. A jen tak mezi námi, ten poklad je někde na Malvazinkách. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kam?

vytrh se jim tulák a i s rancem skočil do tůně. Živý ho nikdy mě nenachytáš, prý jeho duch tam zpívá, když je noc a úplněk.

0: Přeju pěkný podvečer, pěkný páteční podvečer u čaje o 6. Hele, tohle je fakt majstrštych, to je rodinný recept paní Dany z Unhoště a je to recept na pečená žebírka s pivní marinádou. Víte, co se říká, marináda, každá holka to má ráda. Takže budeme potřebovat masitá vepřová žebra, z boku nejlépe. A tady fakt nejsme troškaři, to je pro velkou společnost, takže já tady mám základní surovinu a 5 kilo u toho napsáno od paní Dany. Ale můžete samozřejmě dělat i menší množství. 500 gramů cibule, 50 gramů česneku, rajčatový protlak přiměřeně, 300 ml černého piva, takže klidně bych připravil pro kuchaře několik lahváčů nebo plechovek, sovou omáčku, worcester, tmavou jížku, asi 60 gramů, dejme tomu, pepř, sůl a olej. Vepřová žebra odblaníme, omyjeme, osušíme. Smícháme dohromady sůl, pepř, česnek. A touhle směsí žebra posypeme, lehce potřeme olejem, dáme do pekáče. Vložíme do předem rozehřáté trouby na 250 stupňů Celsia a necháme péct 30 minut. Pak žebra zalijeme mírně osolenou vodou tak, aby byly po okraji ponořené. Překryjeme horním krytem pekáče nebo zabalíme alobalem. A pečeme na 220 stupňů Celsia asi tak 2,5 hodiny. A mezi tím si připravíme marinádu. V hrnci si orestujeme na sádle nebo na oleji cibuli do zlatova, přidáme česnek, orestujeme, přidáme rajčatový protlak, zalijeme výpekem z těch žeber a přidáme další suroviny. A provaříme tak 30 minut. Pokud je marináda příliš řídká, zahustíme jížkou nebo škrobem a dochutíme solí. Marinádou potřeme žebra ze všech stran, dáme pec do trouby nebo na grill při teplotě 220 stupňů Celsia na 10 minut. Pak jsou pěkně křupaví. Podáváme s křenem, hořčicí, okurkou, chlebem, pivem, co kdo rád. Přeji vám hezký víkend s Kantriádiem.
1: Posloucháte Čaj o 6. Kantriádiem.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Víkendové a povíkendové změny v tramvajové dopravě v Praze, v Brně a v Olomouci. Začíná v Praze jedna nová výluka, přerušení provozu tramvají v obratišti spojovací, linky 9 a 11 končí u vozovny Žižkov. A od 29. srpna se také nebude jezdit mezi Olšanským náměstím a nákladovým nádražím Žižkov, 9 a 26 pojedou přes Flóru. Od 28. srpna se opět jezdí linkami 1 a 24 na Spořilov a od 1. září jezdí linka 12 opět mezi Malostranskou a Tišnovem přes Letnou a Pohlávkově mostě. V Brně se od 1. 9. vrací linka 1 na pravidelnou trasu na Bystrc-Ečerova, linky 7, 8 pojedou ulicí Reneskou a 10 bude ukončena v zastávce Sochorova. A v Olomouci se od 1. září vrací pravidelný provoz tramvajových linek 1 až 7 a jezdí se kolem hlavního nádraží a Fibichovy i do Pavloviček. Linka 4. Tolik tedy vesměs pozitivní tramvajové změny v Praze, v Brně a Olomouci. Od víkendu, respektive od 1. září.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Je to k neuvěření, ale v pondělí společně na Country Radio oslavíme 6 let společného vysílání.
4: Cože, to není možné. Že bych si s tebou každý všední den povídal 4 hodiny.
3: No je to tak? Sfoukneme 6 svíček z dortu, který připraví Vláďa, a taky si zapatláme nosy od chlebíčků s vajíčkovou pomazánku, píšeš si?
4: Aha, takže moment, tím chci říct, že to všechno chystám já?
3: No tak jasně, a kdo jiný?
4: Tak to jo. Těšte se na svoukávání svíčky i další sváteční pořady, které pro vás chystáme. Třeba Dospíváš to, nebo Poznáte, kdo jsem?
3: Tak v pondělí v 6 při sváteční vysílání se těší Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
5: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře v stekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: a Country Rádio samo sebou.
1: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, vítáme vás u poslechu bluegrassových tipů na vlnách Country rádia. Zdraví vás Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Brigita Vanická založila kapelu Báry v době svých studií na střední pedagogické škole, kde bylo zvykem zakládat dívčí kapely. Na rozdíl od ostatních, ale kapela Báry hraje aktivně dodnes. V původně dívčí kapele se v průběhu let vystřídala spousta muzikantů. Kapela nemá vyhraněný žánr, nejčastěji hraje písničky z oblasti folku, country, bluegrassu, ať už autorské nebo převzaté s vlastními českými texty. Základem je trojhlasý vokál, doprovázený akustickými nástroji, housle, kytara, mandolína a baskytara.
1: Autorkou první písničky s názvem Dokola je Brigita Vanická. Skladba je z roku 2019, tedy ještě z doby, kdy kapela hrála v ryze dámském složení.

0: Současná sestava kapely Báry je čtyřčlenná, obohacená o mužský element. Kytara a zpěv Brigita Vanická, housle a zpěv Lenka Jandová, baskytara Nikča Tinková, mandolína a zpěv Patrik Holeček.
1: Druhá písnička je převzatá, jmenuje se Sníš o vás dvou a českým textem ji opatřila Brigita Vanická. Najdete ji na albu Na dosah, které kapela Báry vydala v roce 2023.
0: U dalších bluegrassových typů se těší naslyšenou Iva Čapková a Rosťa Čapek.
1: Ahoj!

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jízda v koloně patří k situacím, které řidiče dokážou pěkně potrápit. Stačí malá nepozornost a z obyčejného popojíždění může být nebezpečná situace nebo nehoda. První pravidlo proto zní, nenechte se kolonou znervoznit a přizpůsobte rychlost okolnímu provozu. Důležitý je bezpečný odstup. V koloně máme často pocit, že mezi auty není potřeba nechávat místo, protože všichni jedou pomalu. Opak je pravdou.

0: Nechte si takovou mezeru, abyste nemuseli při každém zpomalení okamžitě brzdit. Při rozjezdu také nemusíte kopírovat každý pohyb auta před vámi. Plynulé popojíždění je pohodlnější a pomáhá omezit vznik takzvané harmoniky, kdy se kolona zbytečně natahuje a znovu prudce brzdí. Sledujte nejen auto před sebou, ale pokud možno i několik vozidel dál. Když uvidíte rozsvícená brzdová světla v dálce, můžete začít zpomalovat dříve a plynuleji. Pozor také na motocyklisty, kteří mohou kolonu předjíždět. Při změně pruhu proto vždy kontrolujte zrcátka a mrtvý úhel. Zvláštní pozornost vyžaduje kolona na dálnici. Při jejím náhlém zpomalení sledujte provoz za sebou a buďte připraveni brzdit důrazně. Pokud stojíte poslední, nelepte se na auto před vámi a sledujte zrcátka. Jakmile to situace dovolí, bezpečně se posuňte vpřed. A ještě jedna rada. V koloně nepoužívejte mobil. Právě při pomalé jízdě vzniká falešný pocit bezpečí. Kolona sice jede pomalu, ale nebezpečí může přijít během jediné sekundy. Sečteno a podtrženo, v koloně buďte velmi pozorní, sledujte pečlivě situaci kolem sebe, snažte se pohybovat plynule a buďte připraveni rychle a účinně reagovat na náhlé změny. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete psát na e-mail podkapotou@kantriradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý podvečer, milí posluchači, vítejte u posledního prázdninového vydání povídání o koních. Říkám to dobře, Báro, je poslední.
2: Je to tak.
1: Je to tak, je to tak. A rovnou jedeme do Japonska, takže pořádná dálka, tak povídej, kdo nás tam čeká.
2: Dnes si představíme plemeno Nomahors, což je jedno z nejmenších a zároveň nejvzácnějších japonských plemen. Pochází z ostrova Shikoku, konkrétně z oblasti Noma, podle které získal své jméno. Po staletí byl využíván místními obyvateli jako spolehlivý pomocník v zemědělství a také v dopravě.
1: Mm-hmm. A je to domorodec, nebo tam byl nějak jako dopraven, jak se dostal do Japonska?
2: Jeho původ sahá k tradičním japonským koním, kteří se na ostrovech vyvíjeli po mnoho generací. V minulosti bylo v Japonsku mnoho malých původních koní, ale s nástupem moderní dopravy a větších pracovních koní začal jejich počet výrazně klesat. Mm-hmm. Úplně jak se tam dostal, bohužel nevíme. No.
1: Nevadí, jak vypadá nám, řekni, je opravdu tak malý?
2: Ano, patří mezi nejmenší japonská plemena. Obvykle měří jen kolem 100 cm, někdy i 120 v kohoutku. Má ale velmi pevnou stavbu těla, silné nohy a odolná kopyta. Jeho vzhled není ukázalý, ale přesně to odpovídá tomu, k čemu byl vyšlechtěn. Prostě k vytrvalé práci v náročném terénu. Mm-hmm.
1: Takže zajímavý kůň, malý, skoro kapesní. Ale čím je ještě tohle plemeno výjimečné, kromě své malé velikosti?
2: Především svou odolností a klidným charakterem. Nomahors dokáže pracovat v kopcovité krajině a díky své velikosti se snadno pohybuje i tam, kde by větší kůň měl velký problém. Je to příklad plemene, které vzniklo podle potřeb lidí a také prostředí.
1: A potvrzuje takovéto pravidlo malý, ale šikovný.
2: Je to tak.
1: Jaká je situace jeho dnes? Jak je využíván?
2: Nomahors patří mezi ohrožená plemena. Jeho chov je velmi omezený a na jeho záchraně pracují místní organizace i nadšenci. Dnes už není důležitý jako pracovní, ale především jako součást kulturního dědictví Japonska.
1: Mm-hmm. Tak děkujeme za představení roztomilého malého koníka z Japonska a teď se pojďme podívat na to, co nám napsala Klára. Píše, proč mají někteří koně bílé ponožky na nohách? Tak to nevím, co tím je myšleno.
2: Těmi bílými ponožkami asi myslí přirozené zbarvení srsti a kůži koně. Mohou mít různou výšku. Od malého bílého flíčku nad kopytem až po bílé zbarvení sahající téměř až ke kloubům, někdy klidně až k břichu. Každý kůň je díky svým odznakům jedinečný a právě podle nich ho také často můžeme poznat.
1: No, nemá každý ponožky, ne? Známe
2: každý koně. Každý ne. Dokonce u některých plemen je to jakoby zakázané, že to ano. Nesmí to plemeno mít.
1: Jasně.
2: Třeba frýský kůň nesmí mít žádný bílý odznak.
1: Dobře, bez ponožek, jedině bez ponožek. Kam můžeme vyrazit za koňmi?
2: Tento víkend od 28. do 30. srpna můžete vyrazit na parkourové závody do Olomouce nebo na české klusácké derby do Bravantic. Pokud si chcete užít pohodové odpoledne se zvířaty, přijďte k nám do Přehvozdí, kde na vás čeká vzdělávací park, minikoně a spousta zajímavostí ze světa zvířat.
1: Děkujeme za pozvánku i dnes. No a přátelé, stejně tak jako prázdniny jsou fuč, je fuč i tenhle ten díl, ale to nic neznamená, protože už za týden v září s příchodem nového školního roku se vám znovu ohlásíme. Loučí se s vámi Milan Schmidt
2: a Bára Jihlová.

0: Je 19 hodin. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Ženkl. Hodin je tolik, kolik právě je. Vysílá Country Radio první republika.

0: Již po 106. se vám hlásí Svobodné country rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Karel Hoza
2: a Marta Falvisovová.
0: A co vás dnes čeká a nemine? Rubrika Postavičky zašlých let zemí koruny české.
1: Další rubrika je Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
2: A pak taky rubrika Vtipe vyles a pak zase zales.
1: A nakonec soutěž o ceny a tradiční Radonovo moudro.
0: No a jak to tak vidím, nevidím, bude zase něco k uvidění.
2: Jak může být v rádiu něco k uvidění, Oťásku?
1: No, dneska je možné všechno.
2: To jo.
0: Hele, nepřerušujte mě, sakra, jo? A jak to tak slyším a neslyším, tak zase bude něco k uslyšení.
1: Ano, OK. Takže vážení a milí, nastavte oči a uši. Dostaveníčko s První republikou
3: právě začíná.
2: Být slyšet i vidět.
0: Hele, nech to.

Když jaro přilétá a máj se vrací zpět, tu Praha rozkvétá, se věří.

0: Country Radio.
1: Země koruny české mají své mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
2: Dnes to bude František Gellner. Básník, spisovatel, karikaturista, ilustrátor, který patřil mezi buřiče, básníky specifické, anarchistické neboli básníky života a vzdoru. Patřil do skupiny mladé generace českých spisovatelů, kteří začali tvořit na přelomu 19. a 20. století. Mezi ně se kromě Františka Gellnera řadí i...
3: A teď zase já. Kdepak, tady si člověk musí vzít slovo sám. Takže, dále to byli pánové Viktor Dyk, Fráňa Šrámek, Karel Toman, Stanislav Kostka Neumann, a Petr Bezruč. Mohli bychom ještě jmenovat i Rudolfa Těsnohlídka, Jaroslava Haška a Jiřího Mahena. Ale byly tady i dámy, například Růžena Jesenská, Růžena Svobodová, Božena Viková, Kunětická, Hana Kvapilová a nakonec Marie Majerová, ale o té bude ještě řeč.
2: No, tak to už ti stačí a teď zase já. Jejich tvorba byla značně ovlivněna anarchismem, antimilitarismem a vitalismem, což byla oslava života a přírody. Někteří z nich byli součástí hnutí Omladina a všichni působili na pozadí mladočechů a vedli bohemský život. V poezii používali hovorové i slangové prvky, jo, a často se scházívali v Neumannově vile na Olšanech, aby tam poklábosili a popařili.
4: A teď zase chvilku oťas. Já jsem tady totiž taky, víte?
2: No, jo.
4: Kde je vila SK Neumanna na Olšanech, sice nevím, ale za to vím, kde má na Olšanech rodinnou hrobku. Aspoň to neměl daleko. Ale bacha, něco jsem se o něm dozvěděl. I když neměl dokončené středoškolské vzdělání, stál se z něho nakonec, a teď teda žasněte, jo. Básník, esperantista, překladatel, literární kritik, novinář, spisovatel, politik, vydavatel, anarchista, prozaik, policist... Je. Policista ne, publicista a redaktor. Žasnou, no. To je úctyhodné, co? Tak mě napadlo na podobné téma, jestli může být analfabet akademik.
3: No a může?
4: Může, ale nesmí to být člen korespondent.
2: No, to...
3: no jo, srandičky. Ale to jsme od Gellnera poněkud odbočili, pánové. Ten, co by absolvent Technické univerzity ve Vídni, pozbíral taky řadu titulů. I když na to měl daleko méně času. Ve 33 letech na počátku první světové války rukuje František Gellner v srpnu roku 1914 v Mladé Boleslavi do rakousko-uherské armády. Je odvelen na Haličskou frontu, kde je pak 13. září téhož roku prohlášen za nezvěstného. Kde je Františkovi konec, nebylo nikdy zjištěno.
2: Ach jo, z propadené války. Ztratili jsme v něm básníka, spisovatele, malíře, karikaturistu, novináře, ilustrátora, dramaturga, grafika, redaktora a krásného blázna.
4: Hele, takovej je už život a my s tím nic neuděláme. Tak se pohodlně usaďte, nalejte si něco dobrého k pití, k tomu nějakou mňamku, a pustíme si písničku.

0: Léto s Country rádiem.
1: Jak jsme již zmínili, byl náš František povahu buřič a tudíž ležel mnohým recenzentům hluboko v žaludku. A nejen recenzentům, přirozeně i recenzentkám. Jakási dáma, kterou nebudeme raději jmenovat, při posuzování jedné jeho básně napsala. Cituji. Jeho cynický pošklebek se často snoubí s krutou bezohledností. Konec citace. Další posuzovatel u téže básně prohlašuje, že je to doklad Gellnerova nejkřiklavějšího rouhačství.
2: To je pořád stejné. Tihle ti takzvaní recenzenti, moralisti by možná měli problém i s básní Skákal pes přes oves. A nyní pár slov k jeho korespondenci. Gellner píše v srpnu roku 1901 svému příteli Josefu Svatopluku Macharovi. V současné době pracuji na románu, ale věř, nejde mi to nějak od ruky.
3: Jo, o tom románu v té době také píše své přítelkyni, jediné dámě svého srdce, pozor, Marii Majerové. Cituji přímo z dopisu. Vede se mi velmi dobře. Piju jako bezedný a píšu román. Má to býti asi 80 archů a já už napsal skoro dva. Původně to mělo být drama. První dějství na Mariánce. Druhé dějství v bordelu, třetí dějství v nemocnici, čtvrté dějství v kriminále. Ale sešlo z toho. Každopádně žádný rukopis románu se v Gellnerově pozůstalosti nezachoval. Za to se ale zachovala hořká komedie o třech jednáních pod názvem Přístav manželství.
1: Ano, název je podobně jako titul druhé Gellnerovy sbírky Radosti života, míněn ironicky. Děj tříaktové hořké komedie se odehrává v nejmenovaném maloměstě. Sem přijíždí hlavní hrdina, věčný student Štěpán Karbuský, aby si při své bídné přeletavé existenci přivydělal kondicemi. V místním hostinci se setkává se svými dávnými známými z univerzitního prostředí, který už studia dokončili. Každý z nich má v této hořké komedii svůj příběh. My se ale budeme věnovat pouze Karbuskému. Ten se v hospodě seznámí se starším měšťanem Holešem.
2: A nechtěl bys mě třeba pustit ke slovu, nebo teda vlastně ke stolu, když jsme v hospodě? Hele, Holeš, ten má sice krámek s mýdlem, ale jeho hlavní zálibou je karban a pivo. Ale má taky dceru Žany, která se sice ve městě netěší zcela neposkvrněné pověsti, přesto nebo právě proto si s ní Karbuský udělá známost. Tatík v něm vidí pro svoji dcerušku budoucnost a tak studenta u sebe ubytuje a na studiích ho podporuje.
3: Jenže a jak už to tak bývá, počase zjistí, že to mladý muž s tím studiem a následně se společenským postavením moc vážně nemyslí. Chce jej nejprve vyhodit z domu. Nakonec si vše promyslí a nabídne Karbuskému, aby se s Žany oženil i jako nedostudovaný a převzal po něm krámek s mýdlem. On s tím nakonec souhlasí a naplňuje se tak první příběh z Přístavu manželství.
1: No a já myslím, že je teď správná chvíle na další písničku, která přesně o takovém studentíkovi nestudentíkovi pojednává.

0: František Gellner proslul jako básník. My teď zmíníme jeho verše, které tenkrát způsobili.
1: Jak by to řekl náš Karel, rachot jako voda pod jezem. A my ostatní bychom řekli hukot, jako když píkneš do vosího hnízda. Zkrátka recenzenty to pořádně nadzvedlo, jako když nadzvedneš recenzenty. No dobře, báseň se jmenuje Konečně je to možná věc. A tady je.
0: A věru, co zde v Evropě? Mě to všechno již mrzí. Kdybych měl peníze na cestu, zmizel bych odtud brzy. V Africe pro mne teprve život by nabil ceny. Za nocí měsíčních křepčí tam kol ohňů nahé ženy.
1: Hargot, a země je tam plná lvů a lidé lví mají sílu a v řekách málo vody je a mnoho krokodýlů. Když vystuduju hornictví a inženýrem budu, do Afriky se vypravím dobývat zlatou rudu.
0: Bohatým anglickým kramářům budu tam kopat jámy, pak do některé spadnu sám, přísloví zapravdu dámy. A nebude-li ze mne nic, praštím-li studiemi, do Afriky přec půjdu jen, to všechno jedno je mi.
1: Práci tam hledat nebudu, co lenoch bez profese, s šelmami budu se o závod prohánět po pralese. Vezmu si za ženu gorilu. Myslím, že shodneme se. Má srdce divoké jako já a též je bez konfese.
0: Bez konfese, to není běžný výraz. Vysvětlím, znamená to, že je bez vyznání.
1: Což u goril je běžná věc?
0: No tak pozor, s tím tak úplně nesouhlasím.
1: Hele, ty znáš nějakou gorilí sektu?
0: Samozřejmě. Světkové je gorilovi. Chodí po dvou od stromu ke stromu a rozdávají časopis Smažná lež.
1: No to je teda ultra gorilina.
2: Pánové, otázku. Prosím vás, přestaňte blbnout. A pojďte si ještě něco říct o Františku Gellnerovi, co by kreslířovi a karikaturistovi. No.
0: Tak říkej, no.
2: Prosím vás, dobře. Tak František byl tím... No, já jsem si to taky chtěla zkusit. Ne, už nebudu blbnout.
0: Takže
2: František byl svým uměním zachycovat rysy tváří několika tahy pověstný už v dobách studií, kdy maloval karikatury profesorů. Pozor, jo, to dělal můj manžel taky, ale to není. Jeho karikatury z dob, kdy působil v Brně v Lidových novinách, by vydali na samostatnou kapitolu. Zlí jazykové tvrdí, že v době předválečné naštval svými karikaturami tolik pohlavárů, že kdo ví, jak to bylo s tou jeho nezvěstností a zmizením. Jisté ale je, že 13.9.1914 byl, jak jsme si již řekli, prohlášen za nezvěstného. Zkrátka se po něm slehla zem a navždy zmizel.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Posloucháte Dostaveníčko s První republikou.
1: Gellnerovy básně si vzali mnozí hudebníci v pozdějších letech za své. Zhudebnili je a měli s nimi úspěch. Například Jaromír Nohavica, báseň Radosti života. Nebo skupina Vysací zámek, píseň Všichni mi lhali. Nebo Pepa Nos, To je teď celá moudrost moje. A další a další.
2: A my si teď vezmeme za svou, neboli takzvaně do dílny, jednu z nejznámějších básní Františka Gellnera, a tou je zmíněná báseň Všichni mi lhali. My ale nebudeme zhudebňovat, provedeme s ní něco zásadnějšího. My totiž podrobíme vědeckému literárnímu rozboru.
1: Ano, dneska je doba, kdy máme nepřeberné množství vysokoškolsky vystudovaných, humanitních, mega odborníků. A byla by obrovská škoda nevyužít tohoto potenciálu i v našem pořadu.
2: A proto jsme si pozvali expertku na rozbory básní z Univerzity Královy. A paní, tady je titulu, až oči přecházejí. Doc, PhD, Marfuši, Omáklovou, PhD, MBA, Dis-cis-gis-fist, nositelku Nobelovy ceny za literaturu, kterou získala za svou unikátní práci s názvem Environmentální ekologický rozbor díla Proč ten jetelíček roste u vody a jeho dosah na ochranu práv menšin.
3: Dobrý den, pojďme na rozbor.
1: Paní docentko, já rovnou začnu. Budu recitovat verš po verši a vy uděláte ke každému i hned literární fundovaný vědecký rozbor. Ano?
3: Ano.
1: Všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali.
3: Mm-hmm. Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen.
1: Muži mi lhali a ženy mi lhali. Ženy ty lhali mi nejvíce.
3: Autor je frustrován okolím a cítí se, že je podveden a ponížen. A co víc, svádí své ponížení na ženy, což je zcela skandální a nutno jej razantně odsoudit.
1: Pokračuju. Srdce mé stále po lásce prahne, nikomu však již nevěřím.
3: Autor svůj přízemní chtíč nazývá prahnutím po lásce a nutno jej razantně odsoudit.
1: Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím.
3: A pozor, a autor přiznává své nízké pudy a prchá před odpovědností ke dveřím. No, nutno jej razantně odsoudit.
2: Tak vám, paní Dis-cis-fix-gis-g, docentko, to by nám prozatím asi stačilo.
3: No to nestačí teda, to nestačí. Aha. Vy si teda neuvědomujete, jaké školy napáchal ten autor, kterého teda já ho ani neznám, ale že ho poznám, podám na něj žalobu u ústavního pudu. Teda tohle se jmenuje.
2: Sudu.
1: No. Milí posluchači, tento host se nám, pravda, příliš nepovedl. Báseň Františka Gellnera jsme nestihli rozebrat až do konce, ale určitě si všichni uděláte názor sami, protože celá báseň je všem známá a je dostupná.
2: Foj, teda to byla mela. Myslím si, že si radši asi pustíme nějakou uklidňující písničku.
3: No tak jo teda.
2: Ježíš, zavřete to v okno.

0: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i Růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingredienci Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
1: Pánové, minule se vám nelíbil můj příbuzný a jeho delikatesa připálení rozemletí brouci ve vyjetém oleji na tekutém pudru. Tomu se sice moc nedivím, ale nemuseli jste ho kvůli tomu nechat zavřít do blázince, no pánové.
2: Ale tak my jsme v tom nevině. On si pro něj chochloušek přijel sám.
3: Ano. Měl už na něj prej delší dobu políčeno a ucítil až do bohnic ten ukrutnej smrad z té mňaminy.
1: Poj. Ať je to, jak je to. Dneska vám moc vyvařovat nebudu. Dostanete zadělávaný držťky. A když se vám to nelíbí, tak byste mohli dostat třeba do držky.
2: Ajajajajaj, ta je ostrá.
3: Ale až budeš Stázičko příště absentovat, raději se postíme nebo si dáme chleba se sádlem a s cibulí.
1: Nemyslete si, že zadělávaný...

0: oříšky, i s tím uzeným masem, myslím, že jo. Zaleje se to trochu hovězí polívky, dá se k tomu kousek drobně nakrájené petružele, trochu květu a trochu zázvoru, nechá se to povařit, no a dá se to na mísu. Okolo se může dát něco na koláčky, rozkrájené, smažené žemličky. Tak žerte!
1: Já se bojím.
0: Ať vám to nevystydne. Pivo si doneste sami. Já už spěchám na návštěvu Innocence Credence do nemocnice, protože za chvíli končí návštěvní hodiny.
2: No, tak snad už bude stází příště milejší.
1: No to asi jo, ale když vidí, že nám chutná, že jo? Kájo, teda, pivo je dobré.

0: Štipe, vylez!
1: Tak dneska by se ty vtipy hodily tematicky zaměřit na básníky a literáty. Co říkáte?
2: Jo, to by se Frantovi Gellnerovi určitě líbilo.
3: Jo, tak já to mám přesně jeden takový. Potkají se dva kamarádi a ten jeden říká: Ahoj Franto, jak se ti vede? Ale stal jsem se básníkem. A už si něco prodal? No, něco jo. Televizi, kolo, auto, chalupu.
2: Krutá pravda.
1: Tenhle znáte? Chlubí se mladý perspektivní spisovatel kamarádům. Jsem lepší než Dostojevský. Dostojevský idiota jenom napsal, ale já jsem se jim i stal.
3: Borák,
2: a teď já. Malý syn avantgardního spisovatele přinese domů pětku z diktátu. Otec se na diktát plný chyb podívá. Obejme syna a nadšeně zvolá. Krása! Konečně někdo z naší rodiny pochopil, že pravopis je jen zkostnatělý přežitek omezující svobodu ducha a lidská práva.
3: To má tak vypadat, staví
1: to. To by měl Gellner radost, ano.

0: Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
1: Vážení a milí, jestli jste dnes pozorně poslouchali Dostaveníčko s První republikou, potom by vám jistě nemělo uniknout, jak se jmenuje hlavní hrdina Gellnerovy tříaktové hořké komedie. Za A. Manžuský, za B. Karbuský, za C. Babuský, za D. Bambus. Opakuji. Jak se jmenuje hlavní hrdina Gellnerovy tříaktové hořké komedie? Za A. Manžuský, za B. Karbuský, za C. Babuský a za D. Bambus.
2: A vaše odpovědi zasílejte na e-mail promus@centrum.cz. Odměníme 2., 5. a 8. správně odpovídajícího posluchače naším CDčkem. Dnes jsou to ti, jejichž pořadové číslo má po vydělení 3, zbytek 2.
3: Hele, a není to náhodou úplně blbý? Proč bychom nemohli odměňovat prostě první 3 správně odpovídající posluchače?
1: No proč? Proč? To je, Marti, takový můj jemný matematický humor.
2: No, to je teda pravda. Příště už ti na ten tvůj debilní nehumor ser...
1: No, ach jo. Já tu matiku asi neprosadím.
3: Ale prosadíš. Teď začne školní rok a můžeš se s ní vyblbnout naplno na svých studentech.
1: Mm-hmm. No, a my teď přidáme tradiční moudro Radanovo. Tentokrát to, a navážu na ty vaše předchozí kidy, jo? Na to moudro Radanovo o vzdělávání, učení a přemýšlení. Tak schválně, otázku. Řekni ho. Dobře, nevíš.
2: Nevíš.
1: Tak to řeknu já. Učit se bez přemýšlení je zbytečné, ale přemýšlet bez učení je nebezpečné. A s tímto moudrem se s vámi loučíme, kdy za mikrofony byly
2: Oťas Litomyský,
3: Marta Falvisovová
1: a Karel Hoza.
3: Takže za měsíc už v plném běhu školního roku.
2: Kdy Karel bude naše děti oblažovat násobilkou, ne-li něčím nebezpečnějším.
1: Jak nebezpečně? Ty jsi to moudro asi nepochopil.
3: Naslyšenou.
2: A zdar všem pardálům.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda Novák, to je turné k nedožitým 80. narozeninám Petra Nováka. Chystá se na neděli 6. září od 17 hodin v zastávce Radim v Radimi u Kolína. Zahrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, George and Beethovens a moderuje Zdeněk Vrba. 16. Ústecký den porcelánu se koná v pátek 4. září od 10 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Už 14. ročník nadačního festivalu Valdecký háj proběhne 12. září od 13 hodin na Braškově, tedy v okrese Kladno. Zahrají tady Sichravo, Hanna Lounová, Gledli SV, Quintet Písek, Rangers Plavci nebo skupina Na doraz. Tak doražte. A ještě Salon zelenáčů. Ten se koná v úterý 15. září od 19 hodin a 30 minut v klubu restaurace U vodárny v Korní ulici na Praze 3. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz, odkaz kultura.

0: 28. srpna v pátek je 20 hodin 4,5 minuty. Jestli se slyšíme, tak to znamená, že u vás doma hraje Country Radio a ze studia vás srdečně dnes večer výjimečně zdraví Vítek, protože Petr Kocman má zase nějaké hudební a hrací povinnosti. No a tak, jak bývá naším společným zvykem, v této hodině si dáme country je vše, co se vám líbí, to znamená zavoláte do studia, když uslyšíte tuhletu výzvu.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
0: Řeknete si, kterou písničku si chcete nechat zahrát a proč právě tu. A abyste měli čas přemýšlet, tak já vybírám tu první. A dneska jsem vybral Ivana Mládka s Banjo Bandem a jeho píseň, skladbu, která se jmenuje Blues Kladeče Lina. A jaký proto mám důvod? Zaprvé mám rád Banjo Band Ivana Mládka. Ivana Mládka považuji za jednoho z nejlepších hudebníků a nejlepších humoristů u nás. Ta písnička má velmi zvláštní text, velmi zvláštní téma a mně se líbí a je velmi veselá, tak proto vám ji teď hraju. No a vy mě můžete zavolat, aby jsem vám zahrál tu vaší. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Ivan Mládek na Country Radio a já už mám na telefonu Pavla toho času z Vysočiny. Pavle, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Vítku, i všechny posluchače Country Radio.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Jestli byste mi mohli zahrát mě a zároveň Alešovi Maudrovi jeho písničku Mašlička černá jak noc.
0: A proč Aleš právě tuhletu?
1: Aleš je kamarád, už jsme se dlouho neviděli. My obvykle v pátek odjíždíme na Vysočinu a oni většinou v sobotu někde hrají. A bohužel už jsem se jako dlouho nemohl zúčastnit a tak a vzpomínám na něj.
0: Tak to je poměrně hezký důvod. A Pavle, co máte dneska večer v plánu?
1: Dneska večer mám v plánu, budu si chvíli číst u toho poslouchat Country Radio, naliju si k tomu pivko.
0: To zní jako plán. To vám docela závidím, ale já rád vysílám, tak mě to nevadí. Tak jo, tak si užijte pivko. Co čtete?
1: Momentálně je to od autora amerického Snipera, je to takový akční.
0: Aha.
1: Akční knížky, no, takový. Nejsou to detektivky, je to trošku takový většinou drsnější, ale já to mám docela rád, je to oddechové čtení.
0: A hlavně, když se to čte, tak se...
1: Dokud to nebude odehrávat u nás za barákem ty děje, tak je to oddechové čtení.
0: To asi jo. A asi ten děj odsejpá, že jo, když je to akční, tak se to jako, že se člověk nenudí. Tak jo, tak já vám přeju hezký večer, užijte si pivo a pouštím vám Aleše Maudra z Greenhorny. Mašlička černá jak noc. Naschle, ahoj.
1: Nashledanou, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte večerní vysílání Country, je vše, co se vám líbí, a já mám na telefonu paní Lenku. Lenko, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Tak co si zahrajem?
1: Já bych vás chtěla moc poprosit o Křesťana, Dobrý lidi.
0: A proč právě Dobrý lidi?
1: Protože to je úplně úžasná písnička a Dobrý lidi jsou, ale je jich hrozně málo. A mrzí mě, že ještě tak málo, ale občas se najdou. A já vždycky u toho brečím, to je tak nádherná písnička, pravdivá.
0: No, tak brečet byste neměla jedině od štěstí, že jste se dovolala. že jsme si ji zahráli. Co děláte dneska večer?
1: Dneska večer jsme na zahradě s manželem, se synem, zítra mám narozeniny, takže budeme něco chystat a užíváme si krásného teplého večera, přírody tady, ptáčky tady zpívají kolem.
0: Zítra bude nějaký velký mejdan, bude mejdlo?
1: No, přijde rodina, dcera z Prahy Deniska, syn z hor Kubíček a rodiče Zadáčka tady mám.
0: Takže bude grilovačka.
1: Mimo paneláku, to je úplně úžasný.
0: Grilovačka, vínečko, pivečko,
1: určitě,
0: zpíváníčko.
1: To určitě, tak jo. Právě. No zpíváníčko, hlavně s tím country, jo.
0: Tak to jo, tak zítra večer se bude hrát určitě dobře. Hele, tak my takhle dopředu, já vám za nás, za Country Radio, za všechny posluchače popřeju všechno nejlepší, užijte si to, ať jste dlouho zdravá a šťastná. A teďka, děkuju. Protože máte dobrý důvod, tak vám pouštím Reduzu u Roberta Křesťana a Dobrý lidi. Mějte se krásně,
1: děkuju
0: hezký
1: vám
0: večer.
1: Moc. A chtěla bych teda pozdravit hlavně vás, a jestli ještě můžu, kromě celé rodiny, bych chtěla pozdravit teda v Náchodě firmu Filipu, moje spoluzaměstnance a hlavně paní vedoucí Lucku, protože to je úplně úžasný kolektiv a jsem šťastná, že takovou práci mám a že takový lidi jsou. Dobrý lidi, to je třeba právě o ty Filipe.
0: Tak jo, tak všem dobrým lidem. Ahoj.
1: Ano, taky. Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byla Raduza s Robertem Křesťanem a dobrý lidi pro Lenku do Náchoda, která má zítra narozeniny. A já mám na telefonu dalšího volajícího, kdo pak to je?
1: Ahoj Vítku, tady Jara.
0: Jaro, ahoj, dobrý večer. Tak ty seš takový všude zdejší, Uhříněvé, Skomořady, Chýňavá, dneska kde to je?
1: No teď Chýňavá, ale v přesně to byly Dejvice, heč.
0: No já jsem to věděl, že něčím překvapíš. Jaro, co si zahrajem, prosím tě?
1: Ale prosím tě, já jsem právě dneska koukal na takový čundráky, takový, tak jsem si vzpomněl, že jsme dlouho nehráli Strasti Trumpa Vladimíra.
0: To jsme nehráli dlouho a to je pěkný kousek teda, tak to ti ho musím zahrát. Hele, a co děláš dneska večer? Vaříš něco dobrýho na zítra?
1: Ne, nebo? Dneska nevařím, dneska odpočívám.
0: Dneska odpočíváš. A jak to vypadá, když Jara odpočívá?
1: No, Jara odpočívá tak, že odpočívá.
0: Já když odpočívám.
1: No poslouchám country radio.
0: To je v pořádku, to je v pořádku. A já u toho vždycky ještě zaujmu...
1: A Morek, pochopitelně.
0: A já u toho vždycky ještě zaujmu polohu ležícího střelce.
1: Jo, takhle, no to se, no, to není blbý nápad.
0: Že jo, no, ale musíš se na to trénovat, Jaro, hodně, jo? To není jako jo. Tak jednoduchá poloha, musíš prostě doma ti musí dovolit, že budeš trénovat denně třeba několikrát a když se to naučíš, tak pak je to fajn.
1: No jasně.
0: Jo?
1: To neboj, jasně.
0: Tak Jaro, hezky trénuj, hezký večer, hezký víkend
1: a
0: pouštím Trumpa. Měj se, ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byly strasti Trumpa Vladimíra na Country Rádiu, který si přala Jára tentokrát z Chyňavy. A já už mám na telefonu, je to Lída? Halo, halo.
1: Ano, ano, Lídu z Berouna, ahoj.
0: Seš taky děvče do lesu, jak se zpívalo v té písni?
1: No tak jako určitě jsem byla. Teď nevím, teď už tolik třeba ne.
0: Jsi rozmazlená už teďka, že jo?
1: Ano, jsi jsem rozmazlená svým
0: na splachovací, splachovací záchod a teplou vodu večer na mítí, že jo?
1: No, to by mi nevadilo, ale spát na karimatce a takové věci, kdyby mi vadily.
0: Mám kamaráda, no, ten se vždycky mě ptá, jako za kolik to mám, proč bych si to dělal, že jo?
1: No. Tak jo.
0: Lidu, no. Co si zahrajem?
1: Karel Zich zpíval solo se Spiritual Quintetem a jmenuje se to Danny Gall.
0: Jmenuje se to Danny Gall, zpíval to Spiritual Quintet a Karel Zich. A proč právě tuto?
1: No, protože jsem ji dlouho neslyšela, za prvé. Mm-hmm. Za druhé, Karel Zich měl krásný hlas a Spiritual Quintet je taková ta srdeční záležitost.
0: Tvoje,
1: taky
0: tvoje.
1: Taky pořád.
0: Ano.
1: A potom ještě tu písničku má ráda jedna moje kamarádka.
0: Tak i pro tu kamarádku.
1: Která možná poslouchá, protože vysíláš ty.
0: Děkuju, tak to je hodná.
1: No, a ona vždycky poslouchá, až vysíláš ty, jinak moc neposlouchá.
0: To by si ale měla napomenout, ale měla by poslouchat
1: ne.
0: Stále. No, Country Rádio je krásná stanice pro krásný a milý lidi, takže jestli chce být krásná...
1: Když jí bude 85, tak ona už si asi dělá, co chce, víš.
0: Jo, takhle, no to by asi tak, mohla, no, to by
1: no,
0: asi mohla.
1: No. To by asi mohla, že jo.
0: No.
1: Co ty to máš... asi nedá komandovat.
0: Co ty máš plánu na večer?
1: No, venku číst nemůžu, neboť tam pršelo a už taky skoro tma tady, teda nevím, jak je u vás, ale tady už skoro, jo. A možná ještě prší. A jinak tady čtu Petru Klabouchovou Duch Pankráce.
0: Mhm, to bude zajímavý čtení, že jo?
1: No, to je drsné čtení, ponuré, tak k tomu potřebuju právě nějakou hezkou píseň.
0: Tak.
1: S krásnou melodií.
0: Tak tu ti teďka pustím.
1: Ať
0: se ti to čtení líbí, až to přečteš, tak nám napíšeš do studia, jaký to bylo, jestli si to máme přečíst nebo ne. Jo?
1: No tak ta Petra Klabouchová má vždycky taková drsná témata.
0: Má, no.
1: No.
0: Tak.
1: Tohle je Pankrác a jiné věznice za druhé světové války a krásné, prostě příběhy lidí, kteří nestratili naději
0: a
1: lásku vůči svým blížním nebo blízkým, rodinným, jako příslušníkům. No, do poslední chvíle.
0: Tak to je hezký. Tak si pěkně čti a poslouchej, já ti přeju hezký večer. Ahoj.
1: Určitě, taky krásný večer, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Spiritual Quintet, Karel Zich a Danny Gol pro Lídu z Berouna ke čtení. A já už mám na telefonu Mirka. Mirku, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, Lídku, posluchačům.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Tak vzhledem k tomu, že tady ve Slavníči Humpolce je pěkná bouřka, tak se honí mraky, tak dáme třeba Karavanu mraku od Karla Kryla. To je tady fakt dekaravana mraku.
0: Tak to je dobrá volba. Dneska byla práce, nebo zítra bude práce, jak to máš, Mirku?
1: Jak to mám? Zítra bude práce doma, odpoledne, no dneska bude dlouhá noc v garáži u piva.
0: A budeš něco tvořit v garáži? Nebo no, budeš jenom přemítat?
1: Pořídil jsem si regál rozmontovaný, tak bych ho chtěl zhotovit.
0: To je ale hezký. Tak jako představa pro mě, bejt v garáži, něco montovat, poslouchat country rádio a pít pivo, to bych řekl, že je hodně dobrý. Takhle já to mám rád. Ty to máš podobně?
1: Taky.
0: No tak to je hezký. Tak prosím tě, ať to smontuješ rovně, ať to drží, a já ti k tomu posílám tu karavanu mraků, jo? Díky, že posloucháš, díky, že jsi zavolal, měj se, ahoj.
1: Hezký večer, čau.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje.

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Tak to byl Karel Kryl a Karavana mraků pro Mirka od Humpolce, aby se mu dobře skládal regál v garáži a pilo pivo. A já mám na telefonu Elišku. Eliško, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, zdravím tě Vítku a všechny posluchače.
0: Eliško, co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si PS Mám tě rád.
0: Od kapely?
1: Protože je to písnička z letošního talentu. A já si myslím, že měla vyhrát, ale já si vždycky myslím, že měla vyhrát jiná, než která vyhrála. Nebo skoro vždycky.
0: Hele, co člověk to názor, a mně se líbí, že máš takový jako vytříbený vkus a že máš ráda nový písničky. Co děláš dneska večer? Ano. Jak se máš?
1: No, dneska večer já jsem dovařila před chvílí, protože jsem připravovala zítřejší oběd. No a
0: co bude zítra dobrého? Co bude zítra dobrého?
1: No, bude hrachová polívka a řízky, ty jsem si připravila, zítra je osmažím.
0: A řízky budou jaký?
1: Obalím na... No vůbec, tak si lebedím, no a poslouchám rádio.
0: To je hezký. A řízky budou kuřecí, krůtí, vepřový, skrkovičky?
1: Ne, tak vepřový samozřejmě. No, samozřejmě. Prostě u nás vepřový. No.
0: Já tomu rozumím, prostě prasátko je dobrý, to tak je. A no, děláš řízky z kýty, z krkovičky nebo z čeho?
1: No, já je dělám z té pečeně bez kosti, protože v rodině mám příslušníky, kterým vadí, když je něco prorostlý. Já bych je dělala z krkovice, ale když jsou lidé, kterým vadí
0: to prorostlý
1: každý kousíček tučného, no tak je dělám z toho, ale oni jsou taky dobrý. No.
0: Já tomu říkám karé, se tomu říká taky a já to mám taky moc rád. A mimochodem, to, když se dobře udělá, tak je to taky velmi chutný.
1: Ale jo,
0: když to člověku...
1: když se něco dobře udělá, tak je to skoro vždycky chutný. No.
0: Tak Eliško, přeju hezký večer a hraju For Folk PS Mám tě rád. Měj se krásně, ať si řízky vyvedou a krásný večer a krásný víkend. Ahoj!
1: Taky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak For Folk to byla volba Elišky, aby se jí dobře odpočívalo večer a připravovala na zítřejší oběd. A já už mám na telefonu Martina. Martine, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Tak první začneme písničkou. Co si chceš nechat zahrát?
2: Byla by to taková smutná písnička od Michala Tušného, tam u Nebeských brán.
1: Ano.
2: To by to pro všechny hodný lidi a pro mýho šváru, který před týdnem odešel.
1: Takže ten, a... to je ten důvod, jako proč tuhle tu takovou trošku jako z druhého břehu.
2: Která se líbila mýmu otci a prostě to je taková písnička, která prostě se asi líbí všem, si myslím, jo.
1: To určitě, jo. No. Tak jo, tak je tam. A
2: hrozně rád, že jsem se dovolal.
1: To je dobře. Život
2: se dovolal do Country Rádia, i když ho poslouchám už 25 let.
1: No vidíš to, tak teďka třeba budeš mít štěstí a stihneš to dřív než za 25 let.
2: Určitě, budu volat zase.
1: Tak se budu těšit.
2: Perfektní rádio, prostě hrozně rád vás poslouchám. Jakmile přijdu z práce, půl čtvrtý vás zapínám a hraje mi to do večera.
1: Tak to moc děkujem za pochvalu. Co máš v plánu na dnešní večer? Ono teda už je 8:45, tak jako...
2: No na dnešní večer tady sedíme s manželkou právě, dali jsme si pivečko, dali jsme si, no já jsem si dal pivečko, dali jsme si panáčka.
1: Mm-hmm.
2: A poslouchám prostě tak nějak, co člověk relaxuje, pátek.
1: Takže pohodička, klídek, tak to má
2: je,
1: být.
2: Je.
1: Tak jo, tak Martine, pozdravuj paní, já vám přeju hezký večer. A pouštím toho Michala Tučného jako vzpomínku na šváru, ale on by si určitě nepřál, abyste byli smutný. A vy si během té písničky povídejte nějaký veselý zážitky s ním, jo?
2: Určitě. Tak jo, děkuju a mějte se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Michal Tučný, tam u nebeských brán písnička, kterou si objednal Martin, který se konečně po 25 letech dovolal do Country Rádia. A já mám na telefonu Rudyho. Rudy, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak Rudy, co si dáme za písničku?
1: No, dáme si od Falešné karty Zatracené blázny.
0: Je to tam? A proč právě tuto?
1: No, protože ty kluky znám 20 roků.
0: Mhm.
1: A ještě tenkrát vlastně nebyli známí, dneska už jsou teda známí a navíc dostali jsme zvadlo na jejich oheň.
0: No tak to je hezký.
1: Dostáváme každým rok na jejich oheň.
0: Hele, a víš něco o tom, proč se jmenují zrovna Falešná karta? Jsou to Karbaníci?
1: Nejsou to Karbaníci, vlastně se to jmenuje podle té písničky.
0: Jo, dobře, tak no, tomu rozumím.
1: No.
0: Tak tomu rozumím. Rudy, co děláš takhle večer? Ty jsi říkal, že jsi někde z Karviné, že jo? Nebo z Havířova?
1: Z Havířova. Sedíme na zahradě
0: mm-hmm.
1: a díváme se na měsíc a snažíme se dovolat do Country Rádia.
0: No, tak to jste byli úspěšní. No vidíš to. A no. Dovoláváš se často. Před tebou volal Martin a ten říkal, že 25 let se nedovolala dneska poprvé. Ty už ses dovolal někdy?
1: Dovolal jsem se poprvé, několikrát jsme to zkoušeli,
0: aha.
1: Ale nikdy se nám to nepodařilo.
0: No vidíš to, tak dneska
1: se nám to podařilo.
0: No tak to je super, já vám gratuluju a tleskám a ještě si objednal písničku Falešnou kartu, protože ty kluky znáš, jo?
1: Ano.
0: Tak Rudy, prosím tě, krásně seďte, ano. Dívejte se na měsíc, pijte, co máte dobrýho a já vám to pouštím, jo? Hezký večer, jo. Měj se, ahoj.
1: Jo, díky, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: To byla na Country Rádiu Falešná karta, Zatracení blázni, to jsou kámoši Rudyho, který si o tu písničku zavolal. A já mám na telefonu teďka už pro dnešní večer posledního volajícího, tím je Jirka z Brna. Jirko, ahoj, dobrý večer, slyšíme se.
1: Ahoj, ano.
0: Tak začneme tím, co si zahrajeme.
1: Zahrajeme si písničku od Karabiny.
0: Vybral jsem Vabirivola Karabina KTO Osamělý město, co ty na to?
1: Bez problému.
0: Bez problému. A proč Karabinu?
1: No proč? Pár let jsem s nima jezdíval jako jeskyňář, protože oni byli jak kapela, tak byli jeskyňáři. Aha. Asi 16 let jsem s nima jezdíval. No tak mě tak trošku sedím na zahradě, tak jim to tak trošku vzpomínám. No.
0: No tak to je hezký. Takže jsem pochopil, že seš na zahrádce, někde pod pergolou nebo na terase, jo?
1: No sedím v širokém křesle u ohýnku.
0: To je hezký. A už byla nějaká opejkačka, buřtíčky, slaninka?
1: Je, to já moc neopíkám. A kde pak? To spíš děti.
0: To spíš jako, děti. Jo. No já to teda miluju, vždycky mi potom strašně těžko, ale když to vidím, tak se nejsem schopný udržet.
1: No já si vždycky od ní beru desátek.
0: Tak to je moudrý docela, no. A co piješ takhle večer, když seš u ohýnku?
1: No, teďka tady mám pivečko, no a občas si dám nějaký bílý.
0: Taky dobrý. A pivečko občas něčím podřízneš, nějakým frťánkem, nebo ne?
1: No, říkám, něčím bílým, no.
0: Jo, bílý, jako průsvitnou takzvaně, jo?
1: No, jasný.
0: No, a to je v tom si jaková ta průsvitná, že když se to dá do auta, do nádrže, tak to na to jede, že jo?
1: To na musím... to jede všechno.
0: No tak jo, tak prosím tě, Jirko, ať se ti hezky sedí a nevopejká, ale pije. Občas to potrhni a já ti pouštím Vabiho Rivolu, Karabinu a KTO Osamělý město. Moc děkuju, že posloucháš.
1: Výborná volba, díky.
0: Hezký jo. Večer, měj se, ahoj.
1: Taky. Ahoj, ahoj.
0: No a to bylo poslední pro dnešní večer. Příště zase někdy, až to, na to budojde, tak bude country vše, co se vám líbí. A teď hrajem pro Jirku, ahoj.

0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
1: Nezapomínej, když dál jsem tenesí vás.
0: A tak se nám vybaví první lásky.

0: Dobrodružství.
1: Ale udělat banku, to není žádný žert.
0: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

měl 17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřekl nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

To jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

mám s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovém, všude mám husí kůži, tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, baby.

Bokomara, lustr nebo murá nás přivedli k prvnímu vstupu po 9. hodině večerní. Posloucháte Country Radio, máme pátek 28. srpna, 21 hodin a 10 minut a ze studia vás dneska výjimečně zdraví Vítek. Petr Kocman vás srdečně pozdravuje, ale bohužel dneska nemohl přijít, protože někde vystupuje a hraje tak, jak bývá jeho dobrým zvykem a můžete se na něj těšit zase v pondělí. A na co se můžete těšit v této hodině? Tak na spoustu krásné muziky. Podíváme se do kalendáře, dneska tam máme Augustína, tak jak to s ním vlastně je. Pustíme si hnedka potom vítěznou píseň Bonanzi. A když vydržíte tak do 3/4, tak budeme soutěžit o knížku, jo. A ta knížka tady sedí vám, no jo, tak to bude chtít každý, protože ta se jmenuje Kdo je tu šéf? Je to pohodová romance. Je to poměrně tlustý teda, takže máte se na co těšit. No a muzika, tak začneme z ostra a bude to jako dřív. To znamená Kamelot. Já zas jak dřív. Příjemný poslech. Yeah.

0: Country Radio.
1: Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, bez psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom, málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub. A čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídám, čaroději koloději, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Farewell, goodbye, adios, to zpívali Ohaři ve své písni Tulák, ale my se ještě zdaleka loučit nebudeme, my se dneska budeme loučit až v 11, protože potom začnou další pořady. No a teď máme za úkol, když máme skoro půl desáté, se podívat do kalendáře, to je první úkol, a druhý úkol podívat se také na vítěznou píseň Bonanzy z minulé neděle. Začneme tím kalendářem. Tady ve studiu leží ten myslivecký a ten říká, že dnes 28. srpna je Evropská noc pro netopíry. Tak jsem se vám díval, co to znamená. A tady píšou, že Evropská netopíří noc je nocí věnovanou našemu jedinému létajícímu nočnímu savci. No to je překvapení. Na mnoha místech, a tohle mě překvapilo, v České republice se lidé mohou setkat s živým netopírem za účasti odborníků, kteří o těchto zvířatech mohou poskytnout mnoho informací. Tak koho zajímají netopíři, tak dneska večer byste ještě mohli nebo měli vyrazit. No a jinak v kalendáři je Augustín anebo Augustin. Je to vyvinuté mužské jméno z latinského slova Augustinus. Šlo o rodové jméno vznešeného římského rodu. Augustinus se překládá jako patřící Augustinovi nebo patřící rodu Augustinů. A pochází to jméno z latinského slova Augustus, které znamená majestátní, vznešený, anebo se pojí také se slovem augeo, překládaným jako dávám růst. Kolik je Augustinů nebo Augustínů v České republice, jsem se nedozvěděl. Vypadá to, že jich asi teda není mnoho, ale jestli nějakého znáte, tak mu nezapomeňte blahopřát, máte na to ještě pár hodin. Jinak samozřejmě přejeme Augustinům všechno nejlepší, jestli někdo z nich poslouchá, a taky přejeme všechno nejlepší všem těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo cokoliv jiného, tak si to ještě užijte. No a jako dárek vám pošleme písničku. Bude to vítězná píseň z Bonanzy z minulé neděle. Bonanza je hitparáda, kterou připravuje kolega Miloš Keller a vysíláme ji každou neděli od 18 hodin. Vždycky máme 4 základní kola a potom je Super Bonanza, kde vybíráte z těch 4 základních kol z vítězů vítěze. No a teďka musím říct, že byla americká country a vyhrál Rod Stewart Have You Ever Seen the Rain? Za mě teda hodně dobrý kousek, to je podle mě vyloženě kandidát na to, aby vyhrál Super Bonanzu. Posuďte s nami. No a Augustínové, tak je to pro vás. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

0: Když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď den co den marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin. Výhradně

0: Knižní okénko.
1: Tak jak jsem sliboval, tak bude. Je tu soutěž o knížku Petra Štírová, Kdo je tu šéf? Vůně moře, skrytá zákoutí a zamilované pohledy z nakladatelství Kosmopolis. A o čem ta knížka je? Úspěšný sochař Ben touží jen po klidu, aby mohl tvořit. Doufá, že ho najde v malém městečku u moře, kde si pronajal dům a ateliér, ale to by nesměl podlehnout smutným psím očím. Ta knížka má 365 stran, takže máte na každý den jednu. Když přečtete jednu denně, tak to máte na rok. A tu knížku ode mě vyhraje ten, kdo se jako první dovolá do studia na telefon 210 323 333 a zodpoví mi správně otázku, kde se dá koupit triko 35 let Country Rádia, jestli se ještě vůbec dá koupit. Kde se dá koupit tričko 35 let Country Rádia. Připravte si prstíky a kdo víte, zavolejte. Máte na to následující písničku.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: No já vám řeknu, milí posluchači, byl to Fofr, dovolal se mi posluchač Petr. Petře, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Slyšíme se, velice dobře.
0: No já slyším špatně, já slyším jak ze sudu teda. Tak,
1: je to lepší?
0: Takhle je to o něco lepší. A teď já se ptám, kde se dá koupit triko 35 let Country Rádia? Jaká je správná odpověď?
1: Je to v Country Shopu www.countryshop.cz.
0: A jak se ještě dá dostat na Country Shop? Třeba z Teska, nebo z Globusu, nebo od někud?
1: Tady jenom na tom www.countryshop.
0: No, správně, nebo přes naše webové stránky.
1: Přes naše webové stránky.
0: Countryradio.cz a tam ano. Je Country Shop, anebo přímo na Country Shop www.countryshop.cz. Obě odpovědi jsou správné. Já vám gratuluju, knížka je vaše.
1: Děkuju.
0: A zeptám se, co děláte takhle ve 3:15 nebo po 3:15 večer? Už se chystáte spát, nebo tak si užíváte, že bude víkend?
1: Řídím autobus.
0: Řídíte autobus, no tak tomu rozumím. Tak to vás nebudu zdržovat s tím autobusem všechny, že jo? Protože jestli to jako řeknu je narvaný autobus, že jedou všichni domů ze směny, jak je potřeba, abyste je dovezli všichni dobře, že jo?
1: Ano.
0: Hele, a teď tady mám připravenou písničku Vítek Tučný, trochu neúplný. Nechceš ji někomu poslat?
1: Všem, co poslouchají takhle pozdě večer.
0: No tak jo, tak to je hezký. Tak šťastnou cestu, kolik startů, tolik přistání. Gratuluju k výhře a posílám Vítka Tučního všem, co poslouchají. Ahoj!
1: Ahoj!

Tak to byla Pavlína Jíšová a její tři muži. No a 9:55 je nejvyšší čas si říci, jaké bude v noci počasí. Tak poslyšte, v noci se očekává zataženo až oblačno. A na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, zpočátku i silné. V bouřkách může napršet až 50 mm na metr čtvereční. V druhé polovině noci bude od západu kromě východu území srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k příjemným 18 až 13 stupňům, na jihu Moravy bude tepleji, tam bude 19 a v 1000 metrech na horách to bude kolem 11 stupňů. Foukat v noci bude mírný západní až severozápadní, na východě zpočátku jihovýchodní vítr, který v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Sluníčko dneska vyšlo v 6:10 a zapadlo v 19:54. Pranostika na dnešek říká, jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. To je 25.11. Tak schválně, jestli to vyjde. Jinak dnešní teplotní rekordy. Největší teplo bylo v roce 1992. To bylo plus 33,3 stupně. Největší zima v roce 1874, to bylo 7,7 stupně a normální teplota je 17,3 stupně Celsia. No a teď si dáme ještě paběrky, jdeme na to.

0: s pivem.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

Jestli se slyšíme právě teď, to znamená ve 22 hodin 9 minut a 30 sekund, tak to neznamená nic jiného, než že posloucháte večerní, nebo teď už po 10. hodině noční vysílání Country Rádia, kde vás místo Petra Kocmana ze studia srdečně zdraví Vítek. No a je to hodinka poslední dneska, protože od 11. večerní vás čeká tradiční páteční noční Country Jam. No a co nás čeká v této hodině, tak budeme si krásně hrát. Já tady mám spoustu SMSek a zpráv, třeba v minulé hodině jsme se bavili o tom Augustínovi a já jsem nevěděl, kolik jich je, tak mi třeba napsala Romana, ahoj Vítku, Augustín momentálně v Česku žije jeden v okrese Chrudim, říká to internet, pěkný večer přeje Romana. Romano, já děkuji za informaci, je to pro příště dost důležitý, za rok si na to zase vzpomene, takže zdravíme do Chrudimi Augustína, který tam je jeden. Taky mi psala Lída z Berouna. Ahoj ještě jednou, jeden z mých pradědečků se jmenoval Augustin z Gilerů, když po vzniku republiky zrušili šlechtické tituly, tak se pak jmenoval Augustin Gilern. To je taky zajímavý. Asi to nebude teda ten z tý Chrudimi, že jo? No a pak taky se mi ozval zpátky, tady to mám, Pavel z Českých Budějovic, Pavel Chlouba, minulý týden, myslím, to bylo, když jsme jednou večer vysílali, já mám dojem, že to bylo v úterý nebo ve středu, tak jsem se ptal, jestli někdo nemáte nějaký zaručený recept na nakládání rychlokvašek. Tak napsal Pavel, ten recept poslal, já se přiznám, několik posluchačů ho chtělo, tak jsem ho rozšířil dál. Já jsem nelenil, druhý den jsem naložil a musím říct, že teda babičin recept na nakládačky je úžasný, Pavle, je to super a naprosto to naplnilo moje očekávání. Takže ti za ní moc děkuju, doufám, že ty posluchačky, co si o ten recept napsali, tak to taky vyzkoušeli. A protože to bylo dobrý, tak já ti pošlu písničku a teďka to budou třeba Malina Brothers, Odjíždím do Kalifornie. A ty nikam nejezdi a poslechni si to. Příjemný večer ze studia Country Rádia vám přeje Vítek.

Texmeni a hledaný muž. A já jsem hledal, protože to mám rád, co všechno se stalo 8. srpna v historii lidstva. Tak asi toho bylo výrazně víc, ale já jsem pro vás vybral ty věci, které mě zaujaly. Tak první začneme tím, že 28. srpen je 240. den roku a do konce roku zbývá 125 dní. A co se stalo všechno dneska? Tak v roce 1383 král Václav IV. Daroval Rotlevův dům Karlově univerzitě. Je to dnešní Karolinum. V roce 1791 Wolfgang Amadeus Mozart přijel na svou třetí a poslední návštěvu Prahy, aby tu uvedl svou starší operu La Clemenza di Tito. V roce 1867 byly do Prahy trvale z Vídně navráceny české korunovační klenoty. V roce 1884, a tady to úplně není zcela jistý, jestli to tak je nebo není, ale je to tam uvedený, u města Howard v jižní Dakotě bylo zřejmě poprvé v historii vyfotografováno tornádo. A tady mám něco pro sportovce. 1920, první oficiální fotbalové utkání české reprezentace. Zase tady mám, to by se líbilo Milošovi Kellerovi, ten má rád dopravu. V roce 1936 v Praze byl slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz na našem území. Pravidelný provoz pro veřejnost byl zahájen o den později. V roce 1949 u obce Lipová Lázně na Jesenicku byla objevena krasová jeskyně na pomezí. V roce 1956 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský Kras a poslední událost, kterou tady mám, rok 2018 vědci v CERNu detekovali rozpad Higgsova bosonu na spodní kvarky, což podporuje standardní model fyziky částic. To si budu muset nechat někde vysvětlit. No a k tomu si dáme nějakou písničku, co vy na to třeba? Jasně, Pavel Brimer a Fešáci, Raní ticho, příjemný poslech teď večer.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

No a po chlapský hymně se podíváme na to, co vás čeká ve vysílání Counter Rádia o víkendu. Tak vězte, že to bude víkend Jitky Koutné, protože Jitka s váma bude zítra celý den, jak dopoledne, tak odpoledne až do 7, až do 19. protože od 17 do 19 vysíláme písničky na přání. A bude s váma i v neděli od 13. do 18. No a v neděli dopoledne s váma budu zase já. No a co nás čeká? Tématem víkendu, víkendového pokecu je, jaké byly ty letošní prázdniny. Tak si připravte svoje historky, zážitky a pište, volejte, aby si s váma Jitka mohla popovídat. Víkendová polední siesta, to znamená, to je ta hodinka mezi 12. a 13. bude polední siesta za volantem a řidítky. V neděli v 18 hodin Bonanza, to je pořad nebo hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller, tak ta bude trampská, tady Miloš píše, ale někdy to bývá trochu jinak, ale myslím si, že trampská, ta uplynulá tří kola nebyla, takže tentokrát by to mohla být téměř sázka na jistotu. No a pak máme taky pořad Zdravíčko doktore, ten vysíláme v neděli od 19 hodin, připravuje ho kolega Vladimír Mertlík. No a teď poslouchejte, bude tady doktor Petr Karásek a téma, nenápadná část těla s velkým významem. Nevím, jak vy chlapi, ale já si pod tím představuju úplně všechno teda. Tak ale v neděli se to dozvíme, poslouchejte v 19 hodin Zdravíčko doktore. A po Folkmeny, které připravuje Miloš Keller v neděli večer od 20. do 23. přijde Milan Schmidt se svým albem Týdne a bude to první album Marty Jonsona, které se jmenuje Všem holkám, tak na to se můžete těšit v neděli ve 23 hodin. No a teď se můžete těšit třeba na Pavla Bobka. Dík, že smím pár přátel mít. Příjemný poslech.

Tak to byl Martin Javůrek a Orion, a protože máme skoro za chvilinku, za 3,5 minuty 11. večerní, tak si ho nemusíme říct, jaké bude počasí. V noci je a bude zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, které mohou být i silné. Ve druhé polovině noci bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 11. Foukat v noci bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Pozor, zítra se mírně ochladí, bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost opět. Zítřejší nejvyšší denní teploty budou příjemných 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách to bude 16 stupňů. Foukat zítra bude mírný západní vítr, který bude večer slábnout. Tak toliko počasí a z dnešního večerního vysílání to je bohužel už všechno, protože za chvilinku, to sice v 11, začne noční Country Jam. Tak já vám přeju, abyste se krásně vyspali, měli zítra krásné ráno, užili si víkend, no a poslouchali Country Radio. Mějte se báječně, to vám ze studia Country Radia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

23 hodin. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: vidíš a je po mně.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen počku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: biografu zhasly. Na plátně se odehrává následující napínavý děj. Mr. Gibson se neočekávaně vrací z cest.
1: Hello, Jean. Byla Maud stále doma?
2: Ano, pane.
1: Nebyl u ní nikdo v ložnici?
2: Ne, pane.
1: Opravdu u ní nikdo nebyl, Jean?
2: Opravdu ne, pane.
1: Je dobře, Jean. Děkuji vám.
2: Prosím, pane.
0: V první řadě parketu potřásá hlavou paní Stavrčová. Hergot, paní, to je gentleman, co? A paní Tejdlcirková jí odpovídá.
1: To by tak bylo něco pro Petrku Kovou. Takovýho by ona potřebovala. To by se u ní dveře netrhly. Jenže on Petrkuk není hol žádnej gentleman, on je to pořádnej muskej a hned dělá kravál a či jsou tyhle kšandy a kdo to tady nechal tu pixlu se šňupcem a hned to řeže hlava nehlava.
0: Paní Stavrčová mávla rukou. Ona s ním nevydrží, paní, uvidíte, že nevydrží. Takhle s gentlemanem, jo, s gentlemanem, to by ještě vydržela, ale s pořádným muským ne. Uvidíte, že ty dva půjdou určitě od sebe. Přišla přestávka a rozsvítilo se. Dámy se rozhlížejí a kdo za nimi nesedí jako dotyčná, pomlouvaná paní Petrkuková. Cvaká zuby, ale přemáhá se.
3: Ježiši, to je náhoda, paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. A zrovna dnes ráno jsem si dámy na vás vzpomínala. To vám mi přišel za dveře takovej rošťák se dvouma šufťandama. On hrál na housle, ta jedna pískala na klárinet a druhá vybírala. Moc dojemně hráli, ale to víte, taková verbež. Hnala jsem to od dveří pryč. A když jsem tak ty dvě běhny viděla, hned jsem si pomyslela, co pak asi dělají paní Stavrčová s paní Tejdlcirkovou. Oni taky tak rádi zpívají.
0: Dámy synaly, ale opanovali se.
1: No ne, odpovídá paní Stavrčová. To je ale opravdu náhoda, jako by jsme si vás byli přivolali, paní Petrkuková. Zrovna když jsme šli do biografu, byla řeč o vás. To vám jsme u toho kopce podle rajský zahrady viděli takovou herku. No samý žebro, že bylo krzní vidět. A vůz měla chudák naloženej. A tak těžce to táhla do toho kopce, kočí jí třískal hlava nehlava. Jářku, když tak tu herku vidím, co pak asi dělá paní Petrkuková? Jestli pak i ten její ještě pořád tak řeže?
0: Opět zhasli, ale v biografu byl ruch. Bylo nutno znovu rozsvítit a všechny tři dámy vyvést. Pak teprve se hrálo dále Mr. Gibson, Jean a Maud. Před soudem pro přestupky dostali paní Tejdlcirková, paní Stavrčová i paní Petrkuková každá pokutu pro urážku na cti. Inu, co má být? Vzpomněli si na sebe.

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Šandy.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

zatni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střepové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. V železniční Pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: šandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

blízko trati. Ke smrti už jenom krůček měl. Z téhle cesty zpět ho těžko vrátím, a tak jsem poslouchal.

že vydrželi čekat tolik let. A Rose, ať si najde hodnýho chlapa, vždyť přece pro mě a ne

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vařit pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěre. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět, ocekl mi, a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výle do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme.
Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl. Mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synku a dcerek z rozvrácených rodin.

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na Mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třeba.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.